0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Na Instagramu a TikToku se šíří nebezpečná videa pro ženy a dívky. Fanoušci fotbalové zbrojovky Brno zničili cestou z Prahy na moravskou metropoli vlak. A na severu Čech stále útočí ve velkém sršni. Poradíme, jak si před nimi dát pozor. Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části Českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do Slovinska Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signany. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klub Kina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno, teploty mírně nad 20, budou se postupně zvedat od 20 do 24 a na moravském jihu naměříme i 27 stupňů Celsia. A v úterý pak by mělo být ve všech našich regionech až 29.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nesmí mi ve sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Do konce roku si řidičák v Česku musí vyměnit bezmála 250 000 našich řidičů. Státní muzea a galerie byly v neděli úplně zdarma. A volby v části Německa zřejmě vyhráli extremisti. Zdraví vás, Láďa Jakub.
2: Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
2: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák k řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič, ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
4: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. No, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
2: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska na arktickém ostrově, na který se činí nárok americký prezident Donald Trump, aby během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně u příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert 2 góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na 3. místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Začátek týdne bude polojasný až oblačný, přeháňky jen výjimečně, a to na horách. Teploty od 20 na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku až po 27 stupňů Celsia na moravském jihu. A v úterý pak naměříme všude až 29 stupňů.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Na Instagramu a TikToku se šíří nebezpečná videa pro ženy a dívky. Fanoušci fotbalové zbrojovky Brno zničili cestou z Prahy na moravskou metropoli vlak. A na severu Čech stále útočí ve velkém sršni. Poradíme, jak si před nimi dát pozor. Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signany. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany. A samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým pech trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno, teploty mírně nad 20, budou se postupně zvedat od 20 do 24 a na moravském jihu naměříme i 27 stupňů Celsia. A v úterý pak by mělo být ve všech našich regionech až 29.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Do konce roku si řidičák v Česku musí vyměnit bezmála 250 000 našich řidičů. Státní muzea a galerie byly v neděli úplně zdarma. A volby v části Německa zřejmě vyhráli extremisti. Zdraví vás, Láďa Jakub.
2: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
2: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 2024 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
4: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. No, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
2: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska na arktickém ostrově, na který se činí nárok. Americký prezident Donald Trump by během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně. U příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert 2 góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na 3. místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Začátek týdne bude polojasný až oblačný, přeháňky jen výjimečně, a to na horách. Teploty od 20 na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku až po 27 stupňů Celsia na Moravském jihu. A v úterý pak naměříme všude až 29 stupňů.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme hezké pondělní ráno.
3: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
4: Dobré ráno, vláda dnes projedná výpočet minimální mzdy. Zemřel spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. Nosková je poprvé ve čtvrtfinále US Open. Teď ji čeká světová jednička. Vláda dnes bude řešit návrh vládního nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2027 a 2028. Co to konkrétně znamená, to Frekvenci 1 řekl Josef Středula, předák Českomoravské konfederace odborových svazů.
5: Nařízení vlády o minimální mzdě činí automat v jeho zvyšování do roku 2029, kde by měla minimální mzda dosáhnout 47% mzdy průměrné. Je to dohoda, kterou uskutečnili odbory, zaměstnavatele a vláda v minulém funkčním období, a to na základě směrnice o evropských minimálních mzdách, která byla přijata za českého předsednictví. My odbory budeme ale požadovat do budoucna, aby se to tempo ještě zrychlilo tak, abychom se dostali v roce 2031 na úroveň 50% průměrné mzdy.
4: Vláda se dnes bude zabývat také rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Babiš. Podle něj to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet ale navrhovat nebude. Ve věku 80 let zemřel v neděli zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Informoval o tom jeho syn Štěpán s tím, že jeho tatínek zemřel po nemoci. Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Ve Strakově akademii budou dnes ráno jednat o možnostech úspor ve svých rezortech. V příštím roce ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch představiteli koaličních motoristů. Schůzka proběhne za účasti premiéra Babiše a ministryně financí Schillerové. Večer pak budou jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok pokračovat schůzkou vládní koalice nad výhradami koaličního SPD. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8% hlasů. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel. O zhruba 20% méně hlasů než naposledy pak získala dosud vládnoucí Křesťansko-demokratická unie, která je druhá se 17% hlasů. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zápas ukončila při šestém matchballu. V boji o semifinále teď vyzve Nosková světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: A dnešní ráno je jasné, ale velmi chladné. Teploty se teď venku pohybují nejčastěji mezi 10 a 6 stupni, v údolích je ještě dokonce o 2 stupně méně. Přes den čekáme zpočátku slunečno, jasno nebo polojasto, později se ale od západu přiženou mraky a přechodně může být až zataženo. Ojediněle se taky objeví slabý déšť. K večeru se poté obloha zase vyjasní. Teploty nám vystoupí na 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A na dálnicích i hlavních tazích je zatím klid. Nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony. To je po zprávách, ve zprávách, po zprávách je po zprávách a všechno ze zpráv 6.
2: Tak koukám, že se nic nezměnilo přes víkend.
4: Po zprávách, ve zprávách. Je pondělíčko, pondělí, to tak začínáme
3: vždycky. Před zprávami, za zprávami nikdo nezmí stát,
4: nebudu už mluvit. A nebudu.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A vám tedy přejeme hezké ráno, teď 5 minut po 6, je to pondělí s datem 7. září.
3: Krásné ráno, tak už o tom byla řeč ve zprávách. Krásných 80, musím říct, jako nádherných 80 let.
2: Smutná událost, do které teda vstupujeme, nebo se kterou vstupujeme do nového týdne, zemřel Richard Tesařík.

0: pustit si asi tu nejznámější.
1: A víte, že ryby tví, tak pojďme na ní, zdravíme Richarda Tesaříka směrem nahoru a děkujeme za to ohromný dílo, který tady nechal v české muzice.

0: No taky Richard Tesařík byl tady u nás na rozhovoru za ty roky, co už to děláme. A musím říct, že já mám takovou tu speciální kytaru, na kterou jsem si nechával podepsat všechny hudební hosty, kteří u nás byli. A trošku se mi to začíná množit na té kytaře, jsem z toho takový teda smutný.
1: A
0: no.
1: Richarda
0: to máme taky samozřejmě.
1: Máme, no.
0: No nic, tak vzpomínka proběhla. Teď si dáme horoskopy pro dnešní den, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den otevřených dveří památek v České republice. Svátek slaví Regina, Gina a Rea. Gratulujeme. Slunce v paně je činorodé, plodí a tvoří. Luna v raku přináší ideální dobu na splození potomka. Co čeká pany? Budete se připadat emotivnější než jindy. Večer najdete klíč, jak rozehrát city partnera. Váhy. Události se pohrnou jedna za druhou a bude těžké se rozhodnout, čemu dát přednost. Štíři. Vaše vnitř.

Co je pro vás důležité, ostatní nechte plavat. Berani, pomýšlíte-li na flirt, pak vězte, že teď na něj není vhodný čas. Někdo by vám totiž mohl zlomit srdce. Býci, nové citové vzplanutí vás může zasáhnout nečekaně silně. Dávejte si pozor, aby krátká přitažlivost neznamenala zradu toho, koho skutečně milujete. Blíženci, volnočasové aktivity mohou mít větší dopad na lásku, než se může zdát. Kroťte své zájmy mimo domov. Radci, Luna je ve vašem znamení. Chcete-li se s někým setkat, nemá smysl čekat. Odvážným štěstí přeje. Lvi, díky nevšední vnímavosti rozpoznáte skryté úmysly některých kolegů a dokážete se tak vyhnout jistým potížím. Milí přátelé, dnešek nabízí určitý potenciál. Zvládnete více věcí najednou. Ochota a podnikavost bude ceněna. Otevírají se před vámi nové možnosti. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: pondělí. 7363444. Schválně, kolik se vás najde? Co vstáváte ráno takhle při pondělku?
1: Více jak dva lidi nenapíšou. Ale máme tady vtip, proto o tom mluvím, že pondělí, tak je potřeba ho trošku nahodit. Tak máme tady vtip pro dnešní ráno od Jany s Mikešem. Tentokrát tedy bude vyprávět Mikeš a to vždycky
0: to
1: stojí za to.
2: Přišel mi do schránky taky rozhovor mezi manželi. Ona přijde domů a říká, hele, prosím tě, já teď byla na dvorku a ta slepice, tamhle ta, to mi připadá, že nějaká smutná, nemám jí zaříznout. Chlap říká, ale tak když myslíš, že jí to rozveselí.
1: Strašný.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého

0: pěkná kosa, musím říct, že mě to teda překvapilo. Já jsem spal u otevřeného okna, říkal jsem si, je nějaká zima. Pak jsem vylez ven, teď vidím na teploměru 10 stupňů.
1: A řekla jsi si, je zima.
0: Je zima.
1: Jo. Tak je to nejchladnější ráno z celého týdne, co bychom chtěli. Mm-hmm. Na některých místech dokonce pouhých 5 stupňů, tak ať vás to nepřekvapí, až vyrazíte do práce, fakt vás to praští přes čumáček. Přes den od jihozápadu ale teplo, polojasno až oblačno, teprve večer jasno.
0: Kupka tady vypráví o počasí, ty bublách do toho.
2: O čumáčku. Mě zaujalo.
1: I ty čumáčku. Tak, teploty mezi 24 a 27, na severu chladněji. Míro, tam u vás, řekni mamince, že bude mít jen okolo 20. Na horách 16 stupňů, na Šumavě ale tepleji až 22. A pozor, přátelé, Šumava je teď mykologický ráj.
3: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
5: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
0: 6:58, krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Hezké ráno, premiér Babiš by byl proto, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Babiš to uvedl ve videu na Instagramu. Kůrovec může znovu ohrozit české lesy. Podmínky mu vytvořilo letošní suché a horké počasí. Prší, tak stromy jsou ve stresu, protože nemají vodu. Kalamita by se podle odborníků mohla projevit za 2 roky. Nejen zaměstnanci státních lesů proto už teď porosty kontrolují a hledají v nich napadené stromy. V Bělehradě dnes proběhne pohřeb někdejšího velitele bosensko-srbské armády a odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče, který si odpikával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. 2 dny před plánovaným pohřbem se v srbské metropoli konala veřejná vzpomínková akce. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka, nasazená šestka, porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zápas ukončila při 6. matchballu. V boji o semifinále vyzve Nosková světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A čerstvou nehodu hlásí D1.
7: K nehodě osobního vozidla s dodávkou došlo na 195. kilometru dálnice D1 na trase Praha-Brno. Od 190. kilometru tak počítejte se zdržením okolo 15 minut. Se zdržením 5 minut počítejte i na příjezdu dálnice D2 ve směru do Brna. Důvodem je silný provoz, zpomalovat začnete na 2. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Dávejte na sebe pozor, jeďte opatrně, my vás zdravíme nejen za volant samozřejmě.
1: Krásné ráno a teď míříme prosím tě na Stromboli. Tady otevírají po 20 letech školu pro jedinou žákyni. Pro 6letou Aishu.
0: Ne.
1: Jo, no. Protože oni chtějí, aby tam žili mladí lidi. Mm-hmm. A tohle je první pár, který se tam usadil a který má takhle dítko školou povinné. A je to jediné dítko školou povinné. Tady na tom místě, takže holčičce otevřeli školu, normálně v podstatě soukromou. Ta další, nejbližší škola je totiž dostupná pouze lodí a ano. Je strašně vtipný vysvětlení, proč tam nemůže dojíždět, jo?
0: No.
1: Nejbližší škola je dostupná pouze lodí, přičemž školní hodiny jsou s plavebními řády zcela nekompatibilní.
0: Takže nastupuje do školy.
1: Jo, a bude tam sama.
0: Kde bude? Ředitel, zástupce ředitele, několik učitelů na různé předměty.
1: To asi ne, samozřejmě, co? No. Ale prostě bude mít takovýho soukromýho učitele, no.
0: To je docela dobrý.
1: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Klaus a blondýna.
1: Roboti nahradili policisty. V Číně už hlídají dopravu, ale zatýkat zatím nemohou. Co vy na to?
2: No to ještě, aby zatýkali, hele, jako ono se dohadovat s robotem, pokud jako se rozhodne, že vás zatkne, by nemuselo být tak snadný. On je celý z docela pevných materiálů, ale pokud je o ty roboty, tak Čína je víceméně v tom vývoji skoro 50-50 se Spojenýma státama. Ty dělali olympijské hry těch robotů a spousta lidí na sociálních sítích psala, že na to koukají, že to je opravdu vzrušo, koukat na ty roboty a měli víceméně všechny atletické disciplíny.
1: Aha.
2: Jenom některý dělali v doprovodu s lidma, některý dělali úplně sami. Běhy, skoky přes překážky.
1: Že to byly jako různí robotci z různých zemí.
2: Oni různí robotci. Oni těch výrobců tolik není v Číně, v Americe taky ne. To nevím, jestli to bylo víc výrobců, ale každopádně tam bylo plno účastníků, takže když byl běh, tak jich běželo 8 nebo kolik bylo dráh.
1: Aha.
2: Jeden vyhrál, tak tam překonal Bolta, jeden z těch robotů. Ten, co vyhrál. No a ono to samozřejmě tím, že to je sport, tak to má v sobě jaksi strhující emoci, takže spousta lidí pak psala, že na to kouká, protože to je podívaná sportovní, no. A pak je druhá věc, ta robotizace. My jsme teda v Evropě od toho chránění. Máme ty víčka neotrhávací. To je jako vývoj Evropy. To je symbol úpadku nejvyššího kalibru. Start, stop. Přijmi všechny cookies a tady ty víčka. To je prostě to, co vyprodukovala EU za posledních 10 let v oblasti vědy.
0: Jan Kraus a blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Teď je přesně 6:45, hezké ráno, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak něco bych tady měl pro tebe.
1: Dobře.
0: Je to zpráva, která mi přišla od Petra, ať tě zkusím prověřit.
1: Dobře, takže budu když tak nadávat Petrovi, jo?
0: Hele, rovnou ti řeknu, budeš nadávat Petrovi.
1: Jo, jasně.
0: Ptám se tě, co nebo kdo je ohebule?
1: Ohebule?
0: Ohebule.
1: Tyjo, není to nějaká ryba?
0: Ohebule.
1: Nevím. Napadla mě ryba, tak řeknu ryba. Jako nevím to, ale napadla mě ryba.
0: Tak jo, tak říkáš ryba.
1: Říkám ryba.
0: Zkuste taky přemýšlet, no možná jste to někdy slyšeli, co je ohebule.
1: Ochechule znám. Ale co je ohebule, to fakt nevím. Ale říkám ryba, dobře, zkusme
0: tak
1: to.
0: Jo, tak za chvilku.
2: Frekvence 1. To nejnovější.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1. Kdo nebo co je ohebule.
1: Ano, ohebule. Přišlo mi to od Petra.
0: Ano. Já jsem řekl, že si myslím, že to je nějaká ryba.
1: Já to nikdy neslyšel.
0: No.
1: Ale když to zadáš do Google, tak to vyskočí v podstatě okamžitě. Aha. Přátelé, ohebule je lidové či historické označení pro ženu, která často mění své názory.
0: Takže je ohebná.
1: Já nevím.
0: Ohebule. Ale v názorech slyšel... ohebná.
1: No, slyšel jsem to poprvé.
0: Já taky,
1: ale...
0: to jsem v životě neslyšel.
1: Je to staročeský, no, ale
0: jo.
1: Je to opravdu prostě ženská, která asi byla taková, jako, že podle mě pomlouvala strašně.
0: No, kam víte, tam páláš, no, bych řekla.
1: A, jako, takže přesně. Ohebule. A z toho možná se jako, já ne, ochechule, co je zvykle, že víš, co je ochechule?
0: Ne, nevím, nevím,
1: ochechule,
0: to znám. Počkej, oche, jo, že by ochechule byla, jo, tak jo, ochechule, je mořská kráva.
1: Mořská kráva, jo. Mm-hmm. No tak možná, jako si říkali, to je taková mořská kráva, jak furt každýho pomlouvá. Jo, to je hrozná ohebule.
0: A bylo.
2: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: No, no, než člověk zjistí, že Miraj je Miraj. Vej, teď už se to ví, ale úplně na začátku, kdy začala fungovat kapela Miraj, tak si myslím, že strašně moc lidí nevědělo, že Miraj je Miraj.
1: Mm-hmm. Já jsem měl kdysi jakou představu, že bych pojmenoval kapelu Miram.
0: Miram.
1: Jako Míra Michálek, jako Miram. Aha. A pak přišel Miraj a celý mi to pokazil.
0: No,
1: za chvilku 7, další zprávy. Po 7 hodině hrajeme o prachy.
0: No, máme pro vás už vlastně, až mě to překvapuje, docela pěkné peníze v posledním slově. Dneska na stole 7. září 7 tisíc.
1: Hm? Můžou být vaše.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A přejeme hezké ráno.
0: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
13: Dobré ráno, vláda dnes projedná výpočet minimální mzdy. Zemřel spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. Dlouhé kolony po nehodě hlásí D1 na Brno. Vláda má na dnešním zasedání projednat výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout na 24,5 tisíce. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst na 26 900 korun. Ministr práce a sociálních věcí Juchelka veřejnoprávní televizi řekl, jak se koeficient pro výpočet minimální mzdy počítá.
14: Vypočítána zákonem až do 47% průměrné mzdy, což by mělo nastat v roce 2029 a nominálně se pohybujeme v tuto chvíli okolo 2,5 tisíce korun a takhle by to prostě mělo být.
13: Vláda se dnes bude zabývat také rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Babiš. Podle něj to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale kabinet navrhovat nebude. Ve věku 80 let zemřel v neděli zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Informoval o tom jeho syn Štěpán s tím, že jeho tatínek zemřel po nemoci. Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Začátkem nového týdne se na obloze bude střídat slunce s mraky a teploty vystoupí nad 25 stupňů. Na jižní Moravě se dočkáme dokonce i tropických třicítek. Teplé letní počasí ale už ve středu utne studená fronta s přeháňkami a bouřkami, za kterými se v dalších dnech budou odpolední maxima pohybovat jen kolem 18 stupňů. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana spojenectví Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Dosud vládnoucí Křesťansko-demokratická unie zaznamenala 20% propad preferencí. Získala 17% hlasů a skončila druhá. Fotbalová Sparta nezvládla další zápas. Po porážce v derby se Slavií prohrála také v 7. ligovém kole v Hradci Králové, a to 1-2. V tabulce se tak letenští propadli na 10. pozici. Více ve své rubrice Výsledek kola dodává kolega a komentátor zápasu Aleš Svoboda.
15: Hradec se do Sparty v úvodu zakousl, ale letenští nestíhali. A tak stejně jako v minulé sezóně nezachytili v Hradci úvod a po 25 minutách prohrávali 0-2. V 36. minutě ale ránu Brune se zadražil, jenom vyrazil a Karabec snížil. Ve druhé půli se Hradec trochu zatáhl a do obrany poslal stopera Petráška. Sparta měla pak ve druhé půli převahu, ale do žádných velkých šancí Hradec nepustil a výhru uhájil. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
13: Sparta prohrála v 7 ligových kolech už po čtvrté a zažívá tak nejhorší start do soutěže od roku 2005.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
13: Pondělí nás po velmi chladném ránu s teplotami jen kolem 6 stupňů čeká zpočátku polojasno až skoro jasno. Během odpoledne se ale zatáhne, bude oblačno, přechodně až zataženo a sem tam se objeví také slabý déšť. Odpoledne k večeru se od západu zase vyjasní. Odpolední maxima má nám vystoupit na 21 až 25 stupňů, na severu Čech bude kolem 20.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
13: A ještě se podíváme na silnice.
16: Se zdržením 10 minut počítejte na trase Vyškov Brno. Důvodem je silnější provoz u Holubic a nehoda osobního vozidla s dodávkou na 195. kilometru dálnice D1 z Prahy do Brna již odstraněna. Ale i tak počítejte s 20-minutovým zdržením. Posledním volným sjezdem je Kývalka na 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
13: A přesně 7:05 už na Frekvenci 1 pokračuje ráno. Máte tu Míru s Lubkou.
1: Ano, hír.
0: Hezké ráno. Krásné pondělí. Řešili jsme, komu se chce v pondělí vstávat, kdo vstává a proč.
1: Říkal jsem, že to budou tak dva lidi.
0: A je jich víc?
1: Jo.
0: Je vás strašně moc. 736-300-444 je plné takových zpráv lidí, co vstávají. Ale
1: no, už na to koukám.
0: Mám tady zprávu i od Rosti, prosím tě, který mi posílá fotku autobusu.
1: No.
0: A píše, dobré ráno z Ostravy, budík 2.50, nástup 3.35, rychle káva a nahodit profesionální úsměv a vzhůru do provozu.
1: Kolik vstává člověk?
0: 2.50.
1: Teda v kolik chodí spát člověk, který vstává ve 2.50?
0: To je 8.
1: Šílený.
0: Možná i v 7.
1: Ale píše třeba Daniel, a to je docela jako hezká zpráva, píše, dobré ráno, Lubko, Míro, přiznám se, že rád stávám v pondělí do práce, protože žiju sám a víkendy jsou pro mě spíš život o samotě a proto se těším do práce.
0: Takhle, to je hezký, docela, no. To je hezký. Další zpráva, ahoj, vstávám ve 4. Já mám pondělí nejraději, člověk je odpočatý a všeho baví víc než v pátek.
1: Ještě Carlos píše, vidíš, ten stojí za mnou. Ahoj všem, vstávání před 6 hodinou by měl být zločin proti lidskosti. Ne, by měl, to je.
0: To je, jasně.
1: Kdyby se mi z poloviny chtělo vstávat tak, jako se mi nechtělo.
0: Jo, jako je pravda, ale zase bylo krásný nebe, pánové, dneska. Musíte uznat, že to vypadalo venku nádherně. A to, kdybyste nevstávali.
1: A není to málo.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Za 3 minuty bude 7:45, slibovali jsme hru o peníze a slib dodržíme.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celý
2: Britu. Vyšlo nám to krásně. 7. září hrajeme o 7000 na telefonním čísle 257-400-999.
0: A je 7 hodin, ještě navíc.
2: No vidíš, škoda, že tam není 7 hodin, 7 minut.
0: No škoda, tak to nevadí.
2: To jsme prokaučovali.
0: Nedá se nic dělat, bude za chvilku 14, to je 2x7.
2: Jo, dobře.
0: Takže 257,
2: ano.
0: 400 a 3 devítky číslo, na které teď můžete volat, a peníze jsou samozřejmě připraveny pro jednoho z vás.
2: Tak, kdo pak chce ty peníze? 7000 ve hře, krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
0: Dobrý den.
2: Tady bude potřeba stáhnout rádio, za prvé.
0: Tady bude potřeba začít mluvit hlavně.
2: Halo?
0: Tak se nedá nic dělat, pardon.
2: To nic, tam nikdo není u telefonu.
0: Takže, kdo pak tam, hezké ráno, pokus číslo 2.
3: Dobré ráno, Jana.
0: Janin, dobrý den, my vás zdravíme. Tak po víkendu se máte jak? Nebyla jste na houbách?
3: Nebyla, tady vůbec nerostou.
2: Fakt ne?
0: Tak ještě to bude chvilku možná potřeba u vás počkat. Tak u nás rostou, narostlo to na 7000.
2: Tak jestli peníze chcete, je od vás potřeba doplnit větu.
0: Tak tu nám tady nechal Bořek Slezáček.
4: Na zahradě rád sbírám
3: nápady.
2: Nápady, pojďme to prověřit.
0: Jsme nápady, 7000 ve hře.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: Ne, ani nápady, ani.
2: Bohužel, no, nedá se nic dělat.
3: Přemýšlet dál.
2: Přesně, mějte se krásně, my přihodíme.
0: Hezké ráno, 500 a za hodinu?
2: 7500.
0: Tak, držíme palce, vyhlížíme vás samozřejmě a přejeme hezké ráno.
1: Poslední slovo.
5: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Tři minuty po 4:08, frekvence 1 s vámi, pondělí s datem 7. září, dneska je 250. den roku,
1: přátelé. Roku 2026. Pojďme se podívat, ale co se v tento den událo v minulosti. Jedna hned na start taková hodně smutná vzpomínka, je to 15 let už neuvěřitelných od letecké tragédie u Jaroslavy. Na palubě byl místní hokejový tým, včetně tří Čechů, Jaroslava Vašíčka, Jana Marka a Karla Rachunka.
0: Tak zavzpomínáme.
1: Zavzpomínáme.
2: Vampola u něj bojuje. Boráček počíná přes hranu. Rachunek na pál. Gól! Gól! Rachunek prostřelil. 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo.
0: Prostě jenom, některý ty obraty
1: přesně, jako to zůstane, lidový, to jo. Zůstane. Jenom pro připomenutí, tohle bylo samozřejmě semifinále mistrovství světa v ledním hokeji 2010 proti Švédsku. Nakonec jsme ve finále porazili Rusko a získali zlato.
0: Jistý obchodník dodával armádě ve Spojených státech sudy s hovězím masem. Tak to je další zpráva z historie. Označené byly jako US.
1: Jako jo, United States.
0: To znamená jako United States. Vojáci to ale četli jako Uncle Sam. A pobavilo to místní novináře, napsali o tom článek, který vyšel právě 7. září, ovšem roku 1813, a od té doby mají Spojené státy přezdívku Strýček Sam, což jsem teda vůbec nevěděl.
1: To já jsem taky nevěděla, že to vzniklo takhle,
0: ale tak,
1: že jo.
0: Dáme si Ameriku.
3: Šubidubi Amerika.
4: Šubidubi Amerika.
3: Šubidubi Amerika.
4: Šubidubi Amerika.
0: Jak pak nadávaj, že jo, vy jste ten, který přijel z Ameriky a říkal, že je tam všechno nejlepší.
1: Tak a ještě jedna vzpomínka, rok 1905. První zaznamenaný střet letadla s ptákem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší.

0: Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Frekvence 1.
2: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
2: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval, povídali si...
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.

0: Frekvenci 1 svátek slaví Regína, což jsem si vždycky myslela, že je jméno...
1: Řandová,
0: že jo? No, já jsem měla Reginu na základce a vždycky jsem si myslela, že to je takový jako hodně moderní jméno. Mm-hmm. A teď jsem byla o víkendu na Moravě.
1: Regionální hodně.
0: Na Moravě. A tam byla Regina už před 100 lety. Mm-hmm. Představ si to, což mě docela překvapilo.
1: A to je spíš Gina asi, ne, bys řekla u nás. Gina.
0: No před těma 100 lety nevím, jestli by si řekl Gina.
1: Myslíš, že ne?
0: Myslím si, že ne. No nic, pojďme na počasí. Je tady meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Dobré pondělní ráno, to je nejchladnější z celého pracovního týdne. Teploty ojediněle klesají jen k 5 stupňům Celsia a pozor, zejména v okolí vodních ploch se vytváří i četné mlhy. Hovoříme o takzvaných radiačních mlhách. Během dne už ale pocítíme teplé jeho západní proudění a rtuť teploměru tak půjde rychle nahoru. A to i přesto, že bude převládat polojasno až oblačno, až později v odpoledních hodinách bude docházet k ubývání oblačnosti a večer se můžeme těšit na jasnou oblohu. Odpolední maximál se tak zastaví nejčastěji mezi 24 až 27. V severní části našeho území, tedy v krajích Liberecký a Královéhradecký, bude chladněji. Tam počítejte s teplotami jen kolem 20 stupňů. Ideální na to vyrazit na Šumavu. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat až kolem 22 stupňů Celsia a právě na Šumavě nejvíce rostou houby.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
7: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
1: Teď jsou 3 minuty, po půl osmé, čas na krátké zprávy a je tady Lucka Černá, možná hezké ráno.
8: Já tu jsem.
1: Tak výborně, pojďme na to.
8: Jsem průhledná, nebo co?
1: Ještě ne, ale hubneš, za chvilku to přijde.
8: Hezké ráno, vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet ale navrhovat nebude. Zdravotnický výzkum financovaný státem sice přináší konkrétní výsledky do praxe, ale ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě nevyhodnocuje, jaké dopady výzkum skutečně má. Nevyhodnocovalo například, jestli podpora plní stanovené cíle, anebo jak se výsledky výzkumu promítají do zdravotní péče. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na výzkum a vývoj ve zdravotnictví zejména v letech 2020 až 2024. Americký prezident Donald Trump dostal další nápad. Stát Nové Mexiko by chtěl přejmenovat na Novou Ameriku. Návrhu, který podle něj vzešel od lidí, vyjádřil v noci podporu na své sociální síti. V animaci, vytvořené pomocí umělé inteligence, se Trump nechal zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli s názvem státu. Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhrály doma v Istanbulu 3-2 po setech. A vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v LA. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3-1 nad Polskem.
2: Frekvence 1. Doprava.
8: Čerstvou nehodu teď hlásí D1 na Prahu.
9: Dopravní nehoda se řeší u středových svodidel na 12. kilometru dálnice D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut v nárazově se tvořící koloně mezi 29. a 11. kilometrem. Bez zdržení to máte u nehody na 19. kilometru dálnice D11 na Prahu. Půl hodiny naberete v koloně provozem mezi s tím 82. a s tím 96. kilometrem na D1 na Brno od Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martin.
1: Hezké ráno, 5 minut po půl osmé.
0: Nová Amerika.
1: Trump jako nepřestává udivovat.
0: Já jsem si úplně vybavila krkonožský pohádky, jak tam Trautenberg otáčel tu ceduli,
1: tady je Krkonošovo. Tak to sedí, ale úplně přesně.
0: Strašný.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Ital zbudoval falešné archeologické naleziště a vybíral téměř tisícovku jako vstupné. Co vy na to?
2: To je ale typický italský sketch, který mu nelze nic vytknout.
1: Geniální.
2: To je prostě Itálie, jak má bejt. K tomu je potřeba ten výborný herecký výkon.
1: Jo.
2: Kdy on provádí, dojímá se a říká ty žvásty, co si vymyslel, s tím ohromným temperamentem a zanícením, oni si to fotí a jsou šťastní. Chtěl bych to i vidět.
1: Se trošku bojím, ne, nepůjde to, tady píšou, že skončil ve vězení.
2: No tak má po srandě, ale je to typická italožská škola, to je, jak já jsem vždycky říkal, my máme damu, ale v Itálii mají v porodnici v podstatě. Tam, kdo se narodí, tak je herec hotový. To je ohromný procent, to 90%. Od policajta, po mnicha, co chcete,
1: aha,
2: pokud jde o herecký projev, gesta, emocionální projevy, bravura.
1: No ale já se úplně vidím, jak takhle někam přijdu a oni mi řeknou, tak tady to stojí 5000 let a já udělám jo.
2: No ale to, už to, jak to řeknete, je hrozně důležitý. On
1: no,
2: to musí tam mít tu preciznost, no, autenticity, kdy ten Ital tomu umí dodat tu emoci.
1: Hmm.
2: Já jsem takhle jednou kupoval tam kalhoty a končilo to ohromným monologem, kdy on mě vysvětloval, bylo to jako z divadelní hry od Harolda Pintra trošku, nebo tak. On mě vysvětloval, že na to budu vzpomínat celý život, na ty kalhoty, co mi Giacomo prodal za poloviční cenu. A až mi jednou v životě bude těžko, jediný, kdo se mi vybaví, bude ten Giacomo z Rimini s těma kalhotama. A já byl úplně uchvácený, já říkal jsem si, to by byl hřích to nekoupit. Já bych měl dvakrát tolik, ty kalhoty byly plný příběhu.
1: Giacomo.
2: A on byl uchvatný. A on se sám podpálil a už se nemohl zastavit, protože začal fantazírovat. Takže asi po hodině jsem ho poprosil, že už bych šel, jako. Ale bylo to uchvatný. Do dneška na to nemůžu zapomenout.
1: Ty kalhoty máte.
2: Ne, nemám, jenom Giacomo.
1: Giacomo.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1, přátelé, každé ráno za vámi pojedeme tento týden. Logicky začala nám škola, my pro vás máme něco hezkýho.
1: Je to tak, Tomáš Fíla jezdí do vybraných základních škol po celé České republice, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic a zároveň přivítal prvňáčky v jejich první školní dny.
0: Tak samozřejmě, že nejede s prázdnou, dětem veze svačinku od Bobíka. A my už jsme teďka s Tomášem přímo ve spojení, aby nám řekl, kde je a co tam hodlá dělat. Tome, slyšíme se. Hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji. No, slyšíme se perfektně. Hele, já jsem si dneska poměrně hodně přistál. Podle mě jsem stával dřív než vy.
0: To si nemyslím teda.
2: Takhle, já už jsem v Prostějově.
0: Aha, no tak to si asi stávalo.
2: Hele, ale musím říct, že teda jako jet do školy s tím, že vezeš něco, co děti mají jako rádi, co jim jako chutná, co se jim jako líbí, je hrozně fajn, ale když jsem se k té základce nomé blížil, tak teda musím říct, že nomé jsem děl jako husinu.
0: Stažený žaludek trošku.
2: No jako...
1: Udělalo se ti špatně.
2: Úplně jsem si vzpomněl na to, jak jsem... Já jsem prostě do školy nechodil jako rád, jako... Mě bavilo všechno ostatní, jenom ne škola.
0: Málo který kluk, ale co si zase budem říkat, že?
2: No tak to je pohodě. No takže prosím tě, dneska základní škola Prostějov, ulice doktora Horáka 24. Já si myslím, že když přijde i nějaký neškolák, jako který jde třeba do jiné školy, okolo téhle školy,
1: tak
2: ať se staví.
0: Dáš mu, jo?
2: Dám mu.
1: Počkej, a co mu teda dáš? Co máš sebou?
2: No my vezeme takový ty mlíčka od Bobíka, jahodový, čokoládový, vanilkový, kakaový, jako, no to je jako strašně moc. A jako máme pro každýho. Fakt toho máme dost.
0: Tak Tome, ty jsi teda přímo na místě, zprostředkuješ nám, předpokládám, tu atmosféru někdy v průběhu dnešního dne, ještě to uslyšíme všechno. Tak tě zdravíme do dálek, těšíme se spolu naslyšenou zase zítra, takhle po ránu a přes den samozřejmě ve vysílání Frekvence 1.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: No a vám všem krásný ráno, ahoj.
1: A my jenom doplníme, že vedle mlíček je bestsellerem smetanový krém Bobík z Bohušovic, který se stal téměř legendou pro několik generací dětí.
0: No a kromě oblíbené vanilky a kaká má teďka Bobík taky novou příchuť, dračí ovoce, prosím vás, kterou si vybrali sami děti, takže ji musíte ochutnat samozřejmě taky.
1: Přesně tak, musím teda říct, že i holky to mají rády. V podstatě dračí ovoce. Neváhejte a ochutnejte tuhle novou příchuť také.
0: Bobík je ryze český výrobek z rodinné mlékárny, neobsahuje žádná éčka a je tak skvělou volbou pro vaše děti.
3: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Nedávné odpovědi jedné otázky v nedávném kvízu se střel Miloše a byl to Řehoř Samsa.
1: Přesně.
0: Říkal, to jsem někde slyšel, to jsem slyšel u Xindla v písničce, dám to. A dopadlo to dobře.
1: Přesně tak.
0: Za chvilku 8 po 8 hodině pokračujeme, hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zatvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké pondělní ráno.
1: Jsou tu zprávy a Lucie Černá.
14: Dobré ráno, vláda projedná výpočet minimální mzdy. Ministr Vojtěch připouští systémové neefektivity ve veřejném zdravotnictví. Nehody teď hlásí D1, D11 i D5. Dneska bude vláda řešit návrh vládního nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2027 a 2028. Co to konkrétně znamená, to Frekvenci 1 řekl Josef Středula, předák Českomoravské konfederace odborových svazů.
15: Nařízení vlády o minimálním mzdě činí automat v jeho zvyšování do roku 2029, kde by měla minimální mzda dosáhnout 47% mzdy průměrné. Je to dohoda, kterou uskutečnili odbory, zaměstnavatele a vláda v minulém funkčním období, a to na základě směrnice o evropských minimálním mzdách, která byla přijata za českého předsednictví. My odbory budeme ale požadovat do budoucna, aby se to tempo ještě zrychlilo tak, abychom se dostali v roce 2031 na úroveň 50% průměrné mzdy.
14: Ministři školství Robert Plaga, zdravotnictví Adam Vojtěch právě teď začínají jednat s představiteli koaličních motoristů o možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce. Ministr Vojtěch ráno před schůzkou připustil systémové neefektivity ve veřejném zdravotnictví. Řada změn se podle něj chystá a děje. Schůzky ve Strakově akademii se zúčastní i premiér Babiš a ministrině financí Schillerová. Večer pak budou jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok pokračovat schůzkou vládní koalice nad výhradami koaličního SPD. Američané dnes slaví takzvaný Labor Day, což je obdoba našeho svátku práce. Prodloužený sváteční víkend ale na některých místech narušily následky neobvyklých hurikánů v Tichém oceánu. Havaj se na nejhorší teprve připravuje.
16: Právě na Havaji vyhlásili stav ohrožení. Hurikán Lovell se má přiblížit k ostrovům dnes a zítra. Hrozí tam života ohrožující situace. Očekávají se nebezpečné vysoké vlny a silný déšť. Do zvuky dalšího hurikánu, tentokrát s názvem Marie, pocítili včera lidé v jižní Kalifornii. Některé pobřežní oblasti a pláže v okolí Los Angeles byly zaplaveny. Vytvořily se až 3metrové vlny a místy vydatně pršelo. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
14: Nejméně 5 lidí zemřelo při nehodě nákladního letounu Amazon Prime Air, který v neděli večer při přistání na mezinárodním letišti v Miami vyjel z runwaye a narazil do několika vozidel. Dalších 5 lidí utrpělo zranění. 3 z nich jsou v kritickém stavu. Stavu oznámili to zástupci místních úřadů. Letiště kvůli nehodě přerušilo provoz. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Duel českého týmu s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20 hodin a 45 minut.
13: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: Přes den čekáme zpočátku místy i polojasno, později se ale od západu přiženou mraky a přechodně může být až zataženo. Ojediněle se také objeví slabý déšť. K večeru se obloha zase vyjasní. Teploty vystoupí na 25 stupňů, na severu bude kolem 20.
8: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A hodně, ale hodně se bourá.
17: Dopravní nehoda se řeší u středových svodidel na 12. kilometru dálnice D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut v koloně mezi 21. a 11. kilometrem. Bez zdržení to máte u nehody na 19. kilometru dálnice D11 na Prahu. Dopravní nehoda se vyšetřuje na D5 na Prahu těsně před napojením na Pražský okruh. Kvůli tomu budete popojíždět 15 minut od 6. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále směrem na Modletice, zdržíte se dalších 25 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: A i po zprávách v 8 tu je AI. Máte.
0: Můžeme říkat AI po zprávách?
14: Na nás náhradí,
0: ano. První zprávaři půjdou prej, jako.
14: Zprávaři, no. Tak to já nejsem.
0: Tak pojďme dál, přátelé. Takže. Za chvilku za námi dorazí Tomáš Jeřábek.
14: To je ten bankéř. Mm-hmm. To je ten zlej. No. Jenom abyste věděli.
0: Zlej.
14: To hodnej není. No dobře, tak Tomáš tady s náma bude samozřejmě, ale já potřebuji probrat, Míro, jednou věc.
0: Ano.
14: Odkud máš ty houby?
0: Ha! Myslíš houby na mém Instagramu?
14: Ano, myslím houby na tvém Instagramu.
0: Ono to vypadá, že jsem je našel já.
14: No.
0: Jsou obří no. Prostě taký nádherný hřiby. To našla moje máma. Když
14: počkej,
0: jsem byl v Liberci.
14: Ty se chlubíš cizím peřím.
0: A ona si přišla za mnou, podívej se, co jsem, já jsem se jí smál totiž, že nic nenajde, aha, když odcházela. A podívej se, co jsem našla, jdu to očistit. A říkám, nic nečisti, nejdřív si to natočím na Instagram. No, tak jo, no.
14: Ne, ty jsou na, hele.
0: Chlubím se tam cizím hřibem.
14: Dneska?
0: Ale rostou,
14: tady?
0: Vypadá to, že rostou, dokonce jsem někde četl nějakou jako prognózu, že by měly růst víc a víc ještě teď v dalších dnech a týdnech.
14: Ještě má trošku sprchnout ve středu, na což spoléhám, protože víkend v Brdech
0: bude to
14: volá.
0: Jak kde teda samozřejmě.
14: No a to právě, tak mi řekněte kam, prosím vás, přátelé, mám si zajet dneska po vysílání do středních Čech, jako okolí Prahy, anebo do Brd, okolí Rožmitálu. Co, dejte mi vědět, kde rostou, prosím vás. Já to nikde jinde neznám, teda znám ještě u Jihlavy, ale tam teda fakt jako nepojedu dneska do lesů.
0: S GPS-kou, bys mohla
14: jasně,
0: hledat.
14: Jasně, ne, ale rostou, klidně se pochlubte. 736 300 444.
13: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké pondělní ráno, už je tu nás, už je tu nás zase víc, jako třetí do party herec Tomáš Jeřábek, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásné ráno, začneme možná trošičku netradičně, protože přesně před 30 lety, 7. září, měl v Praze na Letné koncert Michael Jackson. Nebyl jste náhodou?
1: Nebyl. Já jsem v té době, já jsem byl spíš Rolling Stones. Aha. Ale tak kdybych sehnal lístek, nebo kdyby mi ho někdo dal, tak bych asi určitě šel.
2: 130 tisíc diváků tam bylo.
1: Je to neuvěřitelný.
0: A největší koncert, jaký jste zažil kdy? A
1: největší koncert, já úplně nejsem příznivec těchto těch jako velkých koncertů, ale vím, že jsem byl na Strahově na YouTube, tam bylo hodně lidí, a pak ještě v Brně jsem byl na Metalice. A to už je hodně dávno a tam teda bylo hodně lidí. A byl to skvělý zážitek, ale říkal jsem si, že už tolik lidí pohromadě nikdy vidět nechci.
0: To nebylo, jak hráli Jožina z Bážin, teď to bylo...
1: Ne, to je třeba 20 let zpátky.
0: Jo, to měli ještě vlasy, jasně.
1: No, to měli ještě vlasy, no. Ano, přesně tak.
2: Herec Tomáš Jeřábek je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: chceme nebo ne, když v Čechách nerostou houby, tak do Čechů nic není.
1: Je to
0: jsou prostě naštvaný.
1: Já jsem toho prostě fakt jako chodícím důkazem, protože já fakt jako když nemůžu takhle do lesa můžu, ale když se vracím s prázdným košíkem, tak je mi fakt úzko.
0: Ale tak vyrůstali jsme v tom a přenáší se to z generace na generaci a jsme prostě národ houbařů, o tom žádná. A když nerostou, tak je to takový smutný, teďka začali a vypadá to, že začnou opravdu ve velkým. A to je dobře. Objevují se, internet je plný houb, a tak jsme se vás ptali, jestli u vás rostou, jestli jste vyrazili, jestli máte nějaký rekordní úlovky.
1: Máme tady rekordní píchavku na začátek. Tak poslední víkend v Čechách a vnučka od Chýně donesla rekordní píchavku. Tak co vaše rekordní úlovky? Viděla jsem i kotrčka deřavý, že někdo našel. To je taková ta houba, co vypadá trošku jako mozek.
0: No.
1: Je z toho výborná držťková, houbová držťková. Takže to bych taky ráda našla. Já jsem to našla naposledy někdy před 5 rokama, právě v Brdech u nás na chalupě. A od té doby nic, takže kotrč bych ráda našla, ale v podstatě, přátelé, já se spokojím s hříbkama.
0: Já našel píchavku jednou a bylo to někde tam u vás, jak zhruba bydlíš tam, někde v tom regionu. A jel jsem na kole, přijížděl jsem mezi vesnicema a teď jedu a vidím tam, říkám, taková mičuda, kdo se tady nechal takovou velkou
1: mičudu.
0: A byla to ohromná, vypadalo to jak hlava prostě. A teď já byl na tom kole a hrozně jsem si ji chtěl odvíst a nevěděl jsem, jak to mám udělat.
1: Tohle já mám na kole jako tenhle ten problém vždycky.
0: No a teď jsem jel na tom kole jak Shakespeare, být či nebýt, a držel jsem
1: držel jsem
0: v ruce tu ohromnou píchavku.
1: Já už jsem viděla několikrát, že posloužila cyklistická helma jako košík, že si to lidi do toho nazbírali, hodili si to na řidítka. Já jsem takhle jednou jela, že jsem si na sobě nechala mikinu a měla jsem to v kapuce té mikiny. To na to vzpomíná moje ségra, jako do dneška.
0: No my to tam totiž neumíme nechat.
1: No to je jasný.
0: My to tam prostě neumíme. A největší trápení jsou pro mě bedly, protože to fakt nedovezeš.
1: No tak jo, jako to slunečník, prostě... no.
0: No, klidně nám dejte vědět. SMS brána připravená.
1: Hledáme rekordní úlovek z víkendu 736-300-444.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráš.

0: poslední době si tady povídáme hlavně o novém československém filmu Dokonalý den a taky o novém seriálu Boží plán. Upřímně, Tomáši, chvilkama se nám to trošičku plete, protože takový dokonalý den může být docela dobrý Boží plán.
1: Je to, tak říkáte to úplně přesně, ano, ano, ano, mně se to taky plete.
0: Takže Tomáš Jeřábek je tady dneska s námi, jenom ať jste v obraze. V seriálu Boží plán jste teda majitel bytu pro spolubydlení, tramvaják a vítěz soutěže na lovu. Nebyl jste náhodou někdy v nalovu i ve skutečnosti?
1: Byl jsem dokonce dvakrát. A nikdy jako běžný soutěžící.
2: A jak vám to šlo?
1: Docela jo. Nikdy jsme nevyhráli tady jako tým a ono to tam není úplně jednoduchý, ale mně se dařilo docela dobře. Já tyhle ty vědomostní soutěže mám rád a mně se vždycky dařilo v té rychlostní, takový, jak se odpovídá, tak tam to já mám taky rád, jako rychlý reakce, to mě baví. No a pak jsem vždycky schořel na tom chytrákovi nějakým, co tam sedělo.
0: Na lovcu, jakoho jste měli vlastně?
1: Já ten pořad jako úplně neznám, ale Libora Boučka znám samozřejmě. Aha. Tak po druhý to byl Libor a poprvé to byl ten pán s těma brýlema.
0: Doktor Vševěd.
1: Doktor Vševěd.
0: No to jsou lovci za trest.
1: Ano.
2: Ale je fakt, že náš kolega Miloš Pokorný tam byl taky a ten tam odtud teda přišel, nechci říkat jak spráskanej pes, ale jako nadával. Říkal, hele, já řekl první otázku blbě, pak jsem celou dobu přemýšlel nad tím, proč jsem jí řekl blbě
0: a už jsem
2: nic nestíhal.
1: To je hrubá chyba.
0: Tomáš Jeřábek je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: dnešní ráno možná na vaše gusto trošičku chladnější, než jste čekali, ale je to nejchladnější ráno z celého týdne. Další už by měla být přece jenom o něco teplejší. Přes den většinou polojasno nebo oblačno, k večeru ale jasno, ty nejvyšší dnešní teploty mezi 24 a 27, na severu chladněji, tady jen okolo 20. Na horách 16, na Šumavě ale tepleji, tady až 22.
1: No a v Polabí kolem 39.
2: Tak jak jinak.
1: Tam, to je standard už, ne? Z Polabí přijela dnes ráno Lucie Černá, má pro nás krátké zprávy.
2: Hezké ráno, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští v příští letech změny, které se podle něj ale nesmí projevit v péči o pacienty. Příští rok v úhradové vyhlášce počítá s úsporou 6 miliard korun. Dnes to řekl při příchodu do Strakovy akademie, kde z podnětu koaličních motoristů bude hájit návrh rozpočtu své kapitoly na příští rok. Vláda se dnes bude taky znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzin kabinet ale navrhovat nebude. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zápas ukončila při šestém matchballu. V boji o semifinále vyzve zítra Nosková světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
4: Nárazově se přibrzdíte na 25 minut na D1 na Prahu mezi 23. a 6. kilometrem. Dopravní nehoda se došetřuje na D5 na Prahu těsně před napojením na Pražský okruh. Kvůli tomu budete popojíždět 40 minut od 6. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Rekordní lesní úlovky s vámi řešíme, tady mykologické,
1: ať jsme
0: přesní, jo? Mm-hmm. Jako první při vstupu do lesa hřib s kloboukem jak talíř. Nevešel se do košíku. Nesla jsem ho s hrdostí, která klesala s výškou kopců. Každá další houba znamenala hřib opatrně položit a pak pokračovat. Na konci jsem hřib nenáviděla, ale neodložila. Řízky mi to vynahradili, Věra z Prahy.
1: No nejhorší je, když máš něčeho radost. Ohromný houby, krásný, se s nima táhneš, dáváš na to pozor, fotíš si to a tak dále, a pak to doma rozkrojíš.
0: A jsou tam červíci.
1: A je to, a tady u těch velkých hub zrovna je to jako velká pravděpodobnost.
0: No, ale tak jako mám kamaráda, který říká, když to rozkrojíš a ten červ tam není, tak normálně on to jí, jako i s těma cestičkama po červech. Já teda ne.
1: Takže toho... se to jako sušilo celkem běžně.
0: S těma cestičkama po červech se to sušilo.
1: Ty červy z toho stejně jako...
0: Jako když je upečeš v sušičce, tak si myslím...
1: To už zpívali Plastic People, červy se rozlezou. A...
0: Červy se rozlezou. Nevím, jestli to děláš, Míro, taky, no. Ale můj tatínek...
1: Občas.
0: Můj tatínek přerovnává košík hub, než s ním jde do vsi.
1: Aby byly nahoře ty největší.
0: No, jasně, nahoře, ať jsou ty čučavý.
1: Já si myslím, že to dělá hodně lidí, ale zrovna tohle. Děláte to?
0: Nahoře.
1: Aby byly nahoře ty
0: největší. Přerovnáváte košíky.
1: Oni na to bude teorie, jako že by se dole pomačkali, kdyby na někdo...
0: Ne,
1: je to kvůli
0: tomu,
1: aby... To je
0: prostě jako se vytáhnout.
1: A dokonce jsou lidi, kteří mají dvojité dno, aby... Nebo si pod to nahážou šišky.
0: No, to by bylo nejvtipnější naházet. A pak představ si, že najednou ty houby pak začnou růst a ty to musíš všechno vyndat, šišky vyházet.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Kongu objevili nový druh opice. Má téměř lidské rty. Co vy na to?
2: No to mi nepřijde jako taková pecka. Tak oni mají takový tady to, tu škebli,
1: že jo? Oni nemají rty vlastně.
2: Aha, Bůh ví, jestli je to opravdu opice. To může být nějaká paní, co si nechali dát plastiku a nepovedlo se to.
1: To ne, to by nám neprošlo. To je velmi nekorektní tohleto.
2: No nekorektní je to říct, ale pravda to být může. To tady my na tohle nehrajeme, hele. Jsme tady stanice pravdy, ale to může být tenhle příběh, že jo? A svádějí to na to, že to je opice, která má takovou zvláštní přednost, že má lidské rty, no. A ona je to Anna Hlaváčková, která si nechala udělat plastiku v Turecku a kde to dopadlo, že jo? No. Od té doby bydlí v zoo.
1: No já zvláštní druh opice zní líp, než jako nepodařená
2: no,
1: plastika.
2: Tak, jo, no. Ještě se s ním bude vytahovat ta zoologická. No. Jedinou rtěnku v opici tady. Že tam je to inženýrka Suchá.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herec Tomáš Jeřábek, jestli ještě chvilečku můžeme zůstat u toho božího plánu. Já už jsem mluvila o tom, že vy tam jste majitel toho bytu, co je pro spolubydlení. Vy jste někdy to spolubydlení zažil, takovou tu společnou kuchyň, společnou koupelnu, společný záchod?
1: Zažil. Bylo to krátce, když jsem přišel do Prahy na Damu, na vysokou školu. Myslím, že tak jako 1-2 roky a pak už jsem se nějakým způsobem osamostatnil. Jsem spíš ten typ, který má rád svý soukromí a je ochoten zaplatit i trošku víc za nájem, než aby ho sdílel s dalšíma 5 lidma.
2: Až tady zmiňujem tu tramvaj, tu vás nechali řídit?
1: A to je dost častá otázka. Já jsem si dost rozmýšlel, jak na ní budu odpovídat a pak jsem se rozhodl, že pravdivě úplně nenechali. Ale ve vozovně pár metrů jsem ujel, tam mě nechali a pak to většinou řídil double, anebo já jsem seděl vepředu v té tramvaji a vzadu v té tramvaji byl skutečný řidič, který vlastně z toho druhého vozu to jako řídil.
2: Jako z toho vzadu, jak jsou dva zase.
1: Ano. My jsme využili pouze ten starší typ. Tohleto, a ono to není úplně jednoduchý, jako kdyby se něco stalo, já bych musel projít jakoby složitýma zkouškama, psychotestama, tohle, abych mohl jako vyjet do Prahy. Není to úplně sranda. A je to správně.
2: Mm-hmm. Tramvaje asi jsou často nervózní, hodně tam zvonějí tím. Jste taky nervózní v tom?
1: To
2: musíte být, tak jo.
1: Když jsem poprvé vlez do té tramvaje a nechali mě tam to, tak jsem zvonil, jak
2: vůbec.
0: Tomáš Jeřábek je dneska s námi na frekvenci.

0: soutěže, o které hrajeme teď na Frekvenci 1. Kdo by chtěl zbohatnout v pondělí?
1: Musí doplnit větu herce a moderátora Božka Slezáčka.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: No 7,5 není málo. Telefonní číslo 257-400-999. Mám to říkat, nebo je dávno obsazeno?
0: Tak obsazeno je samozřejmě pořád, ale tak uvidíme. Zkusíme, kdo by chtěl vydělávat. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak a odkud?
4: Olin, Kopřivnice.
1: Oline, zdravíme vás do Kopřivnice. 7,5 tisíce nabízíme za doplnění téhle věty.
5: Na zahradě rád sbírám...
4: klid.
1: Pojďme to prověřit.
0: Zkusme 7,5 ve hře.
5: Na zahradě rád sbírám...
0: Bohužel. Ani klid, klid, to není.
1: Ani ten to není.
4: Tak... to, co to je, prozraďte to.
1: No nemůžem.
0: Musíte vy, počkejte.
1: My jsme šli na kobereček.
4: Jenom to pošuškejte do telefonu.
1: Takhle, no, tak. Přes mikrofon mi to pošuškejte, že
0: jo? Tak až tam bude víc, jo? Až...
1: Tak jo, mějte se hezdy. Krásně.
0: Naslyšenou, hezké ráno. Dáme tedy 500.
1: Dáme. Cizího se dobře dává. Je tam 8 tisíc, o které hrajete dneska dopoledne.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Za chvíli bude 9, po 9 hodině pokračujeme.
1: A já jsem tady našla něco, co tě potěší, ale budu si to pro tebe ještě chvilku syslit.
0: Tak sisli, no.
1: Budu napínat.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Devět hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A hezké pondělí přejeme.
1: Zprávy a Lucie Černá.
8: Hezké ráno. Vláda dnes projedná výpočet minimální mzdy na 2 roky. Koalice právě jedná o rozpočtu. S kolonami teď počítejte na D1 i Pražském okruhu. Vláda má na dnešním zasedání projednat výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout na 24 900 korun. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst na 26 900. Ministr práce a sociálních věcí Juchelka veřejnoprávní televizi řekl, jak se koeficient pro výpočet minimální mzdy počítá.
9: Vypočítána zákonem až do 47% průměrné mzdy, což by mělo nastat v roce 2029 a nominálně se pohybujeme v tuto chvíli okolo 2,5 tisíce korun a takhle by to prostě mělo být.
8: Vládní koalice od rána pokračuje v jednáních o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě i SPD dávají najevo, že navržený schodek 389 miliard korun pro příští rok je podle jejich názoru příliš vysoký. Motoristé chtěli snížit platby do zdravotnictví nebo školství, ale také růst výdajů státu na platy. Chtějí, aby úspory hledali ministr zdravotnictví Vojtěch i školství Plaga. Snaha postavit nové náměstí v Hradci Králové znovu narazila. Stavebník s nejlevnější nabídkou si nechce nechat líbit, že prošel o biliony dražší konkurent.
10: Hra o 100 milionů za stavbu nového náměstí v Gajerových kasárnách už jednou skončila úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tender se musel opakovat. I tehdy si stěžoval stavebník, který chce vše vybudovat za 91 milionů korun. Zastupitelé totiž na návrh komise vybrali projekt o celých 46 milionů dražší. Ani nový výběr ovšem nic nezměnil a vyřazená firma proto znovu avizuje odvolání, protože prý přišla neprávem o body. Městu tak hrozí zdržení a ztráta dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: V Bělehradě dnes proběhne pohřeb někdejšího velitele bosensko-srbské armády a odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče, který si odpikával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále tenisového US Open a v boji o semifinále zítra vyzve světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Nasazená trojka Američanka Pegalová porazila Rumunku Sirstajovou a ve čtvrtfinále narazí na krajanku Navarovou. Přemožitelka Karolíny Muchové ze třetího kola pak zdolala v osmifinále Rusku Anu Kalinskou. Mezi muži uspěl Ben Shelton, který porazil Řeka Tsitsipase a teď ho čeká obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz.
7: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Zpočátku místy je polojasno, později se ale od západu přiženou mraky a přechodně může být až zataženo. Ojediněle se také objeví slabý déšť. K večeru se ale obloha zase vyjasní. Teploty nám vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na severu bude kolem 20.
1: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A ještě míříme na hlavní tahy. 20 minut se zdržíte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 216. a 205. kilometrem. 20 minut ztratí řidiči v koloně také na D2 na Brno od 6. kilometru. K blokovému odbavování dochází z důvodu silného provozu a dopravní nehody na 15. kilometru v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni. Kolona se kvůli tomu tvoří mezi Jesenicí a exitem Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A já půjdu dál a vy zůstáváte. Co se někde máte?
0: Prosím tebe, kam bys jako běžela?
1: A ty tamhle do místnosti.
0: Jo, takhle, povídat si tam. No jasně, na drby.
1: Pokračujeme dneska i po 9. Míro, něco jsem ti slibovala, mám to tady pro tebe. Teda nemám to tady pro tebe.
0: A kde to máš?
1: Asi někde v Sámošce, já jsem s tím nepočítala. No. Dneska je prosím tě den milovníků piva.
0: Nepovídej.
1: Povídám.
0: A zrovna dneska jsem si říkal, že vynechám.
1: On nevěřím.
0: A zas to nevíde. Prostě ten osud zase mi hází takový klacky pod nohy, to snad není pravda.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: moc, Tomáš Jeřábek je dneska s námi na Frekvenci 1. Já jsem mluvila o tom, že v tom budeme mít, jak se říká hezky česky, bordel. Boží plán a dokonalý den. Já si musím fakt dávat jako pozor, abych neřekla třeba boží den nebo něco, nebo něco takového. Takže i v novém československém filmu jste hrál. A teď mě řekněte co, že my jsme s Mírou ještě nestihli, Premču. Co tam hrajete?
1: Já jsem tam v dokonalém
0: dnu.
1: Jo, tam jsem hrál malinkou roličku hned na začátku. Je to automechanik, který pomáhá hlavní hrdince, který kleklo auto. Je to hodně malinkatá rolička, ale protože se znám s producentem a s panem režisérem, tak mě poprosili, jestli bych to nezahrál. Mě říkali, je to hrozně malý, ale otvírá to film a potřebujeme to, aby to opravdu někdo skvěle zahrál. A to si ty. Tak ti mě samozřejmě namazali med kolem huby a já jsem na to kejvnil.
2: Teď mi to trošku úplně se mi vybavilo, váš velký přítel Tomáš Měcháček, že jste navždy spojení už díky reklamě. Ano. Tak ten u nás tady byl jednou taky v rámci nějakého partnerství a to bylo úplně to samé. Já myslím, že to byl nějaký bobule poslední nebo tak něco. A on taky nejdřív říkal, no já jsem tam jako ale třeba půl minuty na začátku jako moderátor.
0: On přišel a říkal, když tam jsem hrál.
2: Tak to je vlastně stejná situace.
1: Je to podobný.
0: Kde se natáčelo? Já už nevím, kdo to byl. Byla to nějaká dáma a říkala, hlavně se mě neptejte na lokace, já jsem na zemák úplně blbá. Vy jste točil kde?
1: Já jsem na zemák úplně dobrý. Byla to silnice třetí třídy, kousek někde za Prahou.
0: Kousek někde za Prahou.
2: Jak to vypadá, když jako tam máte nastoupit, jak vám pošlou jako GPSku, nějaký souřadnice nebo
1: záleží na tom, jak je produkce nebo producent vybaven finančně.
2: Jo, tak.
1: Buď to vám dají takhle tu souřadnice a dopravíte se tam sám, což se teda neděje úplně často. A nebo prostě vy nahlásíte adresu a ráno tam přijede řidič, nebo záleží, jestli točíte v noci, tak odpoledne. Ten vás nabere, odveze vás tam, tam vás převlíknou, vy to zahrajete.
2: Do Monterek. Opravě miru.
0: Už se vám stalo, že vás někdo musel ráno prozvánět? Že jste zaspal?
1: To je zákeřná otázka. A to víte, že jo.
0: Napijte se klidně toho kafe.
1: To víte, že jo.
0: Jo, fakt se to stalo.
1: Už se mi i stalo, že mě neprozvonili.
0: Ne.
2: A štáb čekal?
1: Štáb čekal a pak nebyli to úplně hasiči, kteří se dobývali do bytu, ale to se stává. To se stane každému.
0: I v lepších rodinách.
1: I v lepších rodinách a já myslím, že to k té mý profeci i patří.
2: Jo. A vy si s tím Měcháčkem asi hodně rozumíte, co? Tam mám pocit, že
1: jo.
2: On taky umí. Jako.
1: Hele, 20 let přátelství s tímhletím člověkem vás jako opravdu ovlivní. To, jako,
0: Tomáš Jeřábek je dneska s námi.

0: s námi dnes na frekvenci jedna herec Tomáš Jeřábek. Já teďka předpokládám, že Tomáš Micháček někde škytá, chudák. Vy jste teda ten zlej bankéř z té reklamy, je to tak?
1: Já jsem ten zlej, který ho ale všichni milujou.
0: Jo. Točí se pořád nové ty reklamy?
1: Ne. My jsme nové reklamy se samozřejmě
0: točí. Myslím ty vaše, jako
1: pořád,
0: hodnej
1: ale ty
0: a zlej.
1: Naše, ono se to nezdá, protože furt to jako lidem v hlavách zůstává. Dost se mě na to i ptají. Lidi, vlastně je to přístupný na sociálních sítích, že si to lidi můžou pustit tohleto, ale já už třeba netočím 3 roky a myslím, že Tomáš tam ještě byl nějaký ještě 2, takže Tomáš třeba rok netočí, protože ten ještě se účastnil té následní kampaně, ale tý současný už ne. Takže už dlouho, já už 3 roky určitě.
0: Ale pořád jste zlej bankéř z reklamy.
1: Jasně, byste jenom potvrdili to, co jsem říkal, kamkoliv přijdu, tak se mě na to lidi zeptají.
2: Zvou vás třeba společně s Tomášem, jako nějaký moderování nebo něco?
1: To bývalo, ale už to moc není. Vlastně my jsme si i s Tomášem řekli, že nechceme úplně být jakoby braní jako dvojce. Mm-hmm. Takže jsme vlastně jakoby spoustu aktivit jakoby společných jako omezili a soustředíme se jenom na to, co nás jako vyloženě baví. Ale přátelé jsme zůstali dál, no.
0: Jak Voskovec a Varych, Měcháček a Jeřábek.
1: Měcháček, anebo ten, to se hodí sem, Pokorný a...
2: Ondráček, jo?
1: A Ondráček.
2: Jo, tak tam to nedopadlo, úplně nejlíp, ale...
1: No a to je možná právě trošku výstraha, že jsme se říkali s Tomášem, protože my jsme oba dva dost komplikovaný osobnosti, jsme si říkali, hele, pojďme bacha, ať se úplně nerozkmotříme na věky, tak jako pojďme opatrně.
2: Herec Tomáš Jeřábek s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: nejchladnější ráno už máme za sebou. Nejchladnější ráno tady toho týdne už bude jen a jen tepleji. Nejvyšší dnešní odpolední teploty mezi 24 a 27, Liberecko, Královéhradecko, Ústecko. Tady teploty jen okolo 20.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
3: Už dnes v 16.40.
1: Jen na Frekvenci 1.
4: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
6: Dvě minuty po půl deváté. Krátké zprávy je tu.
7: Jak má to stačí ke štěstí.
8: Krátké zprávy, jdeme na ně, hezké dopoledne. České stavebnictví bylo letos v létě v dobré kondici. Stavební produkce v červenci meziročně vzrostla o 1,8% v porovnání s červencem pak o 0,4%. Přibylo postavených bytů i vydaných stavebních povolení. Strana Alternativa pro Německo drtivě vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana spojenectví Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AFD, kterou tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Pod lavinou nad severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Uvedlo to před chvílí ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, zatím jasné není. Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Duel českého týmu s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20 hodin a 45 minut.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Ještě míříme na silnice.
9: Dopravní nehoda u středových svodidel se řeší na 22. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Neztratíte ani u nehody na 13. kilometru dálnice D1 na Prahu. I tady jeďte opatrně. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 216. a 205. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krásné pondělní ráno, tak mě Míro praštil do očí titulek v novinách. Střídání času jen tak neskončí, vláda ho chce až do roku 2031.
6: No tak hlavně, že to tady omíláme už ty 10-15 let.
0: To už dávno nemělo být.
6: No,
0: to už dávno se o tom jenom mluví být.
6: A každý rok vychází ankety, chcete, nechcete, lidi který nechtěj, je lepší. A teď se to řeší, a teď se to řeší v televizi a v rádiu.
0: Strašný.
6: A i na té politické scéně a pak to skončí takhle teda.
0: Tak to skončí takhle, vlastně nějak.
6: Jinak teda co je tam vlastně za problém to zrušit?
0: Podle mě to, že se nedokážou dohodnout.
6: Jo tak, ale tak zrušit to můžeš ze dne na den, ne? Tam jako to přece...
0: Hele, já bych to zrušila třeba 23. října. Vzhledem k tomu, že 24. se to má měnit, tak bych to jako zrušila. I když tohle je vlastně ta
6: tím
0: lepší...
6: Tím asi jako nic nerozbiješ, ne?
0: Tohle je vlastně ta lepší změna. No tak dřív to bývalo kvůli tomu, že se ušetřilo, že jo?
6: Jo, jistě, ale jako...
0: Ale to už teďka není, že jo? Teď prostě... To není, no. Takže každopádně 24, ze 24. na 25.
6: Navrhuješ.
0: Se nám, přátelé, vrací zimní čas.
6: A ty navrhuješ, aby se už nevrátil. Tak víte co?
0: Ten Pána Boha, to je ten správnej.
6: Tak pojďme to bojkotovat. Prostě my si
0: jako
6: ty hodinky...
0: U letního, jo?
6: My si to prostě nepřeřídíme, ty hodinky. My pojedeme podle starého. Jo?
0: To znamená, že to bude ale muset být o hodinu dřív, víš to, jo?
6: Tak to ještě nechme rok.
0: Až do jara.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Tomáš Jeřábek je dnes s námi na Frekvenci 1.
1: No, ještě než se rozloučíme, kam běžíte od nás?
2: A teďka rovnou běžím na divadelní zkoušku. Divadelní zkoušku s Romanem Zachem a Ludskou Štěpánkou jsme si vymysleli představení a tak ho zkoušíme a budeme s tím objíždět celou republiku, i v Praze budeme hrát a jmenuje se to Přátelé a moc se na to těším, protože mimo Davidský divadlo jsem dlouho nepracoval, kromě Vostopětky a cítím, že potřebuji trošku změnu maličko, se taky potkat s jinýma lidma a zatím to vypadá strašně fajn, tak běžím rovnou tam.
0: A nějaký film, seriál, nějaký další tramvaják, mechanik, opraváš?
2: No, já se trošku obávám, protože se teďka jako sešly, někdy ta postprodukce toho filmu nebo těch věcí trvá 2 roky, někdy rok a teď se to nějak se jako nahrnulo, že to jde do premiér. Já budu mít další premiéru právě s Jirkou Matouškem, který dělal Dokonalý den. Dokonalý den. Tak jsme dělali ještě jeden film Pod sněžkou, to je taková crazy komedie, ta by měla být v lednu. Teďka vyšel Boží plán. No a ještě myslím se připravuje teďka na podzim minisérie Hec, co jsem točil s Michalem Samírem a to jsem viděl nějaký kousky a to se teda moc povedlo, na to se těším, viděl jsem jenom kousky, těším se na to celý, to myslím, že bude na, můžeme tady říkat názvy televizí, na České televizi a teď točím ještě s Honzou Pachlem, po dlouhý době po Volze točíme taky minisérii, která se jmenuje, pracovní verze byla Já pomsta, teď se to myslím jmenuje Věřitel. A to je prostě pachlovina, je to prostě skvěle napsaný, je to dobře vymyšlený, dobře obsazený a teď jsme zhruba někdy v půlce natáčení a to je taky radost. Takže tak.
0: Takže tak, no tak ať se daří.
2: Já vám děkuju za pozvání a chci poděkovat celému štábu Frekvence 1, že mě přivezli taxíkem, udělali mi tady výborný kafe a byli na mě všichni hrozně milí.
1: A zase odvezou.
2: A zase odvezou. Děkuju a dobré ráno.
0: Dobré ráno a díky moc. Tomáš Jeřábek byl s námi dnes na Frekvence 1.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Deník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: 7. září, za 8 minut bude 10 a Lubka v tuto chvíli přináší skvělý zahraniční příběh.
1: Ano, zprávu z Británie. Jistý Brit, který se živí jako fotograf, jel tisíce a tisíce kilometrů, aby zachránil telefonní budku, takovou tu ikonickou
0: klasickou červenou. Klasickou
1: červenou,
0: jasný.
1: A co proto udělal, jo? Jel teda přes 2000 kilometrů a dojel do telefonní budky, která je prostě na vesnici uprostřed pastvin, taková ta klasická ikonická červená. A dojel tam, aby z ní podnikl 52 telefonátů, protože 52 telefonátů z telefonní budky v Anglii znamená, že ji nezrušejí. Je to minimum, který musí prostě být provedeno z té telefonní budky. Takže on tam jel 2735 kilometrů, telefonoval.
0: Vzal si hromadu drobnejch.
1: Vzal si hromadu drobáků. přesně takhle bylo. Trvalo mu to necelý 2 hodiny a stálo ho to něco přes tisícovku v českých. Takže
0: a zachránili.
1: Jasně.
0: Tak za rok znova?
1: Za rok znova. Frekvence.

0: Za chvíli 10, společně s námi ve studiu už Marta Papája Jandová.
1: Ahoj Martičko.
2: Krásné dopoledne.
0: Krásný
1: máš
0: nápis
1: na tričku.
2: No chvilku jsem musela přemýšlet, proč jsem papája. Ano, je tam, mám papája na tričku.
0: Co jsi dneska papája k snídani, co?
2: Člověče, půlku banánu. Jsem trapná, já jsem to nějak nestíhala, to jsem zhůru od 5:30.
1: A co se stalo s tou druhou půlkou?
2: Tu druhou půlku jsem rozkrájela těm potkanům.
1: To jsem fakt nečekala.
2: Já vám teda řeknu, proč jsem stávala tak brzo, když jsem měla čas až do půl desátý. Chcete to vidět hned?
0: Jo, pojď.
2: Tak představte si, že já jsem to viděla minulý týden v televizi a nevěřila jsem tomu. Jo. Moje dcera mi včera sdělila, že chce být ve škole v 6:30, aby si zabrala dobrý místa ve třídě.
0: Jako jestli na to stojí fronty už takhle, jo?
2: No prý, já jsem to viděla minulé v televizi, že tam prý stály děti už od půlnoci.
1: No jasně.
2: Jenomže ty děti chtějí jako mít ty místa co nejdál, takže vzadu, takže o ty zadní místa je jako dračka. Jenomže Maruška, oni mají nějaký, jako, že jsou kamarádky, jim je 5, 6 a že chtějí sedět za sebou, jako že chtějí mít 3 lavice a vepředu teda. Holky,
1: a to si jim nevysvětlila, že ty přední zůstanou i bez toho raního vstávání.
2: Ale já si do toho nechci plást. Já jsem jí slíbila, že jí tam odvezu takhle brzo ráno a fakt jsme stávali a říkala jsem si, já jsem fakt blázen, proč to vůbec dělám. A pak mi psala od té školy a když jsem tam vyhodila, hned jsem jela domů s pejskama venčit a ona mi napsala jsem jí, tak co klaplo to a ona, ne, školník nás nepustil.
1: Tak aspoň podrbali s holkama.
2: No, aspoň půjde brzo spát dneska.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
14: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Zprávy s mojí kamarádkou Lucí Černou. Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Motoristé pokračují v jednání s ministry hnutí ANO kvůli rozpočtu. Stavebnictví v létě rostlo. Dařilo se výstavbě bytů. Na D48 na Bělotín hoří auto. Motoristé dnes pokračují v jednání s ministry hnutí ANO kvůli rozpočtu. Nelíbí se jim výše schodku, který naplánovala ministrně financí Alena Schillerová ve výši 389 miliard korun.
15: Jak řekl šéf motoristů Petr Macinka, doufají, že se schodek podaří ořezat nejen kosmeticky, ale ocitelnou částku. Minulý týden ale jednání výsledek nepřinesla. Před schůzkou s motoristy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že úspory už našli.
16: Je to asi 6 miliard korun, které vlastně už obsahuje úhradová vyhláška pro příští rok. To není tak, že bychom žádné úspory nehledali.
15: Stejně tak vysvětloval šéf rezortu školství Robert Plaga, že plánované škrty nejsou realizovatelné, pokud chtějí dostát programového prohlášení.
16: Předpokládám, že budou směřovat do oblasti inkluze. Jsem schopen jim na číslech ukázat, že to není o těch úsporách.
15: Šéfka státní kasy Schillerová už několikrát avizovala, že najdou škrty ve výši maximálně jednotek miliard korun. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: České stavebnictví bylo letos v létě v dobré kondici. Stavební produkce v červenci meziročně vzrostla o 1,8%. V porovnání s červencem pak o 0,4%. Přibylo postavených bytů i vydaných stavebních povolení. Řidičům začne sloužit nový dálniční úsek. Ten na Trutnovsku protne naše hranice do Polska a napojí se na loni dokončenou polskou expresní silnici S3.
17: Jde o 3-kilometrovou spojnici D11 mezi Královcem a polskou Lubavkou. Ta se řidičům otevře už 27. listopadu. Nová část dálnice výrazně uleví oběma příhraničním obcím od tranzitní dopravy. Celý 21-kilometrový úsek od polské hranice do Trutnova bude hotov do konce roku 2028. Rozestavěnou navazující část do Jaroměře pak stavebníci dokončí až za 3 roky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Plzeňští archeologové zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora na území dnešního Kazachstánu. Navázali tak na prvotní průzkum pozůstatků táboru pro politické vězně ze 30. až 50. let 20. století, který tam provedli loni v Římu. Takový výzkum dosud nebyl v žádné z postsovětských zemí možný. O politickém zemětřesení, triumfu pravicových extremistů, modré bouři či zhroucení politického hnutí dnes píší německá média po vítězství strany Alternativa pro Německo v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Poukazují na patovou situaci, která v Sasku-Anhaltsku nastala, ale i na debakl dosud vládní křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ke zlatu je nepustili Rakušanky Bergerová a Honehauerová, které vyhrály finálový zápas 21-18 a 21-11.
14: Frekvence 1.
10: Počasí.
1: Dneska bude zpočátku polojasno sem tam, později se od západu přiženou mraky, přechodně může být až zataženo a ojediněle se také objeví slabý déšť, k večeru se pak obloha zase vyjasní. Teploty nám vystoupí odpoledne na 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20.
10: Frekvence 1.
14: Doprava.
1: A pozor na D48, hoří tam auto.
18: Požár vozidla se řeší na 53. kilometru dálnice D48 směrem na Bělotín. Projíždějte okolo opatrně. V koloně se stala dopravní nehoda na D1 na Prahu na 215. kilometru. Popojíždět budete mezi 216. a 205. kilometrem 15 minut. K blokovému odbavování v tunelech může docházet na Pražském okruhu směrem na Ruzyni. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na kilometru 15. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A je po zprávách 10, to znamená, že já pádím do auta, nalaďuji.
2: Wow,
1: češtinařka. Frekvence 1 a zapínám Martičku Jandovou. Máte ji tady až do 11. hodiny.
2: Děkuji moc, Karlucinko, šťastnou cestu. Děkuji moc. Krásnýma fit nožkama v šortkách. Dneska skoro zmrzla prej na cestě do práce. Wow, ok, už běž, prosím. Je to vidět, že se tady máme rádi v rádiu, je tady úplně skvělá nálada. Doufám, že vás tím malinko nakazíme, i když je pondělí. Ano, je pondělí 7. září. Svátek mají všechny Regíny, já jim přeju hodně, hodně štěstí, krásný den. Dneska budeme malinko vzpomínat, například třeba i na Richarda Tesaříka, který bohužel včera odešel. A tak, budeme mít to nejlepší z muziky a tak ještě jednu vzpomínku na jeden krásný film. Zatím se mějte hezky, přeju vám pěkný poslech na Frekvenci 1.
10: Co se děje?
19: Co se děje?
10: S Martou Jandovou.

dokonce se živil umýváním oken. Byl to syn generálmajora válečného hrdiny, který doma vládl tvrdou rukou. Potom v roce 1975 založil s bratrem Vláďou Jojo Band. No a ty zne ty hity znáte. Všichni je známe vlastně. Karviná, jo, Ryby tví, Jedem do Afriky a takhle. V roce 2003 tragicky zemřel jeho bratr Vladimír, právě se kterým založil tu kapelu. No a ten Richard se s tím nikdy nesmířil. Teďko tedy odešel za ním a tam nahoře musí být veselo, když se vidějí. Tam to hraje na tom mráčku někde. Tady dole je smutno. Dokud lidé tleskají, tak nás to baví, řekl ve svém posledním rozhovoru a já k tomu jenom dodám, že vy jste nás bavil, Richarde. Tak vám tleskáme, ať vám je země lehká. A pojďme si ještě pana Tesaříka připomenout jinou ukázkou.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: By ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
0: Frekvence 1.
1: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
1: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
0: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Martou Jandovou.
1: Dnes má výročí, a teda krásný kulatý výročí, 70 let, jedna krásná česká pohádka O Bušku z pytle ven. Protože dneska 7. září, ale v roce 1956 měla premiéru a byl to teda v kině mladých v Jaltě. Hlavní roli muzikanta si zahrál Ladislav Pešek a opravdu krásně a i tam krásně zaspíval.
2: Já s písničkou jdu jako ptáče.
1: Jsem si vždycky říkala jako malá, jak se jde jako ptáček. Spíš lítá jako ptáček. Vždycky se mi to hrozně líbilo. O Bušku z pytle ven teda se jmenovala ta pohádka, nebo jmenuje pořád. Natočená na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena, jakože Kouzelné dary. Je to vlastně o tom, kdy chudý, potulný muzikant zavítá při svém putování do hostince u pečínky. Má hlad, ale nemá samozřejmě žádný peníze, tak hostinský mu řekne, že pokud zahraje, jak nejlépe umí, dostane od něj jitrnici, jakou svět neviděl. Tak muzikant samozřejmě zahraje, zaspívá, že jo, dostane krajíc chleba a opravdu jitrnici, kterou svět neviděl. Prostě ten hostinský ho prostě úplně ošidí, že jo. Ale ten muzikant se nedá. Začne předstírat, že jí tu největší a nejlepší jitrnici, čím hostinský ho samozřejmě dokonale poplete. A já jsem teď doma dostala chuť na jitrnici. Mám úplně mokro v puse. A muzikant potom na večer potká stařička, s tím se právě rozdělí o ten krajíc chleba a pro své dobré srdce od něj dostane kouzelný ubrousek a kouzelního oslíka. Víme, co umí, že jo? Ubrousek, prostři se ubrousku a z oslíka se zase sypou penízky. A ten třetí dar, kouzelný obušek, ten nepřijme, protože se vždycky s lidmi vycházet v dobrém. Vím, že pak se vrátí do toho hostince u té pečínky. Ten majitel ho samozřejmě okrade o ty jeho kouzelný dary a to si ten muzikant už nenechá líbit, kde za stařečkem půjčí si ten obušek, vrátí se do hostince a toho hostinského náležitě potrestá. Ty dary dostane zpět a vyžene chudobu ze svého domu. Když říkám, konec dobrý, všechno dobré. Kdo tady tu pohádku neviděl, tak se určitě podívejte. Je to stará česká klasika, trvá jen 69 minut. A já chci tu jitrnici, teda. A pro vás mám něco jiného. Pro vás mám dopravu, kterou svět neviděl.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
5: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Chutná mléko.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Nárazově se přibrzdíte v koloně na D1 na Prahu mezi 210. a 196. kilometrem. Na vině silný provoz a nehoda na 201. kilometru. Silnější provoz stále evidujeme na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. Stále může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Frekvence 1.
0: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Narozeniny jsou tady dnes 7. září na Regínu. Komu můžu zavolat? Teďko volám Daně Baxové z Plzně. Neteřince. Daně Baxové. Tak doufám. Napsala teta Ali a strejda Vlastík z Ostravy.
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s paní Danou Baxovou.
1: Ano.
0: A jste z Plzně?
1: Jsem z Plzně.
0: Máte dneska narozeniny?
1: Přesně tak.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše teta Ali a strejda Vlastík mi napsali, že máte narozeniny a že by bylo super, kdybych vám skrz naše rádio mohla popřát. Takže milá Danuško, všechno nejlepší k narozeninám! Danuško!
1: Moc krát děkuju.
0: Moc ráda se stalo. Tady je ještě vzkaz od nich. Je to milá neteřinko. Nejkrásnější věk ženy je tehdy, když přestane počítat svoje roky a začne si plnit svoje sny. Zůstaň taková, jaká jsi, a i nadále rozdávej své úsměvy. Krásné narozeniny, píšou Ali a Vlastík. To je krásný.
1: No to jo, tak to mě dojali, hezký.
0: Nejkrásnější věk ženy je tedy, když přestane počítat svoje roky. Tak vy už určitě nepočítáte od 15, si myslím, že jo?
1: Určitě ne, určitě.
0: Máte se dneska hezky?
1: Jo, zatím krásně. Stále samý gratulace, ano, no, ano.
0: Tak, tak bude i nějaký dortíček, možná nějaký kafíčko dobrý a tak dále, že?
1: No.
0: Tak jo, mějte se moc krásně, pozdravujte jak Ali, tak Vlastíka z Ostravy, mějte se moc hezky, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám a někdy naslyšeno.
1: Ano, moc krát vám děkuju.
0: Ráda se stalo. Tak je nastaranou. Další gratulace jde manželce Pétě, která dneska slaví narozeniny, a tady manžel Fanda, dcera Nikolka, přejí právě hodně zdraví, štěstí, pohody, a ještě tady píše Fanda, že je to skvělá žena, moc hodná mamka, prostě skvělej parťák pro život, a přejí, ať je hlavně stále usměvavá a ať rozdává radost všem, protože je sluníčko. Přejeme ti hlavně zdravíčko. Tak jo, tak to ještě i od nás právě manželce Pétě k narozeninám, a pojďme na ty slavný. Mám tady pro vás jednoho blázna. Je to ale hrozně hodnej blázen vlastně. Působil v hodně, hodně kapelách a jeho hlas je absolutně nezaměnitelný. Vlastně jako jeho charakter. Je to Vilda Čok a dneska slaví 65. narozeniny.

nejslavnější zpěváky jsem opravdu nemohla najít na dnešní den. Narozeniny slaví Marie Poledňáková, Marta Vančurová, Zdeněk Izer, slavila by Milena Dvorská s Lídou Bárovou a s Buddy Holim. Všem ostatním přeju krásný den.

0: krásný nebe a já chci tebe. Tady je Anaká a Robin Sobek.
1: Já chci tebe, to bylo na mě, že jo?
0: No ber samozřejmě, si to osobně. Samozřejmě, ber si to osobně.
1: Tak děkuju moc, je to moc milé, přivítání při pondělku.
0: Měl jsi krásný víkend,
1: měl jsem
0: Robine.
1: Pracovní víkend, já jsem byl tady.
0: Pravda.
1: Já jsem vysílal od 6 od rána. Ahoj, volám tady na lůbku, promiň. Mávám tady na lůbku. A už to zase dlouho dělat nebudu. No, vyzkoušel jsem si, jako, jaké to je pracovat jako normální smrtelník. Že vem si, kolik lidí takhle vstává, třeba v 5 ráno a chodí do práce.
0: Je to šílený.
1: Já jsem se ptal tady těch lidí, samozřejmě hned po ránu, a spousta SMSek mi tady chodila v sobotu i v neděli. Od 6, jak nás třeba ladí, i klidně už jakože od 4 nespí někteří.
0: Jo, to znám.
1: Od 5 pečou už nějaký buchty nebo co a žehlí. Já byl úplně v šoku. Takže Marti, takhle jsem si to vyzkoušel.
0: A nevíš prostě.
1: Co tak nevím.
0: No vím. Jsem do toho šel.
1: Do čeho bych šel?
0: Do toho ranního vysílání.
1: No ne, vůbec, já budu spát zase.
0: Tak teďko nespí, teďko tady máš šichtu.
1: To je můj čas, to je v pohodě.
0: Jo,
1: to je můj čas.
0: 11, to je krásný.
1: Jo, to je krásný.
0: Mě se moc hezky, vidíme se zítra.
1: Zítra, Fucinko,
0: papa.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Slyším Tatart nákupy? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou. To je mazec. Tatart, opravdový elektrospecialista. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Jdeme na ně, hezké dopoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
6: Hezké dopoledne, těží se více hnědého uhlí, vyšetření sluchu bude povinné. Nehoda blokuje jeden pruh na D1 na trase z Vyškova na Prahu. Těžba hnědého uhlí v České republice v první půlce roku meziročně stoupla o téměř 4% na více jak 13 milionů tun. Podle expertů to může být vlivem růstu cen energií. Preventivní vyšetření sluchu bude povinné. Podle lékařů totiž lidé často problém podceňují. A podle INES.cz není v Česku dostatek odborníků.
7: Začíná to poměrně nevinně. Otázkami typu, co jsi říkal, nebo zopakuj to prosím. A končí to televizí zesílenou tak, že slyší i sousedé a problémem s komunikací. Ztrátě sluchu se přitom dá včasnou kontrolou a řešením zabránit. Postihuje přitom velkou část populace. První příznaky už jsou znatelné po 40. Výrazně se pak projeví po 60. roku života. Jak navíc problém se sluchem vzniká postupně, lidé se na něj často zvyknou a vůbec ho neřeší. Teď je třeba ještě navýšit počet odborníků, protože foniatrů je v Česku velký nedostatek. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Snaha postavit nové náměstí v Hradci Králové znovu narazila. Stavebník s nejlevnější nabídkou si nechce nechat líbit, že prošel o miliony dražší konkurent.
8: Hra o 100 milionů za stavbu nového náměstí v Gajerových kasárnách už jednou skončila u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tender se musel opakovat. I tehdy si stěžoval stavebník, který chce vše vybudovat za 91 milionů korun. Zastupitelé totiž na návrh komise vybrali projekt o celých 46 milionů dražší. Ani nový výběr ovšem nic nezměnil a vyřazená firma proto znovu avizuje odvolání, protože prý přišla neprávem o body. Městu tak hrozí zdržení a ztráta dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína. Na západě Německa odhalila, že někdo u rozvodny prostříhl plot. Německo minulý týden zaznamenalo několik útoků na rozvodny elektřiny, které úřady vyšetřují jako sabotáž. V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po 48-letém muži, který se k činům přihlásil v dopisech. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Německu. Naše hráčky prohrály oba dosavadní zápasy ve skupině a jsou už bez šance na play-off. Duel českého týmu s vítězkami poslední čtyř světových šampionátů začne ve 20 hodin 45 minut.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Přes den čekáme polojasno, později bude oblačno až zataženo a místy může slabě zapršet. K večeru se oblaha zase vyjasní a teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Bouralo se na D1.
9: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 201. kilometru dálnice D1 z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním na 15,5 kilometru ve směru od dálnice D1 na letiště. Projíždějte opatrně a aktuální zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: A po zprávách už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
1: Jsem zde, 5 minut po 11, ještě jednou krásný start nového pracovního týdne. Pondělí je 7. září a my celý tento týden budeme jezdit do vybraných škol po celé České republice, aby jsme dětem zpříjemnili návrat do školních lavic a zároveň přivítali vlastně prvňáčky v jejich první školní dny. Postará se o to opět kolega Tomáš Fíla, já se s ním propojím ve 11:45. A už teď se těším.
6: Ty se mají.
1: No, od nás No Doubt, taky Sebastian nebo Last Ketchup. Pošleme vám do vašich reprobeden, ať už nás hladíte kdekoliv. To nejlepší z muziky, v půl si dáme taky poslední slovo, pokud se nepletu. A ještě to rychle zkontroluju, máme v banku 8000 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova. Tak hezkou zábavu.
6: A příjemný poslech, Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč mají všichni holuby podobnou velikost, když mezi lidmi najdete dvoumetrového chlapa i 1,50 m vysokou paní? Neměli by být taky občas nějací pořádní holubí obři? Ale no tak já nevím, tak ono asi druhově, ten holub je vlastně jenom jeden druh, že jo? To není jako je třeba jezevčík a bernardín u psů.
3: No.
2: Jo, že vlastně
3: to
2: i když...
3: To je čeleť ptánkovitá.
2: I když jsou ještě španělský holuby, že jo, který jsou jinak veliký.
3: No ty se motají tou níčkou.
2: Přesně, španělský ptáček se z toho dělá, no. A ty jsou větší.
3: No, tak oni, to by musel být už pak tak jako čáp, ale to nevím, jestli se mu bude chtít letět jako na Staroměstský náměstí sednout si na mistra Jana Husa, jako, že jo.
2: No hlavně, kdyby byly jako plný Staroměstský náměstí těch čápů, jako v tom stejném množství, kde jsou tam ty holuby, tak by to bylo docela jako nepříjemný,
3: no. No.
2: To je jako ideální velikost pro ně, no.
3: No, protože, že jo, oni to začalo celý, že byli poštovní ty holuby, že jo. Takže
2: oni měli tu aerodynamiku prostě stejnou a holubice zase byly ty mírový, takže vlastně kluk byl stejně velký a holka, a ty holubice jsou taky stejně velký jako holuby, no.
3: No.
2: Ale ono to fakt funguje do dneška, že jo, ty poštovní holuby vlastně jsou takový poslední ekvivalent nějakému tomu e-mailu nebo tak, takže potřebuješ něco tak dáš, tak prostě zaťukáš na okno, že jo, přiletí holub, protože to někde taky děláš. A stejně tak, když prostě třeba se doma hádáš s manželkou, potřebuješ mír, tak zaťukáš na okno a přiletí holubice míru.
3: To je hezky.
0: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk.

0: Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
0: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
0: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen...

0: Hrajeme Depeche Mode, to nejlepší z muziky, máme minutu po půl dvanácté. Číslo jsem k nám znáte, ale i přesto připomenu 257-400-999, a to z toho důvodu, že před námi poslední slovo a tím pádem budete hrát o 8000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: 8000 už jsme společnými silami nazbírali do banku posledního slova. Tak volejte, kdo se k nám dovolal dneska jako první, kdo je tam, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, Anička z Mělníka.
0: Tak, Aničko, já zdravím samozřejmě na Mělnicko nebo rovnou do Mělníka. Nálada dobrá, jste připravena na hru?
3: Ano, jsem připravena.
0: Dobře, tak jo, já držím palce a pouštím větu Bořka Slezáčka. A věta zní takto.
4: Na zahradě rád sbírám...
3: houby.
0: No, tak pojďme zkusit, co nám udělají houby.
4: Na zahradě rád sbírám...
0: Aničko, strašně nerad to říkám, ale víte, co jste vyhrála?
3: Houby. No jo, no, ale jo. Jsem se dovolala.
0: Ale aspoň jste se dovolala.
3: Jo.
0: To je škoda, to mě mrzí. Já rovnou přihodím. Aby jsme tam měli opět stovku navíc. A vy se mějte v Mělníku taky krásně. Zase někdy. Naschledanou. A my budeme pokračovat v půl páté odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Podíváme se 2,5 minuty po půl dvanácté na dopravu.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 201. kilometru dálnice D1 z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona převážně nákladních vozidel se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2. Popojíždět budete již od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Ale nebojte, houby nevyhrají určitě na základní škole v Prostějově, kam se vypravil náš kolega Tomáš Fíla, kde rozdává svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic. Za chviličku mu zavoláme. Protože to...

0: To nejlepší z muzeky je Freedom a George Michael na frekvenci 1 za chviličku 11:45. Je pondělí 7. září a to znamená, že náš kolega Tomáš Fíla vyrazil právě dneska do základní školy Prostějov, kde rozdával svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic a přivítal tak prvňáčky v jejich první školní dny. Já už bych měl mít v tuto chvíli, věřte nebo ne, na telefonu našeho kolegu Tomáše Fílu, aby nám zprostředkoval atmosféru. Takže se ptám ještě jednou, Tome, kde tě máme, jak to tam vypadá, povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne přeju, zdravím ze základní školy doktora Horáka v Prostějově, kam jsme dnes přijeli s Bobíkem za těmi úplně nejmenšími, to znamená za prvňáčky, a těch je tady opravdu spoustu. Je vás tady spoustu?
2: Jo!
1: Aha, máte rádi Bobíka?
2: Jo!
1: A chtěli byste nějakýho?
2: Jo!
1: No tak dobře. Pozor, my ho pro vás máme a my vám ho taky dáme. Máme tady čokoládovýho, vanilkovýho, jahodovýho. Máte to všechno rádi?
2: Jo!
1: Ale něco bychom za to chtěli. A to písničku. Zaspíváte nám jí?
2: Jo!
1: Pojďme na to. 3, 4.
2: Jo!

0: No vy jste úplně fantastický a teď už vám dáme ty odměny. Jdeme na to! Tak ahoj, frekvence jedna!
1: A to je rachot, ahoj, děcka. Já ještě doplním, že Bohušovická mlékárna vyrábí také smetanové a tvarohové krémy. Vyrábí se výlučně z českého čerstvého mléka a to od lokálních zemědělců, ze kterého je následně získána poctivá smetana a tvaroh. Je zcela bez éček, no a tak je Bobík z Bohušovic ideální svačinkou pro děti.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme YouTube na Frekvenci 1. Za chviličku pravé poledne budou zprávy a po nich taky Lucie. Nejenom Šmídová, ale i skupina. To je slovní hříčka, Lucie, to si nečekala.
1: No a Daniela, víte, ještě do toho.
0: To je dvě ženy v jednom hudebním balíčku. Taky Hensan po dlouhé době, aspoň já jsem je dlouho neslyšel.
1: Taky ne, a miluju.
0: A zprávy za chvilku.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pravé poledne zprávy a Lucka Šmídová.
1: Dobré poledne, je to 15 let od nehody hokejistů. Koalice jedná o rozpočtu. Kvůli vážné nehodě je zavřený Pražský okruh. Dnes je to už 15 let od tragické letecké nehody, při které u ruské Jaroslavy zahynuli desítky hokejistů. Na palubě byli i Češi.
5: Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček nebo slovenský hráč Pavol Demitra. Ti všichni byli na palubě letounu Jak-42 s prakticky všemi hokejisty klubu KHL Lokomotiv Jaroslavl. Stroj tehdy nabral malou rychlost a od země se odpoutal příliš pozdě. Letadlo se následně naklonilo na levou stranu a spadlo asi 500 metrů od ranveje. Po dopadu se stroj rozlomil a začal hořet. Přední část spadla do řeky Volhy, druhá zůstala na břehu. Nehodu přežil jediný člověk. Vyšetřování později ukázalo na hrubé porušení řady pravidel leteckého provozu. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Vládní koalice pokračuje od rána v jednáních o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě i SPD dávají najevo, že navržený schodek 389 miliard korun pro příští rok je podle jejich názoru příliš vysoký. Zemědělec z Libereckého kraje nese odpovědnost za škodu po autonehodě, kterou způsobil pád balíku sena ze svahu na silnici. Jeho stížnost odmítl ústavní soud. Balík se sice mohl dát do pohybu pomocí jiné síly, třeba člověka nebo zvěře, ale zemědělec podle pravomocného verdiktu neudělal dost proto, aby následku předešel. Havlíčkův Brod bude mít od příštího roku kastrační program, aby pomohl snížit počet toulavých koček. Vloží do něj 200 tisíc korun. Do budoucna radnice počítá i s odchytem toulavých koček, které budou po vykastrování vráceny zpět na místo. Na letní shakespearovské slavnosti letos přišlo téměř 94 tisíc lidí, asi o 6 tisíc více než loni. Právě premiéra 24. června letošní 29. ročník i zahájila. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo nejméně 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Později odpoledne má přibývat oblačnosti, až na zataženou místy může slabě pršet. K večeru se opět vyjasní a teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Velké problémy hlásí z Pražského okruhu.
6: Aktuálně je uzavřený Pražský okruh z důvodu vážné dopravní nehody dodávky a kamionu na 15. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Poslední volný sjezd je již v koloně. Řidiči mohou využít exit 3 Vestec. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 201. kilometru dálnice D1 z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: 3:12 je opět čas na to nejlepší z muziky a na Robina Sobka.
0: Je to tak a pořád lezou do těch vysokých hor a pořád ty laviny padají a víc než kdykoliv jindy. Jako 11 horolezců, kterých tam teď zařvalo, to je opravdu vysoké číslo a není to dlouho, co se to řešilo. Byla kauza vlastně, kdy tam zařval bohužel jeden velmi zkušený náš český horolezec a taky další, který byli vlastně v té skupině. Je toho čím dál tím víc a pořád se to děje a pořád tam lezou. No tak co k tomu dodat? No. Jak se to zpívalo? Nelezte na skálu, je to špičatá.
1: Špičatá, no.
0: No, jasně, no. No
1: nic. Asi to chce nějaký odborníky s sebou vždycky a víc lidí a tak, prostě takový ty pravidla,
0: tak
1: co
0: počasí
1: jsou.
0: Se zbláznilo, to už no, víme, to už víme. Nějakou dobu, že jo, globální oteplování a počasí je úplně jiné, než by mělo být, že jo, v zimě teplo, v letě zima a tak dále, a tak dále. No nic, Phil Collins, Lauren, taky Lucie, pojďme si zahrát to nejlepší z muziky. Nebudem tady rozebírat horolezce, ani horolezčata, ani počasí, ale to nejlepší z muziky. Rozhodně taky tady bude, pokud se nepletu, tak chtěl jsem říct normálně podle zvyku 30 let, 30 hitů, ale já bych řekl 20 let a 20 hitů, protože my už v éteru nemáme dávno, nebo dávno, tak je to vlastně počátkem září, že jo? Takže je to vlastně taková novinka. Ale nemáme už kapelu No Name, ale máme tam Xindla, který dneska představí tento hit.
7: Já jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a foku mám tík a na plicích
0: fok. Takže 20 let, 20 hitů a v hlavní roli, tentokrát Xindl X v premiéře ve 12:45 odpoledne. V půl Petr Jablonský, za chvilku filmový odborník, hezkou zábavu.
1: Příjemný poslech.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme soužít filmového odborníka. Máme skoro 2 minuty po 12:15 odpoledne. Volejte na 257-400-999 a já vás za to vezmu dneska do 60. a zároveň 90. let. 257-400-999 a vás je, panečku. Ještě vám dám chviličku čas, aby se nám ten počet navýšil a abych měl ještě více se z čeho tady přehrabovat. Ale je to tady slušné teda, tak já vezmu toho nejrychlejšího. Já vezmu třeba toho prvního. Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Hezké odpoledne, ahoj, Vašek z Hrádku.
2: Tak, já zdravím do Hrádku, Venco, a hned ti pouštím první ukázku, která zní takhle.
4: To máš všechno z tý zatracený kopaný. Ještě se z toho roztůněš.
5: Vždyť bude zase dobře, mami.
4: Já vím. Jo, chlapče, už nejsi žádný mladík.
5: Ale to nic není, mami. Teď jsem se jenom trochu schvátil při tom zápase. Ale chytal jsem to bezvadně.
4: Já vím. Ale kopaný musíš nechat.
2: No, je to z fotbalového prostředí, to se asi pochopil, Vašku, ale jak se jmenuje ten film?
3: Klobzovo jedinecko.
2: Klapzubová jedenáctka se to jmenuje. Opravdu si to trefil. Československá komedie rok 1968. Eduard Hoffmann natáčel tenhle ten skvělý snímek. Viděl jsi, předpokládám?
3: Několikrát, už jako kluk.
2: Tak, pojďme se posunout, co se týká časového období, teď konkrétně do let 90. Podle mě si možná už jako větší kluk viděl i tohleto.
6: To je provokace! Já nestrpím, aby byla urážena naše lidově demokratická armáda! No jistě!
2: No jistě, tak co, Vašku, viděl jsi tenhle film?
3: Tankový prapor?
2: Tankový prapor je správně!
0: Tak pozor! Tohle je filmový odborník.
2: A ty se stáváš filmovým odborníkem, já ti zaslouženě tleskám.
3: Děkuji.
2: Předpokládám, že do Hrádku.
3: No, tak já jsem na cestách, ale
2: ta jedno.
3: Už si mi dlouho nevybral, možná až co do roku, že jsem se nemohl dovolit.

0: dobře začali tento týden, pondělí.
1: Super, kteří to krásně odstartovali, že jo, stejně jako ty, úspěšně. Jo. No tak jo, tak zdravíme všechny, zdravíme děvčata, zdravíme všechny posluchače, měj se krásně a zavolej dřív taky, než za čtvrt roku. Pašku.
0: A když mi vyzvedneš, to nezáleží na mě, když mi vyzvedneš. Hezký den, měj se, ahoj.
1: Je vás hodně, ahoj.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Ze stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011.

0: To nejlepší z muziky Kamufláž na frekvenci 1 za chviličku 20 let, 20 hitů a Xindl X v hlavní roli, ale do té doby třeba ještě aktuální doprava nebo Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady je Lucie z Pardubic.
1: Lucko, já vás zdravím. Tak s kým byste si vy chtěla pohovořit?
2: Já bych hrozně ráda chtěla slyšet Lučka Sobotu.
3: Ježíš, má to jste udělala radost, že jsem tady, takhle se mu chce plác a už jsem tady u mikrofonu, takže se můžete ptát úplně na cokoliv chcete.
2: Dobrý den, Lučko, já jsem, bych se chtěla zeptat, tento týden byl první školní den, tak jestli jste rád chodil do školy? Do té první, druhé.
3: To je snad nějaká provokace, ne, čověče? Někdo snad chodil rád do školy? Vy jste snad chodila ráda do školy?
2: No jasně, nejlepší měl třeba tělocvik.
3: No, tak tělocvik, jo, to jsem vynikal, jo, protože já už jako, přátelé, záhy jako malý chlapec, jak si ve škole jsem záhy pochopil pytel. Jak si měl problémy s určitým učivem, ale pochopitelně jsem vynikal ve sportu, ozvláště když jsme třeba v rámci tělesné výchovy hráli fotbal, jo. Já už jsem se tenkrát připravoval, říkal se, jednou dostaneš roli v okresním přeboru, jo, když tam hrá Vorla, jo, tak se pořádně, jo, a tak jsme hráli fotbal, jo, že to byla taková, já jsem chodil do takový vyloučený čtvrti, víte, a taky se stalo, že třeba jeden fotbalový zápas skončil bez branek, víte? Úplně. Branky zmizely. No a o tom bych ani nechtěl jako nějak mluvit, no ale tak vůbec celkem se dá říct, že sportu jsem jaksi holdoval při té hodině tělesné výchovy a mě jako záhy jsem pochopil pochopil, že takový sport, přátelé, to je jako manželství. Zkrátka, vy nemůžete při něm podvádět a čekat, že to bude fungovat. Nebude, jo? Musíte prostě makat, jo? Že jo, já taky mluvím jako bachor, jako kráva, jako kniha mluvím, jsem chtěl říct. No, a já jsem třeba, když jsem už potom dospíval, tak jsem se ptal právě k spolužáku, který cvičili hodně, sportovali, jaký stroj mám právě použít, když, abych zapůsobil na ženy, jo? Jo, to jsem chtěl zapůsobit a oni mi říkali, hele, víš co, asi to bude bankomat. Tak se mějte hezky, naschledanou.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
8: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
7: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Aktuálně je provoz na pražském okruhu na 15. kilometru obnoven levým jízdním pruhem po uzavřené dálnici z důvodu vážné dopravní nehody dvou vozidel. Počítejte s rozjíždějící se kolonou a zdržením od dálnice D1 ve směru na letiště. Popojíždět budete již od exitu 3 Vestec. A u Brna na dálnici D1 počítejte s hustým provozem ve směru na Vyškov. Popojíždět budete mezi 192. a 196. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Meghan Trainor. Tady u nás na frekvenci 1 za chviličku máme 12:45 odpoledne. Je to čas dát si 20 let 20 hitů, tuhletu, řekněme, z brusu novou rubriku. Počínaje vlastně novým měsícem září. Xindl X je na scéně už dobrých 20 let a teď trošku glancuje, ohlíží se zpátky a exkluzivně u nás na frekvenci 1 vypráví o tom, jak vznikaly jeho největší hity. Minulý týden byla řeč o Andělovi, o písničce, kterou se v českém éteru prosadil a vlastně tak trošku i proslavil, můžeme říct, a dneska na něj navážeme hitem číslo 2. Ten dostal název Disgrafik a jak moc byl o Xindlovi X, to prozradí on sám.
1: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska se spolu vrátíme do roku 2008. Byl Silvestr a my jsme s partou slavili příchod novýho roku. Nad ránem jsme se s kamarádem a kytaristou mojí bývalý kapely Vláďou Heřmanem chopili kytar a jamovali jsme. Hráli jsme do kolečka 4 akordy, do toho na střídečku repovali o tom, jak tu slavíme. A Vláďa v jednom svém freestyleovém kousku zmínil, že je dysgrafik a dyslektik. A já jsem na to navázal. Jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v oku mám tik a tak dál. Prostě ze mě vypadnul v podstatě celý text refrénu, co už dnes dobře znáte, a musel jsem naše jamování přerušit, protože tenhle kousek, ten jsem si prostě potřeboval napsat. Ráno jsem ten kousek našel napsaný v telefonu a hned mě z toho chytila inspirace. A protože cesta tramvají z Bílý hory do Holešovic trvá celkem dlouho, měl jsem dost času, abych k tomu refrénu dopsal i sloky. A tak vznikla píseň nejen o dysgraficích a dyslekticích, ale o všech lidech, co nezapadají do systému a do představ ostatních, jací by měli být a jak by měli žít. V té době už jsem měl natočenou a připravenou k vydání svoji první desku. Ale říkal jsem si, že tahle písnička ta tam prostě nesmí chybět. A protože už jsem neměl peníze na další nahrávání s kapelou, natočil jsem tam tu písničku prostě jenom s kytarou. S kapelou jsme ji přetočili až o hodně později, když jsme se rozhodli, že tahle písnička by měla být single. Tím pádem se ta píseň objevila jak na první, tak na druhý desce. A my si ji dáme teď společně na frekvenci 1.

0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: takhle krásně budeme hrát taky mezi 13. a 14. zprávy za chvilku.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
12: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne a zprávy bude servírovat Lucie Šmídová.
13: Dobré odpoledne. V budově v Brně unikla žíravá látka. Naše hokejisté znají soupeře na mistrovství světa. Nehoda nákladního auta s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu. V budově ve Studenské ulici v Brně dnes unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Hasiči ji budou likvidovat. Událost je bez zranění. Lidé se už evakuovali. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku jde. Ulice je zavřená. Zrušení státní organizace CERMAT, pro které se v neděli vyslovil premiér Andrej Babiš, by podle ministra školství Roberta Plagy nemělo smysl. CERMAT připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš zdůvodnil svůj názor mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy CERMATu. Podle Plagy by ale vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Dnes to Plaga řekl novinářům. Motoristé dnes pokračují v jednání s ministry hnutí ANO kvůli rozpočtu. Nelíbí se jim výše schodku, který naplánovala ministrně financí Alena Schillerová ve výši 389 miliard korun.
14: Jak řekl šéf motoristů Petr Macinka, doufají, že se schodek podaří ořezat nejen kosmetické, ale ocitelnou částku. Minulý týden ale jednání výsledek nepřinesla. Před schůzkou s motoristy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že úspory už našli.
15: A je to asi 6 miliard korun, které vlastně už obsahuje úhradová vyhláška pro příští rok. To není tak, že bychom žádné úspory nehledali.
14: Stejně tak vysvětloval šéf rezortu školství Robert Plaga, že plánované škrty nejsou realizovatelné, pokud chtějí dostát programového prohlášení.
16: Předpokládám, že budou směřovat do oblasti inkluze. Jsem schopen jim na číslech ukázat, že to není o těch úsporách.
14: Šéfka státní kasy Schillerová už několikrát avizovala, že najdou škrty ve výši maximálně jednotek miliard korun. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
13: Hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce 14. května proti Norsku. Budou hrát i s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program šampionátu na svém webu.
7: Frekvence 1. Počasí.
13: Místy může být ještě polojasno, později bude oblačno až zataženo a místy může také slabě pršet. K večeru se pak opět vyjasní a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů.
7: Frekvence 1. Doprava.
13: Bouralo se na Pražském okruhu.
17: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na 15. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. V místě nehody je provoz veden pouze levým jízdním pruhem. Počítejte s kolonou již od exitu 3 Vestec. Z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
13: Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už má slovo opět Robin Sobek.
0: Hezké odpoledne. Mi přijde, že před chviličko to mistrovství světa v hokeji skončilo.
13: No, už se chystá další.
0: Ty už tady normálně strašíš Lucie s dalším mistrovstvím.
13: No, tak už známe soupeře.
0: Já jsem se úplně ztratil v čase. Teď jsem bral, hledal jsem tady kalendář a telefon jsem bral a říkám si, jak to, jaký mistrovství, jak světa, kdy?
13: 14. května.
0: No, takže je to vlastně za rok skoro.
13: Ale prosím tě.
0: No, máme na to ještě čas. Fakt mě to úplně zmátlo.
13: Už
0: tom...
13: máš dárky na Vánoce, máš, takže už můžeš se chystat na mistrovství světa.
0: Strašný. Ale proti Norsku, no, tak to jsem zvědav, protože jim to docela šlo. Jeli takzvaně bomby letos. No nic, my jedeme dál, my taky jedeme bomby tady u nás na Frekvenci 1 a já vlastně zůstanu rovnou u toho sportu, akorát z ledové plochy půjdu spíš na fotbalový trávník, protože první fotbalová liga v Česku má za sebou 7 odehraných kol. Tabulce ve vodí Slávia a druhé místo drží po výhře v podještěckém derby. Liberec naopak daleko zůstává, nebo daleko, docela dál zůstávají Plzeň se Spartou. Týmy, u kterých by se to nečekalo, tak více nám k tomu řekne sporták Aleš Svoboda za pár minut. Do té doby to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne.
13: Krásné odpoledne.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hrajeme Rednex na frekvenci 1, 2 minuty po 14:15 odpoledne. Před námi také sportovní novinky. První fotbalová liga v Česku má za sebou 7 odehraných kol. Tak jak jsem říkal, hned po zprávách. Tabulce vévodí Slávy a druhé místo drží po výhře v podešteckém derby Liberec. Naopak za očekáváním dál zůstávají Plzeň se Spartou, které jsou na 9. a 10. místě tabulky. Poslední místo patří Zlínu, který jako jediný nezískal ani bod, ale více prozradí sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, Aleši.
1: Hezké odpoledne.
0: Mnozí se divili, když Liberec po minulé sezóně odvolal trenéra Kováče. Jak velký podíl na dobrém startu do sezóny má právě nový trenér? Slovák Branislav Fodrek.
1: Velký. Fodrek přišel ze Slovenska do Liberce jako kouč, který hraje se svými týmy hlavně precizně odzadu. Jeho dunajská streda, kterou vedl v předešlé sezóně, měla nejlepší obranu v lize. A v Liberci je to stejné. Po 7 kolech jenom 4 inkasované goly, nikdo v lize nemá méně. A k tomu hraje Liberec fyzicky nesmírně. Náročný fotbal pro soupeře tuze nepříjemný. V Jablonci sice Liberec vyhrál i díky štěstí a také efektivitě, ale je jako klub určitě na správné cestě.
0: Také v rentě Fodreka by potřebovala Sparta. Sparta prohrála v lize už po 4. A má po 7 kolech více proher než výher. Na vedoucí Slávy ztrácí už 7 bodů. Co je teď teda aktuálně největším sparťackým problémem? Neříkej, trenér.
1: Lakonicky by se chtělo říci, že špatně je všechno. Sparťanský kouč Priske sice hovoří o tom, že hlavní útok, ale je to jenom část pravdy. Fakt je, že Sparta soupeře nedokáže moc překvapit, má často platonickou převahu, ale není to efektivní. Já ještě možná větší problém vidím při hře dozadu. Sparta dostala už 12 gólů, jenom 3 týmy v lize dostali víc. A sparťanský golman Sorovčík také nepůsobí úplně nejistě.
0: 7 utkání a 7 porážek, tak to je pro změnu bilance zlínských fotbalistů. Teď, abych to řekl krásně česky, tu otázku, v tom je ta čeština krásná. Jak z toho... Jak...
1: Já už vím, kam to vede.
0: Ty už asi tušíš, kam mířím. No, já to řeknu rychle, jak z toho ven.
1: Jak se z toho ven.
0: No, to je hrozně. Hele, čeština je opravdu krásná, ale ty mi rozumíš, Aleši.
1: Takže jak z těch, ve kterých jsi to popsal, jak se z toho dostanou, tak si budeme rozumět. Já se ještě vrátím ke Spartě. My jsme řekli, že to je, že na Slávě ztrácí 7 bodů, je to 8. Kdyby někdo řekl, ale kluci neumí ani počítat do 8, tak umíme, je to 8 bodů. Ale zpátky ke Zlínu. Hlavní potíž Zlína je ta, že hráčská kvalita není taková, jako byla třeba ještě na podzim minulé.

0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
5: Text?

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Nejlepší z muziky Kim Wilde na frekvenci 1. Hezká zpráva tady dorazila. Ahoj Robe, když vaše Lucka řekne krásné odpoledne, tak je minimálně o hodně hezčí. I když se třeba nedaří. Čest vaší práci. Nemám tady žádný podpis, ale moc děkujeme za zprávu. Samozřejmě, že to Lucii velmi rád vyřídím, ať říká častěji do vysílání. Krásné odpoledne. Za chviličku Fun Factory čínský Imagine Dragons, ale my se teď také zaměříme na aktuální dopravu, abyste věděli, jak to vypadá na cestách.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na 15. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. V místě nehody je provoz veden pouze levým jízdním pruhem. Počítejte s kolonou. Již od exitu Jesenice z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nesouvislá kolona nákladních vozidel vás zdrží na dálnici D1. Z Vyškova na Brno po pojíždě budete mezi 220. a 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: starý dobrý hit, co vy na to? Fun Factory na frekvenci 1, I wanna be with you. Máme 3:15 odpoledne. Pokud jste si nestihli zahrát páteční éterový kvíz v reálném čase, tak to vlastně vůbec nevadí. Můžete si ho udělat vlastně i teď zpětně, hezky v klidu, kdykoliv vlastně budete chtít a mít chuť a čas, na našem webu frekvence1.cz. Já jenom připomenu, že kvízy se Střel Miloše hrajeme naživo každý pátek po ranním vysílání. To znamená, je to mezi ránem a vysíláním Marty Jandové. Takže už vlastně můžeme říct, že naživo hrajeme každý pátek dopoledne. Tak, dopoledne je to slovo. Ale pokud vám zrovna utekl, můžete ho klidně zkusit teď. Jestli jste se zúčastnili, tak si naopak zase můžete otestovat, kolik si toho pamatujete, jestli tentokrát už dáte opravdu všechny otázky správně. Takže www.frekvence1.cz, tam uvidíte nadpis Kvíz. Pomlčka nenaplněné touhy, ano, takový nese název. Jinak, já myslím, že jsem naplnil úplně všechno, co jsem mohl v rámci dnešního pondělního vysílání tady na Frekvenci 1, co jsem měl, to jsem rozdal, co jsem měl na srdci, to jsem vlastně taky rozdal. No a ostatní budu rozdávat zase zítra dopoledne úderem 11. hodiny. Tak doufám, že budete u toho, mějte se, smějte se. Po mně ještě to nejlepší z muziky, docela potom zprávy a pak odpolední vysílání Vojta a Jana, tak jak jste zvyklí. A zítra zase ahoj.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A Morava přijela.
4: Herečka Martina Prajzová s námi bude zítra ráno u mikrofonu.
3: A já přesně vím, o co jí pumpnu.
4: O víno.
3: Ne, o novou větu do posledního slova.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Michael Jackson. 14. hodina je tady, vy posloucháte Rádio Frekvence 1. Děláte dobře, protože i po 14. hodině skvělá muzika bude DJ Bobo. Taky Eva Farná. A nebo třeba Fornon Blondes. A budou zprávy už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
1: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Právě s Luzkou Šmídovou. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Střídání letního a zimního času dnes řešila vláda. Budoucí trasa D55 našli torzo granátu. Nehoda nákladního auta s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu. Vláda dnes řešila také střídání letního a zimního času. Podle slov premiéra Andreje Babiše po jednání kabinetu ale nevyřešili nic konkrétního, protože to není v kompetenci jen naší vlády.
11: Takže bych poprosil jako spoluobčany, děkuju, že se na mě obracíte, ale my na to nemáme vůbec žádný vliv. A Evropská komise, už nevím, jak dlouho zkoumá, jestli toho střídání letního času se změní nebo ne, ale není to v naší pravomoci.
10: Otázka změn letního a zimního času se vleče už dlouho. Státy Evropské unie se nemohou shodnout, která varianta by měla být zakotvena na stálo. Pyrotechnici našli v budoucí trase dálnice D55 torzo granátu z období druhé světové války. Ostatní dosavadní nálezy jsou převážně zemědělského původu, například šrouby nebo částic radlic. Stavba 7-kilometrového úseku dálnice má začít na jaře příštího roku. Za jediný týden se v Moravskoslezském kraji narodili neplánovaně mimo porodnici 3 děti. Záchranáři vyjížděli ke 3 probíhajícím porodům. Ve dvou případech se děti narodily ještě před jejich příjezdem. Roli porodníka tak museli převzít otcové, kteří postupovali podle pokynu operátorek tísňové linky. Fotbalisty pražské Slávie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do Saúdské Arábie. V zimě se ale může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti.
1: Frekvence 1.
8: Počasí.
10: Místy je ještě polojasno, později bude oblačno až zataženo a ojedinělé může slabě pršet. K večeru se pak opět vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů.
8: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Zdržíte se na Pražském okruhu.
12: Dopravní nehoda nákladního vozidla a dodávky se vyšetřuje na Pražském okruhu na 80. kilometru ve směru k dálnici D1. Zdržení je 15 minut a 10 minut budou řidiči popojíždět před Brnem ve směru na Prahu. Od 210. kilometru se tvoří kolona z důvodu dopravního omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
10: A po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Pondělí odpoledne. Dobrý den, přátelé, je to první pondělí školního roku. Ne, první pondělí školního roku.
14: Ano, ano, ano. Já myslím, že studenti jsou velmi rádi, že tento týden bude konečně kompletní.
0: Přesně.
14: A nebude o den zkrácený.
0: Ne, tak já jsem to tady řešila, když jsi tu nebyl, tak jsem už vypočítávala, kdy budou mít volno, kdy jsou další prázdniny. Prosím tě, to se sotva oklepeš. Září uteče jak voda a v říjnu už mají hned volno a dokonce 5 dní v kuse.
14: No jasně, jasně. Mimochodem, to je docela zajímavý téma, tím bychom mohli začít dneska to vysílání. My máme našeho odrostlého v prvním ročníku na střední škole. Má za sebou ten první týden. A měli jsme teďko o víkendu takové celkem zásadní hodnocení toho prvního týdne.
0: No.
14: A jako vlastně pro mě jako pro rodiče to bylo velmi zábavný pozorovat.
0: Takže za chvilku to řekneš.
14: No jasně.
0: Jo,
14: jasně,
0: tak jo, tak si na to počkejte, já jsem strašně zvědavá, co řek. Blbý, dobrý, hezká učitelka.
14: Co bude k obědu?
0: Já jsem chtěla říct krajkovaný kalhotky.
13: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Frekvenci 1 v pondělí 7. září odpoledne. Krásný den přejeme. Já jsem tady sliboval zážitky našeho odrostence ze začátku prvního ročníku střední školy.
1: První čtyři dny.
0: Hmm. A z toho vlastně 3 dny byl pryč, protože oni měli ten adapťák. Takhle, začalo to tím, že v úterý ráno, já ještě v takovém tom antibiotickém delíriu minulý týden.
1: Vy co nevíte, tak Vojta byl na umření.
0: Já jsem byl, skoro mě odvezli, no, na pohotovost, ale...
1: Takhle oni tě odvezli. Ale nebudem to rozobírat.
0: Ne,
1: ty chlapi to hrozně neradě slyší.
0: Ne, jako skoro jsem umřel.
1: No,
0: prostě
1: tak.
0: Jsem byl nastydlej.
1: 37 je hodně.
0: No 37, a co to je prvé 640? Ne, tak k tomu, co se dělo minulý týden, tak odjel do školy, sebou si vzal oblečení na 3 dny a spacák a jeli na adaptační pobyt. A to začalo tím, že prostě dojeli vlakem někam do Kutné Hory a odtamtud šli do nějakého ekocentra, kde bydleli.
1: Jo, to jsi říkal, hromadná vycházka.
0: Pozor, ne 6 kilometrů, ale 9.
1: Tak to je o 3 víc.
0: Přišli tam, všichni sebou flákli.
1: Šli si lehnout. Probudili se ve čtvrtek a jelo se domů.
0: A než usnuli, tak jim učitelé prý řekli, že chtěli na začátek, jakoby, aby překonali sami sebe.
1: Jasně.
0: Jo. Ale potom vlastně ten pobyt, že byl hrozně fajn, že si sami vařili, že si třeba dělali pizzu a opejkali buřty na ohni a zpívali u ohně tremský písničky, který nikdo neznal, tak si museli...
1: Takže takový jako tábor na začátku školního roku.
0: No v podstatě takový prodloužený radiokem by se dalo říct. No.
1: Na kolejích stála.
0: No. Já jsem právě jako začal notovat ty písničky a mladý říká, jo, to je ono. To je přesně ono, co jsme zpívali. Akorát my jsme to nikdo neznali, tak jsme si museli vygooglit texty.
1: Jasně, jak jsou jinde ty děti.
0: No, jasně.
1: Ale taky moc dobře, že se mu to líbilo.
0: Jo.
1: A už se všichni znají.
0: A blázni a zpívají.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Máme dnes pondělí 7. Já si myslím, že v tento den už mají všichni rozvrhy, že jo, už všichni vědí, že dneska odpoledne čeká ta odpoledka, kterou každý nesnášel.
1: Samozřejmě.
0: Jako nejhorší odpoledka v pondělí odpoledne prostě. To je vlastně úplně nejhorší start toho školního týdne.
1: Pozor, já jsem zažil jeden školní rok, který byl daleko trýznivější.
0: Pondělí, úterý, čtvrtek.
1: Ne. Úterý odpoledka a pátek.
0: No to nechápu, neříkej.
1: Já od té doby říkám, že by to mělo být trestný.
0: To je blbost, jako. V pátek odpoledne
1: a ještě pozor, tělák.
0: Jako fakt.
1: No jasně.
0: Tak to nechápu.
1: Po celém týdnu, kdy je člověk vyšťavený ze zodpovědného studia, jo.
0: Tak a učitel dorazil vždycky, jako jo? Nebo jste měl jako vlastní plán?
1: Naše učitelka na tělocvik byla alkoholička, takže...
0: Jo, to je do hospody a zpátky.
1: Ne, ona spíš fungovala stylem, že si zalezla do rohu posilovny. Něco si cvičte.
0: Jako fakt,
1: to jasně,
0: jo.
1: No.
0: To je smutný příběh. Ale jako neodradila tě od toho těláku.
1: Takhle, zpětně je to smutný příběh, ale nám to tehdy přišlo celkem veselé.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Slovenie se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali
2: se... Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.

0: Půlové zprávy nás čekají. Po půlových zprávách příběh, jak jste zvyklí.
1: Ano, pravda nebo blábol, takže za chvilku příběh, který nebude archivní, protože já jsem vlastně během té nepřítomnosti sahala do archivu.
0: Já jsem to slyšela.
1: A nabízela jsem příběhy, které zazněly, ale na druhou stranu jsem měla odezvy, že lidi mají podobnou paměť jako já, že si to nepamatovali. Takže to vlastně nevadilo.
0: Takže to vlastně můžeme točit dokola, že jo? Každý vlastně, už to trochu.
1: Jo, jo.
0: O co se snažíme.
1: Nic se nestane. Ale za chvilku příběh, který určitě ještě nezazněl.
2: Dobré odpoledne. Česko zůstává suché. Aktuální půdní sucho trápí Moravu a jižní Čechy. Policie znovu zpřístupnila ulici Na Žertvách na pražské Palmovce. V jednom z bytů se podle jejich informací nacházel muž se zbraní, který vyhrožoval sebevraždou. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude dětský ombudsman Martin Beneš. Romana Navarová se zeptá, co nejčastěji řeší a jestli u nás funguje systém ochrany dětí. A ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 250 7 400 999.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: Bouralo se na pražském okruhu.
5: Dopravní nehoda nákladního vozidla a dodávky se vyšetřuje na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte s pomalejším provozem. 10 minut budou řidiči popojíždět před Brnem ve směru na Prahu. Od 210. kilometru se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 206. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Pravda nebo blábol, tedy příběh, který se buď stal, anebo nestal.
1: Ano, je to příběh, který je smyšlený, anebo naopak. Ale pozor, i když je smyšlený, tak většinou se inspirujeme někde, že jo?
0: Ano.
1: Takže tak, je to takový 50-50, ale když je smyšlený, je to prostě smyšlený.
0: Jinými slovy, i kdyby to bylo souboji želvy s mimozemšťanem, tak je to inspirováno životem. Jinými slovy, vždycky je to pravda.
1: Přesně. Takže boj s želvy s mimozemšťanem prostě každý baví. Takže za chvilku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, v pondělí odpoledne je čas na pravdu či na blábol.
1: Je to příběh, ve kterém hraje hlavní roli cibule. Cibule, která zachránila ženu ve vlaku. Poslouchejte pozorně.
0: Cibule zachránila ženu ve vlaku.
1: Jistá žena cestovala se svojí 78letou matkou indickým vlakem Kerala Express. Aha. Během cesty se ženě náhle udělalo zle. Začala zvracet, jenže tehdy ještě neexistovaly mobilní telefony ani internet a vlak uháněl krajinou, takže nebylo jednoduchý předem přivolat lékaře do další stanice.
0: No.
1: Jistý pracovník té železnice vymyslel neobvyklý plán. Sepsal na kus papíru údaje o té ženě, příznaky, číslo vagónu, sedadlo a papír omotal kolem obyčejné cibule, kterou vzal v palubní kuchyni.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. Když vlak projížděl kolem železničního přejezdu, tak ten pracovník zavolal na muže s praporem a ten cibulový balíček po něm z jedoucího vlaku hodil. Muž si zprávu přečetl, předal ji dál na železniční stanici v další stanici a tam vlak dorazil. A když tam dorazil, už tam čekala lékařská pomoc. Žena byla ošetřena, zotavila se a podle pozdějšího vyprávění se tato ženská dožila téměř 100 let.
0: Jinými slovy, ta cibule v tom hraje roli jako těžítko.
1: Ta cibule hraje roli jako holuba vlastně.
0: No jako zátěž, prostě.
1: Přesně.
0: Aby ten papír jako neskončil
1: přesně
0: nikde
1: tak. Ta cibule to prostě zachránila. No. Ne, samozřejmě i ten nápad je důležitý.
0: No jasně, že? jasně. A že to člověka napadne jako.
1: No, tak asi nebylo nic jiného po ruce jako.
0: No. No tak v Indii, že jo, co vyhodíš z bokínka krávu, těžko, že jo.
1: Kary koření nalítá.
0: Ale jo, tak hele, v Indii je možný všechno, já bych tomu věřil.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
1: Tak pozor, skutečně se to stalo, je to příběh z roku 1993. Žena se jmenuje Santana. A
0: myslel Sandra.
1: A byl popsán v roce 2019 na webu The Better India. A tato žena ho vypráví s tím, že opravdu její matka byla zachráněna pomocí cibule a skutečně se dožila 100 let. Takže tohle se, přátelé, stalo.
0: A kdyby to bylo v Německu, tak se té paní dodnes říká.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé. Prázdniny nám skončily, znamená to jediné. Vrátili se nám děti zpátky do školních lavic, to je fakt.
1: A Tomáš Fíla za nimi jezdí, protože Tomáš má děti rád, že ano?
0: Ano, on je miluje, hlavně ty svoje a ty, o kterých neví, že jsou jeho.
1: Takhle, aby Tomáš Fíla společně s námi z Frekvencí 1 dětem návrat do školních škamen aspoň trochu zpříjemnil, tak vyjíždí do vypraných škol po celé České republice, kde rozdává dětem svačinky od Bobíka.
0: Tak a dneska v pondělí 7. září byl v Prostějově. My se ptáme, jak to tam celé probíhalo.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme ze základní školy doktora Horáka v Prostějově, kam jsme dnes opět dorazili s Bobíkem. A máme tady spousty prňáčků. Jste tady?
3: Jo!
4: Máte rádi Bobíka?
3: Jo!
4: Jahodovýho, čokoládovýho, vanilkovýho a všechny další?
2: My vám je náme, ale něco bychom za to chtěli. Písničku zaspíváte nám?
3: Jo!
2: Připrav se, zbore. 3, 4.
3: Ňa, Bobík, do tebe jde kamarádi. Ňa, Bobík, přijde je na tebe.
2: A pojďme si zatleskat, jste fantastický. A pozdravíme Janu.
4: Řekněme ahoj Jani.
3: Ahoj Jani.
4: Pozdravíme Vojtu.
3: Jo.
4: Řekneme ahoj Vojto.
3: Ahoj Vojto.
4: A teď se rozloučíme. Ahoj Frekvence 1.
0: No a nakonec dodáme, že smetanový krém Bobík z Boušovic se stal téměř legendou pro několik generací dětí.
1: Vyrábí se z mléka od spokojených kraviček z okolí mlékárny, je z poctivého tvaru a smetany bez éček a je tak ideální svačinkou pro vaše děti.
0: A kam Tomáš pojede zítra, to se zítra dozvíte v raním vysílání.
5: All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart.

pondělí večer ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam rozjíždí seriál Plechová kavalérie. Parta kombajnérů z Nepomuku vyráží na žně napříč Československem a nechybí Jan Hartl, Jaromír Hanzlík nebo Vladimír Menčík. Pracovní starosti, osobní problémy a samozřejmě boj o zrno. V úterý ve 20 hodin a 10 minut přijedou na televizi Seznam pumpaři od Zlaté Podkovy. U jedné benzínové pumpy funguje partička, která má dokonale vymyšlený systém, jak si přilepšit na úkor podniku. Jenže přichází nový zaměstnanec a začne se ptát, proč by měl být zisk spravedlivý jen pro někoho. Česká kriminální komedie o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví s Josefem Vinklářem a Jiřím Bartoškou v hlavních rolích. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam vrátí Tomáš Holý jako Vašek Straka ve filmu Na pytlácké stezce. Místo dovolené u moře uteče za dědečkem na Šumavu, kde ovšem právě řádí pytlák. A když se Vašek schová před bouřkou do krmelce, zjistí, že tam rozhodně není sám. Ve čtvrtek v 21 hodin a 30 minut je na programu televize Seznam talk show 7 pádů Honzy Dětka. Na premiérové díly se můžete těšit každý čtvrtek. Plechová kavalerie, pumpaři od Zlaté Podkovy s Jiřím Bartoškou, Tomáš Holý u dědy Straky a jejich nebezpečného napytláka. K tomu všemu premiérová várka 7 pádů Honzy Dětka. To je váš týden na televizi Seznam.

za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí posek.

0: 15. hodina před námi, po 15. na Frekvenci 1. Spousta skvělé muziky. Co pro vás máme?
1: Right to Fred bude. Taky třeba Alanis Morissette. A nebo Arch Overkill. A za chvilku zprávy.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Pohonné hmoty zdražily hlavně v Česku a na Slovensku. Vyšetření sluchu bude povinné. 20-minutová kolona je po nehodě na Pražském okruhu. Ceny benzínu a nafty se za 2 týdny do konce srpna ve střední Evropě po přepočtu na eura zvýšily hlavně v České republice a na Slovensku. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Řeklo to dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Minimální mzda stoupne od ledna o 2,5 tisíce korun. Po jednání vlády to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. V roce 2028 má být minimální mzda téměř 46% průměrného výdělku.
8: Ten příští rok by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%. O rok později by měl být 45,8%. A de facto cílem této vlády je, aby minimální mzda dosahovala 47% průměrné mzdy, tak jak je to v zákoníku práce. Příští rok bude úroveň minimální mzdy 24 900 korun a o rok později je predikce navýšení minimální mzdy o 2 000 korun.
7: Minimální mzdu pobírá asi 181 tisíc lidí. Preventivní vyšetření sluchu bude povinné. Lidé často problém podceňují. Podle iDnes.cz ale není v Česku dostatek odborníků.
9: Začíná to poměrně nevinně. Otázkami typu, co jsi říkal, nebo zopakuj to prosím. A končí to televizí zesílenou tak, že slyší i sousedé a problémem s komunikací. Ztrátě sluchu se přitom dá včasnou kontrolou a řešením zabránit. Postihuje přitom velkou část populace. První příznaky už jsou znatelné po 40. Výrazně se pak projeví po 60. roku života. Jak navíc problém se sluchem vzniká postupně, lidé se na něj často zvyknou a vůbec ho neřeší. Teď je třeba ještě navýšit počet odborníků, protože foniatrů je v Česku velký nedostatek. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
7: České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Naše hráčky prohrály oba dosavadní zápasy ve skupině a jsou už bez šance na play-off. Duel českého týmu s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20 hodin 45 minut.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Zítra bude horko, bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Zdržíte se na Pražském okruhu.
10: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 24,5 km ve směru k letišti. Počítejte s 20-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: A po zprávách pokračuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Krátce po 15. v pondělí odpoledne. Dnes je 7. září, což znamená, že je Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu.
1: Já mám lepší Mezinárodní den.
0: Terénní epidemiologie.
1: Já mám Národní den salámu. Takovej good high s cibulí.
0: Mezinárodní den čistého ovzduší a k tomu Godhaj s cibulí. To se vylučuje.
1: Hele, Godhaj s cibulí je stejně nejvíc.
0: Ne, to je úplně geniální věc.
1: Jako já si teda myslím, že Godhaj není úplně zdravá záležitost a že to je jako směsice všech možných, já nevím,
0: ale
1: čeho.
0: Pozor,
1: ale
0: pozor. Vím, že jsou, jak jsou takový ty retro týdny v tom jednom řetězci.
1: Ano.
0: Tak tam mají Godhaj, který je dělaný podle starý ČSN normy, to znamená z kvalitních surovin, že to fakt jako hlídají. A já si ho vždycky strašně rád koupím.
1: No. Můj kluk si ho taky kupuje, no.
0: No.
1: Já mám Godhaj spojený s takovýma těma večerama, kdy táta se, co si dáme k večeři, nakrájel ten chleba, k tomu ten Godhaj, k tomu tu cibuli, že jo, my jako děti jsme to jako pojídali, prostě vlastně nám to docela chutnalo, pak mi v pubertě někdo řekl, že to hrozně nezdraví, tak mi to smrdy přestalo chutnat, že jo.
0: Ale prosím
1: pak to zase přišlo taková ta vlna, dobrý, nebudu to řešit, tak zase si dáme Godhaj, prostě jako to je taková pochutina.
0: Ale vem si, kolik věcí dokáže ten ocet s cibulí takhle pozvednout.
1: No jasně.
0: Nejenom Godhaj, ale třeba tlačenka s octem a s cibulí.
1: Přitom je to úplně hnusná věc, ale ta cibule. No.
0: Ta cibule s tím octem do tomu dává, anebo liberecký párky, že jo?
1: No.
0: Já jsem to teda nesnášel, jako ohřátý párky s octem a cibulí.
1: Já teda taky ne, ale párek, já mám hrozně ráda párky.
0: No,
1: teda.
0: No.
1: No nic, no, tak co máme dneska za den? Pondělí.
0: 7. září.
1: Den salámu. Tak to asi oslavíme, ne?
0: No, tak já jdu nakrájet cibuli.
6: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na Frekvenci 1 teď budeme vracet peníze, to je naše taková oblíbená činnost. Já věřím, že touto činností vždycky někomu z vás vytvoříme rohlík na ústech. Nebo jako z úst rohlík.
1: Z úst, ano. Prostě jsme takový kouzelníci. Zakrejeme vám ústa, vytáhneme rohlík. Takhle nějak si to představuje.
0: A musí to být ale ten pravý rohlík. Ne takový ty rovný, to jsou nějaký ty královský, ne?
1: Pivní rohlíky.
0: Pivní rohlíky ale jsou by, rovný.
1: Ale ty by zase mohly drhnout v krku, protože na nich je ta hrubozrná sůl, že? No takhle, prostě není to jenom o rohlíku. I když i rohlík jsme schopni proplatit.
0: Tak přátelé, jdeme na to, jdeme vracet peníze.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: A právě teď voláme v 15 hodin 13 minut Radce a Radce voláme do Tišnova.
4: Prosím, Jenešová.
0: Dobrý den, Radko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: To řekla s takovým až sexy podtextem.
4: Ano.
0: My vás moc zdravíme ze studia, máme v ruce vaši účtenku. Na účtence docela vysoká částka. Vzpomenete si, za co jste utrácela?
4: Ježiš, já jsem posílala víc účtenek, vůbec nevím. Tady poslední byla za učebnici pro syna, ale...
0: Tady jste zainvestovala do vzdělání syna, vy jste zaplatila a teda jako, my jsme tady z toho úplně perplex. To je takhle drahá učebnice angličtiny, jo?
4: Ano, ano.
0: To je skoro, kolik je tady? 1060 korun. Jo, tak to by ho mělo naučit mluvit anglicky už aspoň za měsíc.
4: No to doufám, na to spolíhám.
0: A píšete tady vtipně, že je to vlastně znovu prvňák, protože je v prváku na střední. A jakou si vybral?
4: Přesně tak. Vybral si mechanik strojů a zařízení, maturitní obor.
0: Jo, takhle, když bude mít řemeslo, bude to jenom dobře, že jo?
4: Mm-hmm.
0: Tak jo.
4: On je zručný, takže.
0: Jo, to jo. Má to po mamince nebo po tatínkovi?
4: Samozřejmě po tatínkovi.
0: Tak to jste překvapila. Tak my určitě částku, která je na účtence 1060 korun, vrátíme. Moc gratulujeme.
4: Super, moc děkuju.
0: Pozdravujte syna, ať mu to ve škole jde.
4: Díky moc.
0: Mějte se, naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Zůstaňme u toho mezinárodního dne měkkého salámu, nebo jak to je?
1: My jsme se tady rozplývali nad Good Hajem. Vy nám tady hned píšete, jaká je to mňamka.
0: Když je dobrý, samozřejmě.
1: Ale já nevím, jestli dobrý, špatný. Myslím, že se to pozná. Jako samozřejmě asi se podíváš na složení.
0: No tak takhle, když půjdeš k někomu, kdo o kom ví, že si ten salám míchá sám, třeba nějaký řezník, a není ten Good Haj prostě za 7,50, tak asi je jasný, že to bude trošku kvalitnější věc. Že?
1: My dáváme třeba Good Haj do vánočního bramborového salátu.
0: Fakt?
1: No. Já vím, že tam salám nepatří, ale my ho tam prostě dáváme od jak živa.
0: Znám lidi, kteří tam salám dávali vždycky, třeba jedna moje babička a tím pádem i. Tím pádem i moje maminka, že jo, jako
1: jo,
0: její dcera.
1: To se přesně dědí, jako salám prostě, akord God Haj prostě do toho bramborového.
0: A nebo junior, že jo, se tam dává.
1: A nebo junior.
0: A nebo šunka v celku se tam taky dává.
1: To jsme neměli peníze.
0: Ne.
1: A nebo to, nebo asi to nebylo o penězích, prostě tam patří ten God Haj. Ale přátelé, dneska je Národní den salámu. Já myslím, že se ta otázka docela nabízí. Máme pondělí, to je takový pěkný den, tak si pojďme dělat chutě. Jaký salám máte nejradši?
0: Jestli měkký, nebo tvrdý, nebo sušený.
1: Klidně řekněte i typ, respektive druh, respektive značku.
0: No jasně,
1: jako uherák,
0: ne nebo výrobce, ale název toho salámu,
1: no,
0: že jo?
1: Já miluju uherák.
0: Uherák, ale musí to být takovej ten úplně vyschlej, takovej ten.
1: Někdo toho kousneš a ono to křupe.
0: No, takovej ten střepatý na koncích. Hmm. Takovej ten ne úplně jako zahlazený.
1: Já mám ráda i vysočinu třeba.
0: Jo, ale to já taky, a to je můj velký spor s mým kamarádem Radkem. Protože já vždycky, když si někde dám vysočinu, když si třeba koupím někde, když jsme jako na výletě, tak on se na mě kouká a říká, no jo, chudina jí vysočino.
1: A co jí bohatí?
0: On právě na toho Herkula, že jo, nebo na ten Poličánek a podobné věci.
1: Je to nějaký rozmyslený ten tvůj Radek.
0: Ne, on je rodilej Pražák, no, to je prostě.
1: Kdyby bydl na Vysočině,
0: no, tak jí Vysočinu, jo.
1: Kdyby bydl v Uhrech, má rád Uhrák. Tak přátelé, pište nám na profilové, respektive profily na Instagramu, Vojta Effler je na knížková frekvence 1.
0: Můžete nám napsat i SMS-ku na 736-300-444, anebo na Facebook.
1: A nebo použijte naši aplikaci a namluvte nám hlasovku, uslyší vás půlka republiky.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali ty

0: Na frekvenci 1 pro vás máme půlové zprávy a pak se mrkneme taky na počasí, protože to nás zajímá.
1: Ano, a já jsem zrovna teďko někde četl, že a ono to venku, jak to teďko se tak jako různě honí, že léto jen tak neskončí. No. Že by mělo fakt být jako teplo, třeba až do listopadu.
0: Jako je fajn, když bude teplo, ale v noci ať je pořád ten chládeček, že jo, ať je zima. Ale listopad jako teplej nechceš. Nebo jo?
1: A tak jako víš co, je to furt lepší, než chytnout zánět průdušek, že jo?
0: No, ale tak to můžeš chytnout i v létě.
1: No, to můžu, no. To jsem mohl.
0: To si hlavně v létě chytl.
1: Dášo, onemocním.
0: Takže za chvilku počasí a taky zprávy právě teď.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
5: Dobré odpoledne, střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky by měl převzít sportovní manažer Pavel Hoftych. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude dětský ombudsman Martin Beneš. Romana Navarová se zeptá, co nejčastěji řeší a jestli u nás funguje systém ochrany dětí. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 99.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: Zkontrolujeme odpolední provoz.
7: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 24,5 kilometru ve směru k letišti. Počítejte s 20-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát s předpovědí počasí na úterý. To očekáváme nejméně oblačnosti z celého týdne. Bude jasno nebo také skoro jasno a denní délka slunečního svitu až na 12 hodinách. Nezapomeňte opalovací krémy a sluneční brýle. Také nejvyšší odpolední teploty budou vysoko. Nejčastěji se zastaví mezi 28 až 32. Pouze v Karlovarském kraji to budou 24. Budou to teploty tedy výrazně nadprůměrné, teplotní rekordy ale padat nebudou. Tam, kde je nezvykle teplo, tak to je hladina 850 hektopaskalů, tedy 1,5 km nad našimi hlavami. Tam se rtuť teploměru zastaví až na 17 stupních Celsia, což je teplota, za kterou by se nemusel stydět ani červenec.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Bavíme se s vámi dnes o vašem oblíbeném salámu. Jeden postřeh z těch SMSek nebo těch zpráv, co nám zatím přišly, tak ani v jedné se nepíše šunka.
0: No, šunka.
1: Jako kdyby to byla prostě úplně běžná věc najednou.
0: Já mám ráda jednu takovou šunku, ale teď bych musela říct i tu značku. A teda musím říct, že jsem schopná. Já jsem si totiž oblíbila jednu věc, když mám opravdu hlad a nechci se jako úplně zaplácnout, tak si prostě koupím opravdu jeden balíček šunky.
1: No.
0: A tohle je tak dobrý, že s tím třeba 3 balíčky šunky. Kolik to má? To má, já nevím, 20 deka? 10 deka?
1: 10 deka mývají ty balíčky, nebo 12 ty větší.
0: No, ale strašně mi to chutná.
1: No. A já mám zase rád z jednoho obchodního řetězce, kde se ty salámy vytvářejí sami a ta šunka nese přímo název toho řetězce. Kdo zná, tak ví, kdo ne, tak se dovtípí.
0: Já se nedovtípím, ale to nevadí.
1: Tak ona je taková jako lehce zauzená a voní kraj na silnější plátky. A to máš fakt pocit, že jíš tenký plátky uzený, ale libovýho, voňavýho, šunkovýho.
0: Proč to przní v chladavě?

0: Přátelé, pozor, my pro vás máme naprosto fantastickou věc.
1: Za pár minut si totiž tady s námi na Frekvenci 1 můžete zasoutěžit o 4 vstupenky na Večer legend.
0: Je to dvojkoncert Alphaville a zpěvačka Sandra. Tady u nás na Frekvenci 1 budeme rozdávat 4 lupeny.
1: Kdo by neznal ty hity od Sandry, třeba Hiroshima, Sounds Like a Melody, One More Night, Forever Young nebo In the Heat of the Night?
0: Teď vám to taky hrajem furt,
1: dozblbnutí. To musíte znát z paměti. I kdybychom vás o půlnoci probudili.
0: Tak přátelé, jeden z těchto hitů za chvilku uslyšíte a bude to vlastně výherní song pro vás, to znamená jedno jediné.
1: Jakmile zazní ten song, zavolat sem k nám do studia na 257 400 999.
0: Třetí volající vyhrává 4 vstupenky, buď na koncert do Ostravy, nebo do Brna, tak buďte pozorní.

reply to the above.

0: Celý tento týden hrajeme každý den, hned o 4 kusy, 4 vstupenky na takovou akci, kterou prostě nesmíte minout. Večer legend.
1: Je to dvojkoncert Alphaville a Sandry a to znamená pořádný návrat do 80. a večer plný legendárních hitů, které znáte z rádia a které nestárnou. A osobně se na tom koncertě potkáte s naším hudebním dramaturgem. Protože tak... on si se Sandrou tyká.
0: Fakt?
1: Ano.
0: To je novinka.
1: On jí říká du místo zí.
0: Já nedělám do něčiny. Alphaville i Sandra odehrají svůj vlastní koncert, takže vás čekají vlastně dvě hudební legendy a pořádná porce jejich největších hitů a to zcela naživo.
1: A výherce si navíc může vybrat, kam na večer legend vyrazí, v sobotu 19. září do Ostravy nebo v pondělí 21. září do Brna.
0: Takže vaším úkolem bylo dovolat se a to někdo z vás zvládnul.
1: A byl dokonce třetí v pořadí a kdo pak, že to je? Hezké odpoledne.
0: Haló?
2: Karel, dobrý den.
0: Karel, tak Karle, vám patří tenhle potlesk, protože vy jste naším výhercem.
2: Tak to je pecka.
0: Tak to si hezky zaspomínáte, nebo tu, takhle, nechci se vás dotknout, ale podle hlasu.
2: Ne, zaspomínám, to je v pohodě. Já jsem na tom výrost.
0: Vážně, jo?
2: Tak, no určitě.
0: Tak vidíte, třeba si tam taky potykáte se Sandrou.
2: No, tak to by byla taky pecka.
0: A koho vemete sebou?
2: Toho vezmu sebou, tak to vůbec nevím, asi kamarádku.
0: To bude hodnej, to je jasný.
2: No.
0: To je jasný. Tak jo, moc gratulujeme, užijte si koncert a teď ještě teda otázka, jestli to bude Brno a nebo jestli to bude Ostrava.
2: No, tak já bych to viděl spíš do toho Brna.
0: Do Brňánka, máte to blíž? Odkud jste?
2: Z Trutnova, z Krkonoš.
0: Tak to do Brňánka je blíž. Tak jo, moc gratulujeme, užijte si to a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Můžu ještě větší tipu. Já vám chci moc krát poděkovat a jste úžasný na tom, na frekvenci. Poslouchám vás každý den a tak vám to sluší a jste strašně moc fajn.
0: Teda děkujem. Teď mám ještě jako chuť přitlačit na lístkách, ale...
2: Nemusíte, už takhle je to úžasný.
0: Děkujeme moc, užijte si to a ať se daří.
2: Já taky díky moc.
0: Naslyšenou. Naschle.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
7: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
6: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
8: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: 16. hodina před námi, po 16. další nálož skvělé muziky. Co jsme si pro vás nachystali?
1: Třeba support lesbian. A nebo bude Robert Miles a Maria Myler. Nebo spíš Nyler. Tak blbě vidím. Pečo Boys taky. A za chvilku zprávy.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: A Morava přijela.
5: Herečka Martina Prajzová s námi bude zítra ráno u mikrofonu.
4: A já přesně vím, o co jí pumpnu.
5: O víno.
4: Ne, o novou větu do posledního slova.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
9: A je tu s nimi Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Na Šumavě unikají do půdy toxické látky. Naši hokejisté znají soupeře na mistrovství světa a zdržíte se na Pražském okruhu. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky. Pocházejí z pozůstatků po československé armádě, které by se na území Šumavy neměly nacházet. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený.
11: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazet, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami vyzvednout a odvést. Já jsem dostal dneska několik úkolů, se kterými seznámím zítra blíže veřejnost a v nejbližší době od září začneme okamžitě tyto jedovaté, toxické, nebezpečné látky odvážet.
10: Zítra je v plánu tisková konference na ministerstvu obrany, které sdělí podrobnosti nejen o látkách, které do přírody unikají. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Termíny nařízení schválila dnes vláda. Snaha postavit nové náměstí v Hradci Králové znovu narazila. Stavebník s nejlevnější nabídkou si nechce nechat líbit, že prošel o miliony dražší konkurent.
12: Hra o 100 milionů za stavbu nového náměstí v Gajerových kasárnách už jednou skončila u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tender se musel opakovat. I tehdy si stěžoval stavebník, který chce vše vybudovat za 91 milionů korun. Zastupitelé totiž na návrh komise vybrali projekt o celých 46 milionů dražší. Ani nový výběr ovšem nic nezměnil a vyřazená firma proto znovu avizuje odvolání, protože prý přišla neprávem o body. Městu tak hrozí zdržení a ztráta dotace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Policie na západě Německa podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Podle zahraničních médií není jasné, zda jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotážích v rozvodnách elektřiny. Hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce 14. května proti Norsku. Budou hrát i s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program šampionátu na svém webu.
8: Frekvence 1.
4: Počasí.
10: Zítra bude opět horko, bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 29 až 32 stupňů, na severu a západě na 26 až 29.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Stále se zdržíte na Pražském okruhu.
13: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 24. a 5. kilometru ve směru k letišti. Počítejte s 20-minutovým zdržením. 10 minut budou řidiči popojíždět před Brnem ve směru na Prahu. Od 210. kilometru se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 206. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
10: 4 minuty po 16. hodině pokračuje odpolední vysílání na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Krátce po 16. hodině, přátelé, posloucháte Rádio Frekvence 1. My si dneska povídáme o salámech a máme pro vás poslední slovo. V posledním slově jsou peníze a jsou to peníze, za který byste si salám klidně mohli koupit.
14: Takových 20 deka to hodí.
9: No, zrovna takový ty italský salámy, který ty si vyjmenoval, tak ty tady vyjdou jako docela na peníze.
14: Jasně, ale mě třeba, když se řekne italský salám, tak jasně, sušený šunky a pančeta a tak dále, jo. Ale
9: ta pančeta má podle mě taky ocas.
14: No prostě jako by...
9: Něco tam je...
14: Italové mají ocas, no.
9: Nejlepší je i ta z ocasu.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady opět s další epizodou svého odpovědního, jak to nazvat?
1: Odpovědného.
0: Okénka.
1: Ano, jsou odpovědní za své odpovědi na vaše dotazy. Vy se můžete ptát na cože@frekvence1.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí.
0: No a tady máme další z vašich dotazů a další z jejich odpovědí.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Proč mají všichni holuby podobnou velikost, když mezi lidmi najdete dvoumetrového chlapa i 1,50 m vysokou paní? Neměli by být taky občas nějací pořádní holubí obři? Ale no tak já nevím, tak ono asi druhově, ten holub je vlastně jenom jeden druh, že jo? To není jako je třeba jezevčík a bernardín u psů.
4: No.
3: Jo, že vlastně
4: pták,
3: i když...
4: To je čeleť ptákovitá.
3: I když jsou třeba ještě španělský holuby, že jo, který jsou jinak veliký.
4: No ty se motají tou ničkou.
3: Přesně, španělský ptáček se z toho dělá, no. A ty jsou větší.
4: No, tak oni, to by musel být už pak tak jako čáp, ale to nevím, jestli se mu bude chtít letět jako na Staroměstský náměstí sednout si na mistra Jana Husa, jako, že jo.
3: No hlavně, kdyby byly jako plný Staroměstský náměstí těch čápů, jako v tom stejném množství, kde jsou tam ty holuby, tak by to bylo docela jako nepříjemný.
4: No.
3: To je jako ideální velikost pro ně, no.
4: No protože, že jo, oni to začalo celý, že byly poštovní ty holuby, že jo. Takže
3: oni měli tu aerodynamiku prostě stejnou a holubice zase byly ty mírový, takže vlastně kluk byl stejně velký a holka a ty holubice jsou taky stejně velký jako holuby, no. Ale ono to fakt funguje do dneška, že jo, ty poštovní holuby vlastně jsou takový poslední ekvivalent nějakému tomu e-mailu nebo tak, takže potřebuješ něco tak dáš, tak prostě zaťukáš na okno, že jo, přiletí holub, určitě to někdy taky děláš. A stejně tak, když prostě třeba se doma hádáš s manželkou, potřebuješ mír, tak zaťukáš na okno a přiletí holubice míru.
4: To je hezky.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. V pondělí máme takové pěkné, dalo by se říct vlastně pondělní téma, budeme se bavit a bavíme se o salámu.
1: Ano, bereme to takovou salámovou metodou dneska.
0: Taký salámisti, no, protože dneska je Národní den salámu a my už jsme tady vychválili Godhaj. Musím teda říct, že reakce na naše vychválení Godhaje jsou pestré, téměř každý druhý má rád Godhaj. Přitom je to... Já nevím, kdyby si dal cizinci Godhaj, co by na to třeba řekl?
1: No úplně to samé, co ti cizinec řekne třeba na knedlík s vomáčkou, že jo?
0: Jo. Přesně.
1: Je to vlastně jako divný.
0: Nebo bramborák.
1: Jako. No, ale pozor, třeba jako jsou národy, to je Rakousko, Německo, ty nejbližší nám, který vlastně tady ty měkký salámy mají taky, ale neznají Godhaj. Takovej ten s těma kouskama toho tuku. Oni tomu říkají nějak Feinwurst salám nebo něco takového.
0: A to mi teda nechutná.
1: No to je vlastně taková paštika ve tvaru salámu.
0: Přesně, mě vadí ta konzistence. Takový, to kousneš, ale...
1: Lionský salám.
0: Jo, to teda musím říct. Ale jako ochucený to mají dobře. Tak jako když to splácáš z různých druhů zbytků, tak to musíš nějak ochutit, že jo?
1: Přesně tak, jako prostě Feinwurst. Přišla zpráva od Marty.
0: Jandový?
1: Ne, nevím, jestli Jandová, je podepsaná Marta, ahoj. Tady.
0: Aha,
1: tak, a naše milovaná Itálie. Italské sušené salámy. Prosciutto crudo, prosciutto cotto, to je ale normální šunka, taková ta s tím tukovým krytím, že jo. A vůbec cokoliv z Itálie uzeniny miluju.
0: Hele, já teda mám k tomu trošku výhrady, jo.
1: K čemu?
0: Já mám prostě pocit, že tyhle salámy mají ocas.
1: No, protože oni jsou tak jako douzený.
0: Já to nemám moc ráda vlastně.
1: Jako švarcvaldská šunka je třeba daleko jemnější a chutnější, Ale zase třeba to prosciutto crudo je vynikající, když se ho uděláš jako základ třeba do nějaký vomáčky těstovina.
0: To asi jo. Nebo jamón, ne? To je španělská.
1: To je španělská.
0: A to je vepřový.
1: No.
0: A to má za mě taky ocas.
1: A fuet?
0: Všechno to má takový ocas divný.
1: No. A když už jsme třeba u těch španělských salámů, tak já třeba miluju chorizo.
0: Nebo pecorino.
1: To je sýr.
0: No vidíš to.
1: Ještě k tomu ovčí.
0: To si já do salámu nedělám.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, pojďme se ještě na chvilku vrátit k salámům. Dneska je Národní den salámu a tady nám píše Tomáš. Ahoj vy dva, zdravím vás na Frekvenci 1. Zapomněli jste na jeden nejoblíbenější salám u nás doma, turisták.
1: Ty, ale ten už turisták. Jsem neměl strašlivě dlouho, turisták.
0: Turisták je to něco jako Vysočina, ne? Nebo co je turisták?
1: No, to je taková trošku suší Vysočina. A ono se mu říká turisták, protože on byl nějak jako fermentovaný.
0: Aha,
1: a tím pádem dlouho vydržel, třeba jako v příručním zavazadle, aniž by musel být v chladu.
0: Jasně. No. A tak to ta Vysočina ale taky.
1: No, ta Vysočina je taková poloměkká. To není jako klasický suchý salám, že jo?
0: A nebo jsem si ještě teď vzpomněla na Herkules.
1: No jasně.
0: Třeba Herkules je dobrý.
1: Ne, ale pozor, já mám jeden oblíbený salám a to je taky takovej poloměkej. On vlastně vypadá, jako kdyby byl trvanlivej, ale je úplně takový jako jemňunkej. A většinou je levnej, takže nechci vědět, z čeho to dělají, ale já ho mám hrozně rád a to je pivní salám.
0: Co to je?
1: Pivní salám je přesně ten druh salámu, když si nechceš dát godhaj, že si ho dáš na talíř a zaleješ octem a posypeš cibulí.
0: Pivní salám, to jsem nikdy neměla.
1: Zkus to někdy.
0: Pivní salám, to se dá na mě koupit v uzenářství.
1: No, jako... mají to třeba v Lidlu.
0: V Lidlu. A nebo ještě lovečák. Ten mám ráda já.
1: Jo, a to měl rád můj dědeček. Můj dědeček byl myslivec, že jo, takže lovecký salám nesměl chybět. On je měl vždycky pověšený.
0: Jo, my taky, v garáži.
1: A vždycky si chodil odkrojit.
0: Teď jsem to chtěla říct. My jsme ho měli tam někde v té špajzi a vždycky jsme si každý šli kousek vždycky ukrojit toho lovečáku. A měli jsme v ruce ten rohlík.
1: No.
0: V druhý ruce ten lovečák.
1: No.
0: No a teď jsme to jedli prostě.
1: A teď to úplně cítím tu chuť toho čerstvého rohlíku s tím tvrdým salámem.
0: Ale ten lovečák má takovou prostě specifickou chuť.
1: A ještě k tomu třeba kyselou okurku.
0: A občas je trošku pikantní.
1: Hmm.
0: Že ti zůstává na jazyku takovej ten...
1: Zase ty ocázky.
0: Ne, tohle je takový ocas, co mě baví. Takový ten štiplavej. No nic, jde od salámu.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi jsou půlové zprávy. Po půlových zprávách pro vás budeme mít penízky.
1: Ano, poslední slovo na vás čeká. Tak hned po zprávách se na to vrhnem. Vyčkejte, i když už teď voláte. No ale stejně ještě, je na to čas.
2: Dobré odpoledne. Minimální mzda stoupne od ledna o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Nařízení dnes schválila vláda. A vláda podle premiéra Andreje Babiše podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 18 let, který navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Česko zůstává suché. Aktuální půdní sucho trápí Moravu a jižní Čechy. A hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude dětský ombudsman Martin Beneš. Romana Navarová se zeptá, co nejčastěji řeší a jestli u nás funguje systém ochrany dětí.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Jdeme se podívat na hlavní tahy.
4: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na pražském okruhu na 24. a 5. kilometru ve směru k letišti. Počítejte s 20-minutovým zdržením. 10 minut budou řidiči popojíždět před Brnem ve směru na Prahu. Od 210. kilometru se tvoří kolona z důvodu dopravní nehody na 206. kilometru. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Volejte 2574999, číslo sem k nám do studia. A proč voláte?
0: Abyste vyhráli peníze v posledním slově, to znamená, doplnili to správné jedno poslední slovo do věty jedné z celebrit, takhle je to jednoduché.
5: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Hanka.
2: Hani, odkud voláte?
3: Já od Liberce.
2: Od Liberce. Tak jo, jdeme na to. Máme tady pro vás na Frekvenci 1 krásnou částku 8500 korun. Potřebujeme jedno jediné slovo. Připravená?
3: Ano, připravená.
2: Tak věta zní takto.
4: Na zahradě rád sbírám.
2: Tak to tam napalte.
3: Bylinky.
2: Bylinky. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Na zahradě rád sbírám.
2: Ani bohužel. Děkujeme za pokus. Mějte se krásně, naslyšenou. Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 9000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Marek Beneš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tradiční návštěva, na kterou jsem se samozřejmě těšil. Loni jste se pochlubili, že máte nový program, docentský a profesorský. Mimochodem, máte už nějakého docenta a profesora? Zvládli jste to za ten rok?
2: To nejde tak rychle. Samozřejmě stále platí, že jsme jediná soukromá škola, která může konat habilitační řízení a jmenovací řízení, tedy udělovat tituly docent a profesor, ale za ten rok a půl poté, co nám to bylo schváleno, tak nějaký pokrok tam je. Máme první dvě přihlášky, takže hotovy samozřejmě ještě nejsou, to tak rychle nejde.
1: Nicméně musím připomenout, že loni jste získali ocenění na dalších 5 let. Připomeňte nám ho.
2: My jsme ho získali letos až. Loni jsme ještě dojížděli tu minulou 5letku takzvanou. Všechny vysoké školy jsou hodnoceny ministerstvem školství jednou za 5 let jako výzkumné organizace a my jsme byli minulé nejlepší mezi soukromými vysokými školami. To jsme teď tím novým hodnocením také, ale ještě jsme o třídu výš, ještě jsme stoupli a na to jsme velmi pyšní, to nás velmi těší, takže my jsme nejenom nejlepší, ale ještě lepší než minule.
1: Loni jste také otevřeli nový program, je to psychologie. Naplnili jste kapacitu tohoto oboru?
2: Naplnili, skoro bych řekl, že bychom ji mohli i přeplnit, protože zájem byl veliký. No a kapacita byla vyčerpaná. Letos máme dokonce ještě víc přihlášek, než bylo loni. Nicméně ta kapacita zůstává každý rok stejná, takže ano, zájem je a je naplněno.
1: Budete mít zase letos den otevřený dveří?
2: Samozřejmě i letos a bude příští týden, bude ve středu 16. září.
1: Jak bude probíhat?
2: U nás od 5 hodin v Dubečské ulici v Praze ve Strašnicích se všichni sejdeme. Pan rektor bude mít takovou úvodní přednášku, pak budou semináře k jednotlivým studijním programům.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Marek Beneš. Ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: 21, sice se blížíme k podvečeru, ale pojďme se vrátit do ranního vysílání, protože i dnes měli Lubka s Mírou zajímavého hosta. Kdo pak, že to byl?
1: Dnes to byl Tomáš Jeřábek, herec, který hraje v seriálu Boží plán a hraje tam tramvajáka. Otázka byla na snadě, nechali ho při natáčení Božího plánu řídit tramvaj?
2: Úplně nenechali. Ale ve vozovně pár metrů jsem ujel, tam mě nechali a pak to většinou řídil double, anebo já jsem seděl vepředu v té tramvaji a vzadu v té tramvaji byl skutečný řidič, který vlastně z toho druhého vozu to jako řídil.
3: Jako z toho vzadu, jak jsou dva zase.
2: Ano. My jsme využili pouze ten starší typ. Tohleto, a ono to není úplně jednoduchý, jako kdyby se něco stalo, já bych musel projít jakoby složitýma zkouškama, psychotestama, tohle, abych mohl jako vyjet do Prahy. Není to úplně sranda. A je to správně.
3: Mm-hmm. Tramvajáci jsou často nervózní. Hodně tam zvonějí tím. Jste taky nervózní v tom?
2: To
3: musíte být tak, jo?
2: Když jsem poprvé vlez do té tramvaje a nechali mě tam to, tak jsem zvonil jako...
3: Nivo, zde jdeš!

0: Velké hlavy před námi, ve velkých hlavách spousta skvělé muziky, cože vám zahrajeme?
1: Třeba Cher. Taky bude Lucie.

0: Velké hlavy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako prechádzka parkom.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Jurským parkom.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
0: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Je to s nimi Honza Homolka. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne. Vláda nebude omezovat marže prodejců, střídání času a bude pokračovat a Zlín odvolal kouči Červenku. Vláda nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni.
14: My samozřejmě to sledujeme a za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun. Jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve čtyřku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
13: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Dnes ale řekl, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Vláda schválila koeficienty pro výpočet minimální mzdy na příští dva roky. Minimální mzda se tak od ledna zvýší o rekordních 2,5 tisíce na 24 900 hrubého. Přímo se změna dotkne asi 181 tisíc lidí. Návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. Střídání času bude pokračovat i dalších 5 let. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Také vláda schválila nařízení s termíny. Na tiskové konferenci to řekl Andrej Babiš. 7 indonéských letišť, včetně dvou v hlavním městě Jakartě, zatím zůstává uzavřených kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Hlavní jakartské mezinárodní Sukarnovo-Hatteovo letiště bude uzavřené nejméně ještě 2 hodiny, informuje agentura Reuters s odvoláním na indonéské oficiální činitele. U fotbalistů z Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Prvním byl Martin Hyský v Plzni.
0: Frekvence 1. Počasí.
13: Zítra nás čeká jasno až polojasno, teplí se, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
13: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
15: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 194,5 kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 211. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D35 na 295,5 kilometru ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
13: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1 s vámi tradičně Velké hlavy.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
16: Velké hlaví srdečně zdraví, Frekvence 1.
12: Hlaví, zdraví.
13: Tak ahoj, nazdar.
12: A dáme to v češtině.
17: Věděli jste, že Morfiu
16: no, tak nedáme,
17: no.
12: Pardon.
17: Já můžem odjít, ale jak chce.
12: Ne, my tady,
17: Morfium
12: tady.
17: Dostal.
12: Ty jsi koření.
17: Koření je.
16: Morfium dostal název podle jedné hlavní postavy filmu Matrix.
17: Podle čeho dostalo Morfium vlastně jméno Morfium? To, jak to uspává člověka, boti, bolesti a tak.
16: No.
12: Není to Morfium podle nějakého Morfia?
17: Podle greckého boha spánku a ten se volal?
12: Morfeus.
16: No. A to je Matrix, vidíš, takže Matrix, no. Opravdu. Byl chytrý, no.
12: Co budeme řešit, pánové?
16: No třeba den salámů.
17: A nebo česká přísloví probereme.
0: Velké hlavy. Frekvence 1.
12: A pozor, Richard Miller měl narozeniny, já byla na koncertě, byl fantastický.
17: 65 rokov, blahoželáme. Vzpomeněte si, v kterém roku a v akom klubu sa Richard Miller zobliekol do hola a chcel po ľuďoch pervitín?
16: Jo, už se.
12: 2001.
17: Jani, ale ty si asi blízko.
16: Nevyzlečem sa už ani pred lekárom.
18: Co to je, vyzlekl se do hola?
12: On se smlíknul prostě před těma lidma.
18: Jo, takhle, že se ostřihal do hola.
16: Nahý.
18: No. Takže do naha, ne
17: do hola.
18: Bylo
17: to v roku 2000 a bylo to v jednom českom městě.
12: Bylo to...
17: To město je na konci abecedy, takže...
18: V
17: Zlíně. A ten klub se volal jak ten s jedným okom. Kiklop. Počkej, Golem.
18: Aha.
12: Jo, Golem.
16: Ne, Golem neměl tam jedno oko, ten měl jenom kouli úplně jiné, než bys to čekal.
17: No, tak nemůžeme vědět četko.
19: A proto je válka u starýho růžičky.
12: Když budete mít šanci vyrazit na Millera u

0: Jestli si pamatuju, tak u nás ve scénáři je to, že Vilém Čok má narozeniny. Uh-huh. A on má narozeniny zrovna na den salámu.
1: Uh-huh. No, Vysočina, Herkules. Jak je ještě znáte?
2: Uherák. Velké
1: hlavy, frekvence. Jestli ty nemáš předky v Maďarsku.
0: Já mám rád šunku.
3: A já mám rád kabanos. A kabanos je druh točeného salámu. Slovo kabanos pochádza z akej krajiny?
1: Z...
3: Kabanos.
1: Maďarska.
2: Z Řecka.
3: Nie.
1: Sever.
3: Poľska.
1: Z Poľska.
3: Poľska je kabanos, no.
1: Vidíš to.
3: A to slovo kaban je krajový výraz prečo? Kaban.
2: Kaban bude kůň. Mm-hmm. Kráva.
3: Aha.
2: Koza.
3: Je to jedno zvíra. Ale
1: bude to zvířátko?
2: Had.
1: Kozel.
3: No tak jako ale kabanos, z čoho jsou většinou šunky? To nejdůležitější zvíra.
1: Prasátku.
3: No jasně. Kabanos je polský mladý vepřík.
1: Prasátka.
2: To je z vepřovýho nosu.
0: Jo, kabanos.
3: Kabanos.
0: To jsem se chtěl zeptat, z čeho je dětská šunka.
3: No to už.

0: Ježíš, já jsem byl před 30 lety na koncertě Michaela Jacksona na Letenské pláni.
1: Ty se máš.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: A spolu s tebou tam bylo kolko lidí?
0: Ty jo, takových, nevím, 30-40 tisíc.
3: Plus 100. No. Michael bol veľkým filmovým fanúšikom a chcel si zahrať hlavnú úlohu v jednom filme. On dokonca chcel aj tú spoločnosť kúpiť, aby si mohol zahrať tú hlavnú úlohu. Viete, o kom hovorím?
4: James Bond? Sandokan?
1: Ja vím, Beverly Hills 90.
3: Pomôžem, vidím, že tápete. Komiksy mal rád, komiksy. Takže si chcel zahrať
0: Batmana, toho. Supermana.
3: Počkej, nie, Spidermana.
1: Spidermana. A kde mu vyšel?
3: Práve.
1: Na Spidermana má postavu. Měl.
2: Do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: Poznáte pesničku Holky rohypnolky? Tu spieva človek, o ktorom za chvíľku budeme hovoriť.
1: Holky rohypnolky, to je od holky vás.
0: To, nie, to spieva Vilém Čok, to by myslel.
1: Jo,
0: Holky rohypnolky, no.
1: Tak za chvíľku. Frekvence 1.
2: Doprava. Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde na 194,5 kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 211. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D3 na 295,5 kilometru ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
4: Vilém Čok má dneska narozeniny. Mimochodem vzpomínám si, jak mi vyprávil, jak málem zastřel svoji ženu.
0: Tu historku poznám, to nebyla sranda.
4: To nebyla.
0: No. Len tak, tak. No, akou brutálnu brigádu Vilém Čok robil, aby si zarobil na prvú bas-gitaru?
1: Vozil mrtvoly jako Mikeš.
0: Ty si vozil mrtvoly.
5: Ale to nebyla brigáda, já jsem byl zaměstnaný. Zaměstnaný z fakultní nemocnice.
1: To je úplně jiná situace.
5: To samozřejmě.
1: On to totiž vozil
5: za plnej plát.
1: Jo.
5: Ale poslouchejte, já vám řeknu, co on brutální si říkal.
0: No, jakože fakt je to fyzicky velmi náročné a podle mě přicházíš a je o kus zdraví, keď to robíš.
1: Takže kopal kabely.
5: Doli.
1: Kopal kabely.
0: Blízko si.
5: Hory.
4: On kydal hnůj.
0: No takto. On v 16-17 rokoch umýval zvnútra čierne vagóny od uhlia.
1: Ty krásu.
0: A to bola extrémne špinavá a fyzicky hrozná.
4: A proč to radšej nemel zvenku?
0: Že?
1: Vždycky sa proste niekto takhle blbie zeptal.
4: Děkuju, že som tady niekto.

0: Facebook. Pojďte si s náma tipovat, jaké je tohle známé české přísloví.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
0: A aby to nebylo tak jednoduché, ty hádanky a nápovědy nám bude dávat Slovák.
2: Já si vždycky s tím dám toľko práce a vy to odpalíte během 5 sekund, takže...
0: Pojďme dát posluchačům šanci a vydržme 10 vteřin, jo?
2: To príslovie sa často využíva pri rezervácii lístkov.
0: Uvažujeme.
3: Kdo dřív přijde, ten
2: dřív do ryti.
3: Já jsem doma.
2: Ještě jsem mal nápovedu, že včasný príchod a rýchle jednanie prinášajú úspech.
4: Ale to z toho z té první nápovědy bych teda to nedal, protože jako kdo dřív přijde, ty si říkal, že když se chceš koupit lístek.
2: Počkej, ty to pretáčaš. Počkej. Že keď si dneska sadneš k internetu, že máš predaj 10.00.
4: Zpět. Beru všechno zpět. Já totiž u internetu nikdy se to nekupuju. Já jdu na nádraží.
3: Ty nemáš internet.
1: Znáte to. Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
5: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: A Morava přijela.
5: Herečka Martina Prajzová s námi bude zítra ráno u mikrofonu.
6: A já přesně vím, o co jí pumpnu.
5: O víno.
6: Ne, o novou větu do posledního slova.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
7: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: Patrí. Tak ten dýdeme do finále.
1: Vždycky, když se tady vypráví o nějaké ženě, je to ta tady od Bobáka.
2: No, moja žena si zapína klimatizaci na noc tak silno, že u nás komáre nebzučia, ale kašlí.
3: To znám, našemu psovi teče nudle. Mějte se krásně, ahoj.
2: Dobrý.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop music. And through it all, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Slovo dostává Honza Homolka.
11: Hezký podvečer. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení částí dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují i okolí. Pocházejí z pozůstatku po československé armádě, které by se na území Šumavy neměly nacházet. Američtí vyslanci na nedělní schůzce se zástupci evropských zemí v Kyjevě hovořili o tom, že Rusko je opět ochotno vyjednávat o řešení války na Ukrajině, uvedl podle agentury AFP úřad francouzského prezidenta. Fotbalisty pražské Slávie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
11: Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.

0: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
1: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 214. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D5 na 26. kilometru ve směru na Plzeň. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
2: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
3: Hostem dnešního Press Clubu na Frekvenci 1 je dětský ombudsman Martin Beneš. Budeme se ptát na to, co nejčastěji řeší, jestli u nás a jak funguje systém ochrany dětí. Ovšem ptát se, vážení posluchači, můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 999. Vítejte, díky, že jste si udělal čas, pane Beneši.
4: Dobrý podvečer vám i posluchačům.
3: Já bych začala asi aktuálně zrušení státní organizace Cermat, pro které se v neděli vyslovil premiér Andrej Babiš, by podle ministra školství Roberta Plagy za ANO nemělo smysl. Jenom připomenu, Cermat je instituce, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Ten názor premiéra byl zdůvodněn mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Všem podle Plagy by snad vznikla komerční společnost, která by pro rodiče mohla být ještě dražší. Jaký je váš názor? Vy jste měl výtky k Cermatu, k tomu se ještě dostaneme, ale na tuhle aktuální tedy kauzu.
4: Tak v tomhle musím souhlasit s panem ministrem školství, tak bych Cermat nerušil, spíš bych přemýšlel o tom, jak ty přijímací zkoušky nastavit co nejlépe, aby děti zažívaly co nejméně stresu a co nejméně jim to kazilo život, případný neúspěch u nich.
3: My jsme o tom tady několikrát mluvili s různými hosty v Press Clubu. Vy jste upozornil konkrétně na to pravidlo Cermatu zakazující odchod na toaletu během přijímaček. V jaké je to fázi? Jak dál tady za to chcete bojovat?
4: No, to je takové trochu možná vtipné téma, já tomu říkám čurací kauza, v životě jsem neposkytl tolik rozhovorů o čurání, ale...
3: Ale i my jsme se tomuto tématu velmi věnovali a my jsme tady měli pozor několik případů, kdy to dítě opravdu bylo tak vystresované, že chtělo odejít, ale tím pádem tedy neudělalo přijímačky, neudělalo testy.
4: Je to přesně tak, on ten stres dokáže svoje, právě proto jsme se na to vlastně k podnětu jedné matky, jednoho dítěte, jsme se k tomu dostali, zjistili jsme, že tam je okolo toho řada nejasností, že něco jiného říká zákon, trochu jiné je to pravidlo, takže jsme to s Cermatem řešili, oni nám původně úplně neodpovídali, takže jsme to tehdy publikovali zrovna v období těsně před těmi přijímacími zkouškami, protože jsme i chtěli ty děti trochu na to připravit a upozornit na to, že tam ten problém může nastat a teď to s Cermatem ještě dořešujeme, tak aby ty pravidla upravil na příště.
3: Mm-hmm. Když se podíváme, máme tu aktuální téma, dneska máme 7. září, tedy začátek, stále ještě začátek nového školního roku. Tak jak to vypadá v práci dětského ombudsmana? Jaké ty kauzy teď se začátkem školního roku řešíte?
4: Tak nemyslím si, že by se úplně něco změnilo teď začátkem školního roku. Ono přece jenom, než se ta kauza, než se ten případ dostane k nám, tak to většinou má nějakou předehru a už to jsou věci, které se nějakou dobu na různých místech řeší. Ale samozřejmě i věci, které se týkají škol, řešíme spoustu, představuje to asi 30% z toho, čemu se věnujeme a často ve vztahu k těm školám řešíme školskou šikanu a to, že nebyla dostatečně ošetřená, dostatečně vyřešená v rámci té konkrétní školy.
3: Jak to tady vypadá? Jsem rodič takového dítěte, které zažilo nějakou šikanu. Zdá se mi, že nějakým způsobem škola neadekvátně komunikuje a tak dále. Je to ukázkový případ. Jak tedy pokračuje? Tedy lidé se obrací přímo na vás nebo jakým způsobem? Kde hledají a jak pomoc u vás?
4: My vždycky doporučujeme, aby lidé hledali nejdřív tu pomoc, která jim je nejblíž. To znamená, je v první řadě potřeba řešit takovouhle situaci hypotetickou, která se týká školy, s ředitelem té školy, případně třeba i se zřizovatelem. A v případě, že tam ten rodič neuspěje, tak je dobré se obrátit na Českou školní inspekci, která je tady k tomu, aby ty problémy, které na školách jsou, řešila a má i různé jako sankční nástroje k tomu, aby si vynutila to, aby školy plnily to, co jim uloží nebo prostě odstranili. měli ty problémy, které tam shledá. No a pokud ani Česká školní inspekce neuspěje, nebo ten rodič s tím výsledkem toho šetření té České školní inspekce není spokojený, tak se může obrátit na nás.
3: Další téma, které se také hodně řeší a do kterého jste se zapojil, pane Beneši, tak vy jste se výrazně vymezil proti plošnému zákazu mobilních telefonů ve školách. Místo represí preferujete výuku digitální bezpečnosti a kritického myšlení. Tak zeptám se, není ten zákaz prostě jednodušší cestou k ochraně dětí před závislostmi a šikanou na sítích?
4: No, ono to má dvě roviny. Já to hned vysvětlím. Není to o tom, že bych byl nějaký jako naivní idealista, který si myslí, že zákazy v žádném případě se nemají dělat. Ne, jde o to, že někdy ta jednoduchá na první pohled pochopitelná řešení nejsou ta úplně nejfunkčnější, naopak. A ono ani nejde o to, že my jsme se vymezili, nebo že já jsem se vymezil proti tomu zákazu. Já jsem spíš říkal, že vlastně školy už v tuhle tu chvíli mají k dispozici způsob, jak jim to vyřešit, a často to řeší. A z mého pohledu je lepší to řešení vlastně lokální, které je třeba prodiskutované s těmi žáky, s těmi rodiči. Třeba, že se ta škola domluví s těmi studenty a s rodiči, že třeba o třetí školní přestávce si budou moct vyřídit to, co potřebují na nějaké prostě chodbě, a po zbytek toho nebudou mít ty telefony uklizené, a ono to překvapivě může daleko lépe fungovat. Ono jedna věc je udělat zákaz a druhá věc je potom ho vymoct, zařídit, aby fungoval, a to ty prodiskutované věci, tam je to většinou jednodušší a lépe to právě funguje.
3: Mm-hmm. Jak se říká, všechno v tomhle kolečku souvisí se vším, tak vlastně od té šikany není daleko potom k nějakým duševním potížím, kdy víme, že duševní zdraví dětí je také velmi, velmi publikované téma a projednávané téma. Vy jste kritizoval stát, že při plánování péče o duševní zdraví vynechává samotné děti. Že vlastně je to o dětech, ale bez dětí. Tak řekněte konkrétně, jakým chce dát váš úřad hlas?
4: Je to přesně tak, jak říkáte, ono se to týká vlastně všech politik, nejenom té politiky duševního zdraví, ale tam, kde řešíme něco, co se týká dětí, tak je dobré to s těmi dětmi probrat. A oni nám překvapivě dokážou dát vlastně informace a ten svůj pohled, který nás vůbec jako nemusí napadnout.
3: Vy jste dokonce zřídil nějaký poradní tým složený přímo z dětí a mladých lidí.
4: Přesně tak.
3: Jak to funguje?
4: Ne, že bych to vymyslel. Ono to vyplývá přímo ze zákona, který vlastně zřizuje dětského ombudsmana, ale kdyby to tam nebylo, tak bych to udělal stejně, protože je to právě ten prostor, jak poskytnout dětem možnost se vyjádřit k těm důležitým věcem, mm-hmm. které se jich týkají. To znamená, my máme 30členný tým dětí ve věku od 12 do 18 let, tak tam to zase stanoví zákon. Máme je tam vybrané na 3 roky, to zase říká zákon. Ten výběr byl poměrně složitý. Snažili jsme se, aby ten tým byl pestrý, aby tam byly děti prostě s různými zkušenostmi z dětských domů, z vyloučených lokalit, ale samozřejmě i ty běžné. A s nimi se budeme pravidelně scházet. Už jsme se potkali jednou, ale to bylo takové spíš oťukávací. Teď se uvidíme znovu v říjnu a budeme s nimi probírat ty aktuální otázky.
3: Mě zajímá, jak budou nebo jak vnímají dospělí a úřady vlastně tyto dospívající mladé jako partnery do nějaké diskuze, nebo nečekáte, že narazíte na nějaký odpor typu jsou to děti, ještě tomu nerozumí, jako s těmi se bavit vůbec nebudeme?
4: Očekávám. Jak kteří dospělí a jak které úřady, z mojho pohledu, to má zase jako spoustu rovin. Já prostě si nemůžu pomoct, ale vlastně ten kontakt s těmi dětmi a mladými lidmi je pro mě vždycky jako osvěžující. Oni jsou ohromně jako kreativní a vlastně dokážou přicházet skutečně se spoustou řešení, spoustou nápadů, které nás nenapadnou, a to považuji za strašně fajn. A já si myslím, že je fakt dobré vést ten mezigenerační dialog a mluvit spolu.
3: Já prozradím, že máme ještě spoustu debat a diskuzí a otázek, které spadají do vaší kompetence. Hned se na ně podíváme. Připomínám, že hostem dnešního Presklubu na frekvenci 1 je dětský ombudsman Martin Beneš. No a chcete-li, můžete se zapojit i vy. Telefonujte na číslo 257 409 999 a ptejte se.
2: Frekvence 1 Presklub. Romana Navarová a host.
3: Vy jste také podpořil možnost přivést k obecním volbám, které jsou před námi, prvovoliče, a to už od 16 let, tak jsou podle vás čeští mladiství opravdu připraveni nést tuto politickou odpovědnost?
4: Za mě jsou. Jsou na to i dlouhodobé výzkumy, které říkají, že vlastně člověk zhruba od těch 16 let je schopen skutečně vlastně dospět k názoru vlastně velmi podobně jako člověk dospělý. Já bych je skutečně nepodceňoval a pojďme si uvědomit, já často slýchám takové to, že zprávy musí souviset i povinnosti a právě už v tomhletom věku 15-16 let ti mladí lidé těch povinností mají relativně spoustu. Jsou třeba trestně odpovědní už od 15 let. Dokonce se teď hovoří o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti až na 13 let. To znamená, pokud stát předpokládá, že dítě ve věku 13 let má nést trestní odpovědnost jako následek za své chování, tak z té logiky pro mě vyplývá, že není úplně důvod, proč by od 16 mladý člověk nemohl volit.
3: Když jsem připravovala dnešní preskup, tak vlastně vzhledem k vaší předchozí profesi opatrovnického soudce, tak určitě dobře znáte fungování sociálně právní ochrany dětí a soudních sporů rodičů. Tak tohle to je další otázka, na kterou se vás chci zeptat, kde vlastně tedy ten dětský systém selhává nejčastěji, s čím jste se nejčastěji setkával?
4: Taky to má víc rovin. Vy jste zmínila spory rodičů, to je jedna věc, a pak to jsou takzvané ohrožené děti. To znamená děti, které jsou zanedbávané, týrané nebo zneužívané. U těch sporů rodičů tam selháváme především v tom, že nejsme schopni těm rozcházejícím se nebo rozvádějícím rodičům poskytnout podporu. Ono je hrozně důležité s těmi rodiči, pokud možno jako hned na začátku mluvit a v podstatě vysvětlit jim, že tu krizi, kterou prožívají v souvislosti s tím, že se rozchází, to je prostě jako jejich partnerská krize mezi nimi dospělými, samozřejmě oslabuje tu důvěru jednoho v druhého, ale měli by co nejméně tu situaci přenášet na to dítě a to dítě tím co nejméně zatěžovat. A je možné poskytnout různé formy podpory těm rodičům, protože ve chvíli, kdy se ten rodičovský spor rozjede a rozhoří, tak se to strašně, strašně špatně brzdí.
3: Je tu dotaz, já vás poprosím, vezměte si sluchátka. Ano. Vítejte v Presklubu a prosím, můžete se pana Beneše zeptat i vy.
5: Dobrý odpoledne, posluchač ze severních Čech. Chci se pana Vůcmana zeptat na jednoduchou věc. Kamarád má doma 13-letou dceru, s prominutím je to pěkný prevít, ví, že na ní nesmí sáhnout, jak se teda zachovat, když dělá samý problémy.
3: Děkujeme, poprosím
5: o reakci. Ona si je doma prostě toho, že je nedotknutelná ze zákona.
3: Mm-hmm. Děkujeme, pane ombudsmane.
4: No, nedotknutelná. Asi posluchač naráží na nepřijatelnost fyzických trestů,
3: ano,
4: která byla nově v zákoně zakotvena. Za mě to je správně, protože prostě tak jako my dospělí se prostě nebijeme, i když spolu nesouhlasíme a ať se vlastně děje cokoliv, tak ani děti se prostě být nemají a je potřeba hledat nějaké jiné výchovné metody, jiného rázu k tomu, abychom jaksi to dítě vedli nějakým prostě pozitivním rodičovstvím. Samozřejmě ve chvíli, kdy...
3: Že nějaký psychologický nátlak, já jen teď se mi vybavilo z dětství, že půjdu do polepšovny, když nebudu. Já jsem nebyla tlučena rodiči, ale spíš by bylo takto vyhrožováno.
4: To bych asi nevolil. Je možné se podívat třeba i na internet, pokusit se vyhledat nějaké prostě metody, eventuálně i kurzy pozitivního rodičovství. Je spousta dobrých rad a typů, jak na dítě výchovně působit, aniž by ho člověk musel fyzicky trestat.
3: Pojďme dál, další téma. Vy jste podpořil omezení prodeje a reklamy na energetické nápoje pro nezletilé, kdy stát tady zvažuje regulaci. Je tohle role státu, nebo by tady měly přece jen zasáhnout prostě primárně rodiny?
4: Pokud mám správné informace, tak dnes to projednávala vláda a schválila to, že k té regulaci přistoupí. Za mě ano, u těch látkových záležitostí, u těch látkových závislostí je to stát, který prostě tradičně reguluje, tak jako dětem neprodáváme cigarety, tak jako jim neprodáváme alkoholické nápoje, tak jako jim neprodáváme jiné drogy a návykové substance, tak do stejné kategorie z mého pohledu spadají i ty energetické nápoje, které jsou poměrně velký problém v té dětské populaci a skutečně nic zdravého nepřinášejí.
3: Další věc, kterou jsem vlastně zjistila, vy jste, jestli se nemýlím, poprvé ve své funkci jakožto ombudsman využil nového oprávnění přímo vstoupit takzvaně do soudního řízení. Jaké hranice byly překročeny, aby tedy dětský ombudsman zasáhl do sporu takto razantně? Myslím, že to bylo v případu nějakého chlapce, který chtěl jít do péče prarodičů kvůli právě podezření na fyzické tresty, jestli se nemýlím.
4: Ano, ta situace tam byla poměrně složitá v té rodině. Byl to právě takový velký vyhrocený dlouhotrvající rodičovský spor, kde ty děti už zažily prostě všechno možné, byly u jednoho rodiče, u druhého rodiče. Nakonec prostě z toho byli tak zoufalí, že prostě se rozhodli přejít do péče prarodičů a ten soud odmítl to jejich přání vyslyšet a my jsme právě v tomhle tom shledali ten důvod, proč využijeme tuhle tu svoji výjimečnou pravomoc. My to opravdu nemůžeme dělat moc často a do toho soudního řízení jsme vstoupili.
3: Jak dopadl tenhle případ?
4: Ještě je to v běhu, v tuhletu chvíli rozhodoval odvolací krajský soud a ještě se to bude znova vrací se to znova k okresnímu soudu, takže ještě uvidíme.
3: Vy ve svém prvním legislativním doporučení také navrhujete zákonný vznik takzvané komise pro přezkum náhlého úmrtí dětí. V čem ta dosavadní praxe státu selhávala? Co si od nového zákona slibujete? Poslední otázka.
4: To je těžká otázka na poslech, na takhle odpoledne podvečer, ale je to důležité. Prostě v situaci, kdy dítě zemře, kdy se stane něco takhle tragického, tak bychom se měli z těch potenciálních chyb nebo nedokonalostí, které k tomu mohly vést, prostě poučit. A měli bychom hledat způsoby, jak se tomu příště vyhnout. A právě k tomu takovou komisi, chápu, že z komise prostě není pro lidi nic moc sexy, řeknou si prostě další nějaké těleso, úřad placený z našich daní. Bavíme se o 2-3 lidech plus nějakých odbornících. A měli bychom skutečně odborně být schopni posoudit, co k tomu vedlo a jak to můžeme příště se tomu vyhnout, jak to můžeme preventovat.
3: Já jsem schválně otevřela tato témata, protože to je vaše pracovní náplň, aby se naši posluchači a vlastně i já uvědomili, v čem spočívá práce dětského ombudsmana, u kterého mnozí hledají vlastně jakožto poslední instance nějakého dovolání, nějaké pomoci. Jsem ráda, že jste o tom otevřeně hovořil. Martin Beneš byl hostem Pressklubu na Frekvenci 1. Děkuji vám pěkně za váš čas.
4: Moc děkuji za pozvání.
3: Vám děkuji také za pozornost a přeji klidný podvečer teď už s Milanem Bílkem na Frekvenci 1. Děkuji vám.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: Hezký večer vám přeji, máme 18 minut po 18. a to byl ten dnešní Press Club s datem 7. září. Já vás vítám po víkendu, já doufám, že vy jste si ho užili a je-li tu nějaká rodina, tak ať má hezký a pohodový večer, protože právě dnes slaví svátek. Na dnešní den padá spousta výročí, jednu vám mezu a týká se fantastické kapely Pink Floyd, která tady byla právě 7. září v 90. Tak více o tomhle vzpomínkovém koncertu za chvilku, teď Pink a Trust Fall.
1: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

0: podíváme, tak jste se do toho zakousli a dnes jste to rozjeli taky v tom posledním slově, kde pro vás máme hezký jackpot na zítřejší ráno. A to jenom díky tomu, že jste dneska nebyli úspěšní, takže zítra po ránu pro vás máme 9000 korun. Vy jste dneska typovali slova nápady, klid, houby, případně bylinky, to bylo špatně. A dáme poslední slovo, Bořka Slezáčka. Tak to zkuste zítra o kousek lépe. Bořek Slezáček prozradil, co je jeho opravdu vášeň na zahradě. No, tak to zkuste. Volejte Lubce a Mírovi, čekáme tu zítra na vás v prvním kole mezi 7. a 8. Tak co jste dělali 7. září roku 1994? Já vám na to možná odpovím už za chvíli. A z muziky Marek Stracený.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

I takovéhle poklady vám dneska rozdáváme. Say you, say me, a to byl Lionel Richie tady na Frekvenci 1. Tak otázka před chvilkou zněla, co jste dělali 7. září roku 1994. Já vím, je to těžké si na to vzpomenout, ale možná se vám to teď vybaví. Právě v tento den dorazili Pink Floyd na jediný koncert do České republiky, nebo do Československé republiky. Šlo vůbec první a zároveň poslední vystoupení téhle kapely v České republice. Tak, České republice, které proběhlo v rámci legendárního evropského turné Division Bell Tour. Bylo to velké, bylo to velkolepé, protože na koncert na Strahov tehdy dorazilo přibližně 115 až 120 tisíc platících diváků a další tisíce nebo další lidé se pokoušeli dostat přes ploty a zdi na stadionu přelézt. No a kolik stála vstupenka? 690 korun, ale je pravda, že kvůli obrovskému zájmu se lísky těsně před koncertem přímo na místě prodávaly i za 2000 a více. A hrály se všechny velké hity, samozřejmě z tehdy aktuální desky Division Bell, ale také zásadní věci ze 70. let. A vzpomínáte na ten obří zvukový systém, reproduktory vlastně byly rozmístěné po celém stadionu a diváci slyšeli všechny zvukové efekty, jako třeba prolétající letadlo nebo tikot hodinek hezky pěkně dokola. A to pódium bylo obří, měřilo přes 70 metrů a dominantou bylo to obří kruhové oko, na které se promítaly tematické animace. Bylo to nezapomenutelné, 7. září 1994 dorazili Pink Floyd na dlouze očekávaný koncert do České republiky. Možná jste tam byli a možná na to máte ty nejlepší vzpomínky. Už za chvíli Aerosmith, Anaka, my si dáme události dnešního dne spolu s Honzou, to znamená zprávy pro ten dnešní den, no a teď Martin Garrix a Chiré na pro vás Repeat It.

0: Tigry a Ice. Tady to bude fungovat vždycky, to spojení s filmovou ikonou, s filmem Dirty Dancing. Říšňák. Za chvilku nové zprávy a po nich s Honzou. Po zprávách s Honzou si dáme Tinu Turner. Po 19. Kygo, Save My Love. A nebo Chesney Hawkes, One and Only.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
8: Hezký večer, vláda nebude omezovat marže prodejců. Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu a Finsko dokončilo plot. Vláda nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni.
9: My samozřejmě to sledujeme a za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun. Jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve 4 v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
8: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Dnes ale řekl, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení a části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za 2. čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Policisté hledají svědky nehody, při které před časem zachytil autobus MHD v Praze seniorku. 78letá seniorka nastupovala do autobusu v jeho zadní části a přitom došlo k jejímu nešťastnému zachycení a autobus, který se rozjížděl ze zastávky několik metrů, vlekl vedle sebe po chodníku. Policejní mluvčí Richard Hrdina řekl Frekvenci 1 více.
10: Dopravní policisté zajistili kamerový záznam, který průběh dopravní nehody zachycuje a k řádnému objasnění průběhu dopravní nehody potřebují vyslechnout především mladého muže, který byl v tu dobu u nehody nejblíže. Právě jeho výpověď je pro policisty klíčová a velmi by pomohla celému prověřování.
8: K nehodě došlo na začátku června kolem 5 hodiny odpolední na zastávce autobusu Katovická v Praze 8. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční a karelské obci Nujama podle finské televize Ile prohlásila, že bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti vzhledem k ruským hybridním hrozbám. Zároveň uvedla, že v budoucnu možná bude nutné plot prodloužit. Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků bělorusku Arinu Sabalenkovou.
7: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
11: S opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Vídeň. Na 10. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla do svodidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 221. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané nákladní vozidlo stojící v pruhu pro pomalá vozidla nepřehlédněte na dálnici D1 na 98. kilometru na trase z Brna do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
8: Tolik zprávy na Frekvenci 1 po 19. hodině s vámi Milan Bílek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezký večer vám přeji po 19. pondělí ze všech nejpondělnější přeji, koho jsme tady dnes měli po ránu, herce Tomáše Jeřábka. No a my jsme vzpomínali na natáčení Božího plánu, takže to bylo hodně velké. Míříme k tomu, Petr Jablonský tady byl a já tady ještě vidím soulovou zpěvačku Glory Gaynor, která má právě dnes narozeniny. Tak rád jí připomenu za chvilku, teď Petr Kolář.

0: Další výborný hit, We Don't Need Another Hero od Tiny Turner do toho dnešního hezkého polojasného večera. Jestli vám to jede takhle pozdě z práce domů, tak ať vám to jede jenom dobře, ne, bez nějakých problémů. Tak, 17 minut po 19. Dnes máme 7. září. Já si myslím, že narozeniny dokonale dnes projeli buď to Marta nebo Robin dnes mezi 10. a 11. A doufám, že nezapomněli na zpěvačku, která myslím, že naspívala jednu z nejlepších písní, která tu kdy byla. Gloria Gaynor, legendární americká zpěvačka, která se stala jednou z nejvýraznějších ikon té disco éry 70. let a právě dnes slaví své 83. narozeniny. Vyhlas téhle písně rok od roku byl větší a větší a nakonec to došlo až do roku 1925, kdy dáma obdržela prestižní ocenění Kennedy Center Honor za celoživotní přínos americké kultuře. Ale aby jsme nezůstali jenom u téhle písně, další hity vůbec nebyly špatné. Třeba Never Can Say Goodbye. A nebo tuhle znáte. Can't Take My Eyes Off You Baby, a to je taky Gloria Gaynor. Tak tahle velká soulová dáma právě dnes slaví 83. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a se rád ku Slovencům ještě dneska dostanou během toho dnešního večera. Tak za chvíli náš ranní host a z muziky Kaoma Lambada nebo Kygo Save My Life.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Lambáda, prázdninová Lambáda Kaoma spolu s námi o 7:30 na Frekvenci 1. Za chvilku se přidá Česný Aux, měl jeden jediný hit, ale stál za to, tak si dáme One and Only, taky Sáru Connor a nebo Krištof Zůstaň tu se mnou. S námi dnes po ránu byl kdo? Herec Tomáš Jeřábek a my jsme se ptali, jestli ho při natáčení Božího plánu opravdu nechali řídit tramvaj. Tak jak to bylo?
1: Úplně nenechali. Ale ve vozovně pár metrů jsem ujel, tam mě nechali a pak to většinou řídil double, anebo já jsem seděl vepředu v té tramvaji a vzadu v té tramvaji byl skutečný řidič, který vlastně z toho druhého vozu to jako řídil.
2: Jako z toho vzadu, jak jsou dva zase. Ano.

0: ano. Aha. My zatím jsme využili pouze ten starší typ. Tohleto, a ono to není úplně jednoduchý, jako kdyby se něco stalo, já bych musel projít jakoby složitýma zkouškama, psychotestama, tohle, abych mohl jako vyjet do Prahy. Není to úplně sranda. A je to správně.
1: Mm-hmm. Tramvaj asi jsou často nervózní, hodně tam zvonějí tím. Jste taky nervózní v tom?
0: To já,
1: jo, to musíte být, tak jo.
0: Když jsem poprvé vlez do té tramvaje a nechali mě tam to, tak jsem zvonil jak vůbec.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: Z muziky.

0: One and only, a to byl časný hoax. Říkalo se těmhle osobnostem one hit wonder, to znamená jeden jediný hit a pak nic, ale díky tomuhle se stal časný hoax nezapomenutelným. Za chvilku Savage Garden, Madonna, taky Mirage, Rehokami a včera to byl Petr Jablonský, bylo to skvělé v lifeu. Tak míříme do neděle, do času po 13. hodině. A koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady je Lucie z Pardubic.
1: Lucko, já vás zdravím. Tak s kým byste si vy chtěla pohovořit?
2: Já bych hrozně ráda chtěla slyšet Lučka Sobotu.
3: Ježíš, má to jste mě udělala radost, že jsem tady. Takhle se mu chce plác a už jsem tady u mikrofonu. Takže se můžete ptát úplně na cokoliv chcete.
2: Dobrý den, Lučko, bych se chtěla zeptat. Tento týden byl první školní den, tak jestli jste rád chodil do školy? Do té první, druhé.
3: To je snad nějaká provokace, ne, čověče? Někdo snad chodil rád do školy? Vy jste snad chodila ráda do školy?
2: No jasně, nejlepší měl třeba tělocvik.
3: No, tak tělocvik, jo, to jsem vynikal, jo, protože já už jako, přátelé, záhy jako malý chlapec, jaksi ve škole jsem záhy pochopil pytel. Pochopitelně, jaksi měl problémy s určitým učivem, ale pochopitelně jsem vynikal ve sportu, ozvláště když jsme třeba v rámci tělesné výchovy hráli fotbal, jo. Já už jsem se tenkrát připravoval, říkal se, jednou dostaneš roli v okresním přeboru, jo, když tam hrá Vorla, jo, tak se pořádně, jo, a tak jsme hráli fotbal, jo, že to byla taková, já jsem chodil do takový vyloučený čtvrti, víte, a taky se stalo, že třeba jeden fotbalový zápas skončil bez branek, víte? Úplně. Branky zmizely. No a o tom bych ani nechtěl jako nějak mluvit, no ale tak vůbec celkem se dá říct, že sportu jsem jaksi holdoval v té hodině tělesné výchovy a jako záhy jsem pochopil pochopil, že takový sport, přátelé, to je jako manželství. Zkrátka, vy nemůžete při něm podvádět a čekat, že to bude fungovat. Nebude, jo? Musíte prostě makat, jo? Že jo, já taky mluvím jako bachor, jako kráva, jako kniha mluvím, jsem chtěl říct. No, a já jsem třeba, když jsem už potom dospíval, tak jsem se ptal právě k spolužáku, který cvičili hodně, sportovali, jaký stroj mám právě použít, když, abych zapůsobil na ženy, jo? Jo, to jsem chtěl zapůsobit a oni mi říkali, hele, víš co, asi to bude bankomat. Tak se mějte hezky, naschledanou.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: A Morava přijela.
7: Herečka Martina Prajzová s námi bude zítra ráno u mikrofonu.
6: A já přesně vím, o co jí pumpnu. Ne, o novou větu do posledního slova.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 22. hodina je tady s Honzou Siramerové zprávy události toho 7. září, které pomalu končí. Dál po zprávách Robbie Williams. Mám pro vás Europe Carry. A revolucie.
1: Hledej, hledej, hledej mě mezi kousky popela.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer. Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu. Okamura hledá šetření a hokejová extraliga se blíží. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše, který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Hnutí SPD má dvě varianty úspor. Představují podle předsedy hnutí a sněmovny Tomia Okamury 8 miliard a 25 miliard. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Dětský ombudsman Martin Beneš v presklubu reagoval na střet názoru ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo i na tragické téma. Komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplní svou úlohu.
7: Prostě v situaci, kdy dítě zemře, kdy se stane něco takhle tragického, tak bychom se měli z těch potenciálních chyb nebo nedokonalostí, které k tomu mohly vést, prostě poučit. A měli bychom hledat způsoby, jak se tomu příště vyhnout. A právě k tomu takovou komisi, chápu, že z komise prostě není pro lidi nic moc, jak si říkají, řeknou si prostě další nějaké těleso, úřad placený z našich daní. Bavíme se o 2-3 lidech plus nějakých odbornících. A měli bychom skutečně odborně být schopni posoudit, co k tomu vedlo a jak to můžeme příště se tomu vyhnout, jak to můžeme preventovat.
6: Celý presklub na našem webu Frekvence 1. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Nikoho ale nezadržela. Další zásahy provedla policie i na jiných místech v zemi, mimo jiné u elektrárny ve Weisweileru, nedaleko Cách, kde u vysokonapěťového vedení nalezla několik výbušných zařízení. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu, kde týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat opět rekordní návštěvnost.
8: Ta meta pro nás, když to řeknu, základní části je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme, plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu asi 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Čeká nás oteplení a bude jasno až polojasno v úterý. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
9: S opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Vídeň. Na 10. kilometru se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla do svodidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 211. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než hodinu. A porouchané nákladní vozidlo stojící v pruhu pro pomalá vozidla nepřehlédněte na dálnici D1 na 98. kilometru na trase z Brna na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
6: Tolik zprávy na Frekvenci 1 pokračuje také po 20. hodině s vámi Milan Bílek.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezké pondělí vám přeji, rád vám připomenu další a další hvězdy, které zářily 7. září. Ať už to byly před 10, 20 anebo 30 lety. Tak krátký přehled 7. září v rámci dekád. Už za chvíli teď Robbie Williams, Jana Kirchner anebo Gigi Lamortu.
5: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: To byl Robbie Williams a doufám, že ve správnou chvíli pro vás teď na frekvenci 1. Tak je 20. hodina, 16. minuta. Já jsem tady několikrát zmiňoval to 7. září. Zmiňoval jsem ten velký koncert kapely Pink Floyd, který tady právě 7. září byl v roce 1994. No ale ty 90. vlastně byly jako docela plodné na koncerty velkých hvězd. Tam mezi ty největší patřil samozřejmě chlapík, který jako jediný, myslím, no určitě, měl svoji sochu v Praze. Vzpomínáte? Byl to Michael Jackson. 7. září, rok 1996, Michael Jackson roztočil koncert v rámci History World Tour, začínal v Praze, no a koncert proběhl na Letné. Byly to velké manévry, protože na celou akci dohlíželo 1200 policistů a zdravotnickou službu zajišťovalo kolem 150 zdravotníků. Každopádně, kolik tam bylo lidí, no tak dobové odhady návštěvnosti se pohybují mezi 120 a 150 tisíci. A kolik to stálo vlastně? Kolik to stálo? To nás vždycky zajímá. Běžná vstupenka vyšla na 630 až 700 korun jenom pro představu. Také průměrný měsíční plat byl tehdy 9600 korun. Bylo to šílenství, do Prahy přijali stovky autobusů a značná část návštěvníků byla ze zahraničí, hlavně z Německa. Po skončení koncertu bylo okolní komunikace kvůli automobilům prakticky neprůjezdné. A takhle bychom mohli pokračovat, protože těch fantastických nej v rámci koncertu Michaela Jacksona v Praze bylo mnoho. Vy, kteří jste byli, já jsem nebyl, mě to úplně minulo. Vy, kteří jste byli, tak doufám, že z toho budete mít zážitek na hodně, hodně dlouho. Už za malou chvíli Europe, No Mercy a taky Meghan Trainor, Get in the Girl.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: a to byly Europo, opůdováte úplně přesně. Tak od Lucie ten základní, jeden z prvních velkých hitů Dotknu se ohně je tady za chvilku, tak je Adele Rolling in the Deep. Tak, po prázdninách jsou zase s námi Suchánek a Kolečko, no a dnes jste měli jeden takový holubý dotaz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč mají všichni holuby podobnou velikost, když mezi lidmi najdete dvoumetrového chlapa i 1,50 m vysokou paní? Neměli by být taky občas nějací pořádní holubí obři? Ale no tak já nevím, tak ono asi druhově, ten holub je vlastně jenom jeden druh, že jo? To není jako je třeba jezevčík a bernardín,

0: No, psů.
1: Jo, že vlastně, když...
0: To je čaleť ptánkovitá.
1: I když jsou věci ještě španělský holuby, že jo, který jsou jinak veliký.
0: No ty se motají tou níčkou.
1: Přesně, španělský ptáček se z toho dělá, A ty jsou větší.
0: No, tak oni, to by musel být už pak tak jako čáp, ale to nevím, jestli se mu bude chtít letět jako na Stroměcký náměstí sednout si na mistra Jana Husa, jako, že jo.
1: No hlavně, kdyby byly jako plný Stroměcký náměstí těch čápů, jako v tom stejném množství, kde jsou tam ty holuby, tak by to bylo docela jako nepříjemný.
0: No.
1: To je jako ideální velikost pro ně, no.
0: No protože, že jo, oni to začalo celý, že byly poštovní ty holuby, že jo. Takže
1: oni měli tu aerodynamiku prostě stejnou a holubice zase byly ty mírový, takže vlastně kluk byl stejně velký a holka a ty holubice jsou taky stejně velký jako holuby, no. Ale ono to fakt funguje do dneška, že jo, ty poštovní holuby vlastně jsou takový poslední ekvivalent nějakým tomu e-mailu nebo tak, když potřebuješ něco tak dáš, tak prostě zaťukáš na okno, že jo, přiletí holub, že to někde taky děláš. A stejně tak, když prostě třeba se doma hádáš s manželkou, potřebuješ mír, tak zaťukáš na okno a přiletí holubice míru.
0: To je hezké.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

hodně z vás, myslím, že tímhle songem odstartovali devadesátky a tam to sedí. Rok 1990, my jsme si hráli Luci, vyšlo debutové album tahle fantastické české kapely. No a tahle píseň je nezapomenutelná. Napsal kytarista a zpěvák Robert Kodym, jinak skladbu později na svých koncertech hrála taky Kodymova druhá formace Vanastovy věci. Tak zítra se pořádně ohřejeme, ne, že by to byl oheň, ale čekají nás stropy a to nám potrhne Honza Homolka ve zprávách, které jsou tady o 21. hodině. Tak zítra více jak 30 stupňů Celsia. Takhle na začátku září dějí se to věci. Už za chvilku Bruno Mars, Can't On Me, teď Physical a Dua Lipa.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, na Šumavě se objevily pery, ta vláda nebude omezovat marže prodejcům a Finsko dokončilo plot. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy plyn i perit, řekl před jednáním koaliční rady poslanec Filip Turek. Potvrdil informaci Českého rozhlasu, že látky unikají do půdy v oblasti a dobré vody uprášil na Klatovsku. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Červený. Na tiskové konferenci v úterý 11 na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme a za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun. Jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve čtyřku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
2: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Řekl, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Dětský ombudsman Martin Benešov v presklubu reagoval na střet názoru ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo i na tragické téma komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplní svou úlohu.
4: Tak v tomhle musím souhlasit s panem ministrem školství, tak bych Cermat nerušil, spíš bych přemýšlel o tom, jak ty přijímací zkoušky nastavit co nejlépe, aby děti zažívaly co nejméně stresu a co nejméně jim to kazilo život, případný neúspěch u nich.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční karelské obci Nujama podle finské televize Yle prohlásila, že bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti vzhledem k ruským hybridním hrozbám. Zároveň uvedla, že v budoucnu možná bude nutné plot prodloužit. Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Ondřej.
5: Nehodu došetřují policisté na mikulovské dálnici D52 u Rajhradu. Ve směru z Brna do Rakouska najelo večer na 10. kilometru nákladní auto do svodidel. V místě nehody je slabší provoz, kolona se netvoří. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D1 ve směru na Prahu za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru blokuje pruh pro pomalá vozidla, porouchané nákladní auto. Podobná situace také na plzeňské D5 se směrem na Rozvadov za Benešovicemi. Na 120. kilometru překáží kamion v odstavném pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Tolik zprávy, Milan Bílek, s vámi je dál dnes večer na Frekvenci 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Hezké pondělí, v dnešním večeru spolu jedeme dál, tak Marta slíbila, že dorazí po víkendu, stalo se dnes po 10. hodině, tak jaké bylo téma toho dnešního času po 10. víc už za chvilku, dáme si velké hlavy a teď i tak to za to stojí a opět a Radeček.
0: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Over my shoulder, Mike and the Mechanics na frekvenci 1 už za okamžik jeden z těch nejslavnějších duetů a je to ta živá verze, která byla skvělá Don't Let the Sun Go Down Me, tedy George Michael a Elton John, taky Reddy Kirken, zítra mám. No a dnes měla Marta Jandová svých 60 minut.
1: Narozeniny jsou tady dnes 7. září na Regínu. Komu můžu zavolat? Teďko volám Daně Baxové z Plzně. Neteřince. Daně Baxové, tak doufám. Napsala teta Ali a strejda Vlastík z Ostravy.
2: Prosím.
1: Dobrý den, mluvím s paní Danou Baxovou.
2: Ano.
1: A jste z Plzně?
2: Jsem z Plzně.
1: Máte dneska narozeniny?
2: Přesně tak.
1: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše teta dobrý Ali den. A strejda Vlastík mi napsali, že máte narozeniny a že by bylo super, kdybych vám skrz naše rádio mohla popřát. Takže, milá Danuško, všechno nejlepší k narozeninám! Danuška!
2: Mockrát, děkuju.
1: Moc ráda se stalo. Tady je ještě vzkaz od nich. Je to milá Neteřinko. Nejkrásnější věk ženy je tehdy, když přestane počítat svoje roky a začne si plnit svoje sny. Zůstaň taková, jaká jsi a i nadále rozdávej své úsměvy. Krásné narozeniny, píšou Ali a Vlastík. To je krásný.
2: No to jo, tak to mě dojali.
1: Nejkrásnější věk ženy je tehdy, když přestane počítat svoje roky. Tak vy už určitě nepočítáte od 15, si myslím, že jo?
2: Určitě ne, určitě.
1: Máte se dneska hezky?
2: Jo, zatím krásně. Stále samý gratulace. Ano, no, ano.
1: Tak, tak bude i nějaký dortíček, možná nějaký kafíčko dobrý a tak dále, že?
2: No.
1: Tak jo, mějte se moc krásně. Pozdravujte jak Ali, tak Vlastíka z Ostravy. Mějte se moc hezky. Ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám a někdy naslyšenou.
2: Ano, moc krát vám děkuju.
1: Rádo se stalo. Tak je naschledanou.

Mimo jiné, taky ve velké hlavy, které dneska byly fenomenální, tak si dáme to nejlepší z jejich času po 17. hodině. Teď Drop Dead, tady je Olivia Rodrigo.

0: SP, tak z českých hitů pro vás máme Hlava Lám od kapely Činasky a dál Nicky Man, Sissy Catch, Disco Královna 80. Tady bude se svým Heartbreak Hotel. No a teď velké hlavy po 17. hodině, tak připomněli dnešní výročí.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Vilém Čok má dneska narozeniny. Mimochodem vzpomínám si, jak mi vyprávěl, jak málem zastřel svůj ženu.
3: Tu historku poznám, to nebyla sranda.
2: To nebyla, no.
3: Len tak, tak. No, akou brutálnu brigádu Vilém Čok robil, aby si zarobil na prvou bas gitaru?
4: Vozil mrtvoly jako Mikeš.
3: Ty jsi vozil mrtvoly.
5: Ale to nebyla brigáda, já jsem byl zaměstnaný. Zaměstnaný z fakultní nemocnice.
4: To je úplně jiná situace.
5: No, to samozřejmě.
4: On to totiž vozil brigádníci
5: za plnej plát. Jo. Ale poslouchejte, já vám řeknu, co on brutální si říkal.
3: Jakože fakt je to fyzicky velmi náročné a podle mě přicházíš a je o kus zdraví, keď to robíš. Takže
4: kopal kabely.
5: Doli.
4: Kopal kabely.
3: Blízko si.
5: Hory.
2: On kydal hnůj.
3: No, takto. On v 16-17 rokoch umýval zvnútra čierne vagóny od uhlia.
4: Ty krásu.
3: A to bola extrémne špinavá a fyzicky hrozná.
2: A proč to radši nemel zvenku?
3: Že?
4: Vždycky se prostě někdo takhle blbě zeptal.
2: Děkuju, že jsem tady někdo.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda nebude omezovat marže prodejců. Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu a Finsko dokončilo plot. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme a za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun, jelikož tam marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve čtyřku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
1: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Řekl ale, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše, který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Dětský ombudsman Martin Beneš v presklubu reagoval na střet názoru ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo i na tragické téma komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplnil svou úlohu.
3: Tak tomhle musím souhlasit s panem ministrem školství, tak bych Cermat nerušil, spíš bych přemýšlel o tom, jak ty přijímací zkoušky nastavit co nejlépe, aby děti zažívaly co nejméně stresu a co nejméně to kazilo život, případný neúspěch u nich.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Soud uložil bývalému příslušníkovi komunistické státní bezpečnosti Jurajovi Štúrovi 2letý podmíněný trest za to, že se podílel na perzekuci herce Tomáše Töpffera kvůli jeho názorům na socialistický režim a jeho židovskému původu. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční karelské obci Nuijama podle finské televize Yle prohlásila, že bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti vzhledem k ruským hybridním hrozbám. Zároveň uvedla, že v budoucnu možná bude nutné plot prodloužit. Linda Rosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků. Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká oteplení, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Hezký večer, tak zítra tropy bude to na kraťase, na tričko, bundy, klidně nechte doma. Slyšeli jste, úterý bude mimořádně povedené. No a pro Apple, myslím, tedy pro společnost Apple, by měla být povedená středa, protože dle nových informací má představit trojici zcela nových iPhoneů a bude to velká událost. Už vám to vezu, posílám je Rage, Roll Amour, Bonchovi, Bad of Roses a teď End of the World. A tady je Miley Cyrus.

0: Amour, to byl Erasure, tady je Frekvence 1. Tak ve středu příznivci Apple, myslím, že budou hodně sledovat to, co se bude dít po 19. hodině a má to být velké, protože Apple...
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: No, tak abych to dopovídal. Zkrátka dobře, ve středu 9. má být poměrně jako velký okamžik, protože budou představeny nové iPhony. To znamená, po 19. hodině se očekává představení iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec prvního skládacího iPhoneu s označením iPhone Ultra. No a mezi dalšími novinkami by měly dorazit také nové hodinky Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. Případně nová sluchátka AirPody, a to už pětky. Tak máte-li náhodou pocit, že byste potřebovali nový phone, případně Apple máte rádi, tak ve středu se dočkáte, bude to velká premiéra, doslova celosvětově sledována. Budeme u toho alespoň přes naše vysílání, to slibuji. Za chvíli Toto, Annie Lennox a teď Anna K. na malou chvíli.

co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: A to byly Toutou a na Frekvenci 1 do dnešního večera dorazily taky hezké zprávy. Ahoj Frekvenci 1, moc vám díky za Annie Lennox, potěšila, díky moc za moji oblíbenou vibe, píše nám tady Jarda. No a zdravím taky Jáju, která poslala moc hezkou zprávu. Tak, díky za to. A my jdeme teď zase na dnešní ráno. Hostem byl herec Tomáš Jeřábek. No a jak mu to šlo tedy v té soutěži na lovu, schválně?
1: Docela jo, nikdy jsme nevyhráli tady jako tým a ono to tam není úplně jednoduchý, ale mně se dařilo docela dobře. Já tyhle ty vědomostní soutěže mám rád a mně se vždycky dařilo v té rychlostní, takový, jak se odpovídá, tak tam to já mám taky rád, jako rychlý reakce, to mě baví. No a pak jsem vždycky schořel na tom chytrákovi nějakém, co tam sedělo.
2: Na lovcu, jak ho jste měli vlastně?
1: Já ten pořad jako úplně neznám, ale Libora Boučka znám samozřejmě. Aha. Tak podruhý to byl Libor a poprvé to byl ten pán s těma brýlema.
2: Doktor Vševěd.
1: Doktor Vševěd.
2: No to jsou lovci za trest.
1: Ano.

to byl Saša na frekvenci 1. Tak jaký večerní parfém používal tento zpěvák na začátku milénia? Myslím, že ví bezpečně Marta Jandová, kterou tady budete mít zase zítra mezi 10. a 11. hodinou. Stejně jako, a to bych rád vypíchl, máme už poměrně hezké peníze pro vás v našem posledním slově, stejně jako poslední slovo, které tady bude v tom prvním kole zítra mezi 7. a 8. hodinou, takže hádáme poslední slovo Bořka Slezáčka. A když to klapne, tak získáváte 9000 korun. Tolik tady pro vás máme loženo na 8. září. Držím vám palce na to zítřejší ráno, které už se vlastně blíží. Tak za chvilku další balada, kterou si zaslouží tenhle hezký večerní čas. Milly Vanilly, taky Enya Only Time a teď Summer Love, zpátky do léta. Tady jsou Mirai.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu. Na území Národního parku Šumava uniká i perita. Hokejová extraliga se blíží. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy plyn i perit, řekl novinářům před jednáním koaliční rady poslanec Filip Turek. Potvrdil informaci veřejnoprávního rozhlasu, že látky unikají do půdy v oblasti Dobré vody u Prášil na Klatovsku. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Červený. Na tiskové konferenci v úterý na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace. Dětský ombudsman Martin Beneš v pressklubu reagoval na střet názorů ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo také na tragické téma komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplní svou úlohu.
2: Prostě v situaci, kdy dítě zemře, kdy se stane něco takhle tragického, tak bychom se měli z těch potenciálních chyb nebo nedokonalostí, které k tomu mohly vést, prostě poučit. A měli bychom hledat způsoby, jak se tomu příště vyhnout. A právě k tomu takovou komisi, chápu, že komise prostě není pro lidi nic moc, jak si říkají, řeknou si prostě další nějaké těleso, úřad placený z našich daní. Bavíme se o 2-3 lidech plus nějakých odbornících. A měli bychom skutečně odborně být schopni posoudit, co k tomu vedlo a jak to můžeme příště se tomu vyhnout, jak to můžeme preventovat.
1: Celý pressklub na našem webu frekvence1.cz. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Nikoho nezadržela. Další zásahy provedla policie i na jiných místech v zemi, mimo jiné u elektrárny ve Weisweileru nedaleko Cách, kde u vysokonapěťového vedení nalezla několik výbušných zařízení. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat opět rekordní návštěvnost.
3: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká jasno až polojasno, oteplí se, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po 23. dáme si posledních 60 minut z toho hezkého polojasného září, které jsme tu měli. Už za chvíli Mariah Carey, Maroon 5 a teď si a Chandelier.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Without You, a to byla Mariah Carey na frekvenci 1, co nám přinese zítřek mimo jiné taky dost fotbalových zápasů a bude to velmi zajímavé. Startuje první kolo fotbalové ligy mistrů, takže zítra proti sobě třeba FC Brugge, Aston Villa, Porto, Manchester City, Real Madrid, Inter Milan a další zápasy zítra večer. No a informace samozřejmě o tom, jak do toho jdou jednotlivé týmy, padnou i v zítřejším večerním vysílání tady na F1. Už za chvíli Adiemus, Marek Ztracený nebo Jelen všude zdejší.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle ne, je to lepší.
2: No, to já vím,
4: chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

Marek Ztracený na Frekvenci 1. Soul Asylum nás pošlou do roku 1993. Runway Train, teď Rihanna, Unfaithful.

Perpetuum mobile, to byla Eva Farná, lehce před půlnocí. Tak ode mě dobrou noc až do rána, poslední pondělní minuty jsou tady, vy si je užijte, hezky nastartujte úterý s datem 8. září, které je tady co by dup, a já se na vás těším zítra po Press Clubu po 18. Teď

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda nebude omezovat marže prodejců, Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu a Finsko dokončilo plot. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme a za poslední měsíce od června nafta stoupla 8 korun, benzín o 5 korun, jakož tam marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. My ve čtvrtek máme ve čtyřku v Bratislavě, takže určitě o tom budeme mluvit a očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
1: Před jednáním vlády Babiš mluvil o možnosti znovu regulovat marže v distribučním řetězci. Řekl ale, že u provozovatelů čerpacích stanic přehnané přirážky nevidí. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše, který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Dětský ombudsman Martin Beneš v presklubu reagoval na střet názoru ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo i na tragické téma komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplnil svou úlohu.
3: Tak v tomhle musím souhlasit s panem ministrem školství, tak bych Cermat nerušil, spíš bych přemýšlel o tom, jak ty přijímací zkoušky nastavit co nejlépe, aby děti zažívaly co nejméně stresu a co nejméně jim dokázalo život, případný neúspěch u nich.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Soud uložil bývalému příslušníkovi komunistické státní bezpečnosti Jurajovi Štúrovi dvouletý podmíněný trest za to, že se podílel na perzekuci herce Tomáše Töpfera kvůli jeho názorům na socialistický režim a jeho židovskému původu. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční karelské obci Nuijama podle finské televize Yle prohlásila, že bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti vzhledem k ruským hybridním hrozbám. Zároveň uvedla, že v budoucnu možná bude nutné plot prodloužit. Linda Rosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků. Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká oteplení, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
4: Z muziky.
5: Frekvence 1.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise pozastavila dotace Agrofertu. Na území Národního parku Šumava uniká i perita. Hokejová extraliga se blíží. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy plyn i perit, řekl novinářům před jednáním koaliční rady poslanec Filip Turek. Potvrdil informaci veřejnoprávního rozhlasu, že látky unikají do půdy v oblasti Dobré vody u Prášil na Klatovsku. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Červený. Na tiskové konferenci v úterý na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace. Dětský ombudsman Martin Beneš v pressklubu reagoval na střet názorů ohledně Cermatu mezi premiérem Babišem a ministrem Plagou. Beneš se také dotkl omezení prodeje energetických nápojů dětem. Došlo také na tragické téma komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte, ve kterém stát neplní svou úlohu.
2: Prostě v situaci, kdy dítě zemře, kdy se stane něco takhle tragického, tak bychom se měli z těch potenciálních chyb nebo nedokonalostí, které k tomu mohly vést, prostě poučit. A měli bychom hledat způsoby, jak se tomu příště vyhnout. A právě k tomu takovou komisi, chápu, že komise prostě není pro lidi nic moc sexy, řeknou si prostě další nějaké těleso, úřad placený z našich daní. Bavíme se o 2-3 lidech plus nějakých odbornících. A měli bychom skutečně odborně být schopni posoudit, co k tomu vedlo a jak to můžeme příště se tomu vyhnout, jak to můžeme preventovat.
1: Celý pressklub na našem webu frekvence1.cz. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Nikoho nezadržela. Další zásahy provedla policie i na jiných místech v zemi, mimo jiné u elektrárny ve Weisweileru nedaleko Cách, kde u vysokonapěťového vedení nalezla několik výbušných zařízení. Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota věří, že extraliga bude atakovat opět rekordní návštěvnost.
3: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionu, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká jasno až polojasno, oteplí se, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, které